0: vážení, do sedel. Ten slavnější dopředu. No a ti ostatní na tandem. Hlavně se mi prosím nehádejte. Úterý v tandemu. Od rána do podvečera vždy dvě písničky v podání jednoho interpreta.
1: Koukám, jak celá země vstává. Jedno směl poslední klapot kopit.
0: Ta první známější, ta druhá možná o to zajímavější.

pro vždycky na tebe vtisk. Oval dvou retů růžovejch, pro který si už párkrát lecos risk. Tisíc mil tě dělí od plamenů, co nahřejvaj značkovací plech. A buty máš rozervaný od kamenů a každý druhý

vzpomínka na ní v srdci zabolí. Jako úsměv, co zbraně vyrábí.

0: pak zpátky.
1: No nahoru.
0: No co nahoru? Máte návštěvní lístek?
1: Návštěvní lístky tady dřív vyplňovala taková hubená soudružka. Ona už tu není?
0: Ne, ona teď těsně stousla, jak jsme ji vyhodili. Ke komu jdete?
1: Soudru Vejmelkovi.
0: Jak?
1: Soudru Vejmelka.
0: Tady žádný Vejmelka není.
1: Soudru Vejmelka z technického oddělení.
0: Jo, moment, Vejmelka, jo?
1: Ano.
0: Z technického.
1: Ano.
0: A jo, Vejmelka, aha. Tak ty jsou tu vlastně tři. Vejmelka, Ladislav, Drdle a Půlpitel. Ke kterému z nich jdete?
1: K Vejmelkovi.
0: A ne k Půlpitlemu.
1: A ne k Vejmelkovi.
0: A protože ty byste šel k Půlpitlemu, to byste nešel k Vejmelkovi, víte?
1: No to vím, ale já jdu k Vejmelkovi.
0: No a máte návštěvní lístek?
1: No vždyť právě tady na něj čeká.
0: No vidíte, bez něj vás napustit nemůžu.
1: No to vím.
0: No a napřed ten lístek tady musíme společně vyplnit.
1: No ovšem.
0: No až budete odcházet, tak ho zase musíte mě osobně odevzdat do ruky.
1: Ano, to vím.
0: Toho Vejmelku ne, rozumíte, to ten lístek, rozumíte.
1: Ten lístek, ano.
0: A napřed ten Vejmelka musíte teda podepsat datum, hodinu, minutu, vteřinu odchodu.
1: Ano, to všechno vím.
0: No.
1: Už jsem byl na úřadu.
0: No tak, no.
1: Ale abych ten lístek tady mohl odevzdat,
0: no,
1: tak ho nejdřív musím mít.
0: No to je pravda.
1: Vy mě musíte vyplnit.
0: No, vy jste
1: tak
0: nějaký...
1: Tak začněte.
0: Vy jste nějaký netrpělivý.
1: Ne, nejsem netrpělivý, jenom bych rád, kdybyste ten lístek už začal psát.
0: Jste netrpělivý, nehádejte se mnou. Teď vidíte, že se k tomu chystá.
1: No prosím.
0: Tak já vám to vyplním teď.
1: Buďte tak laskav.
0: Máte tušku?
1: Nemám.
0: Co?
1: Nemám.
0: Tak musím vzít svou. Vidíte, jak je upracovaná. Tak dávejte pozor. Jaké je vaše stěné jméno?
1: Lustvý Sihák.
0: Ježiši, co to bylo?
1: Lustvý Sihák.
0: Žiž prchaných Čechyš?
1: Vám to povídám česky, svoje jméno, Lustvý Sihák.
0: Co, hustý?
1: Ale ne hustý. Hlu,
0: jo?
1: Ne hlu, jenom jednou. Hlustvý.
0: Hlu.
1: Hlustvý.
0: Svý.
1: Lustvý.
0: Ježiši, člověče, s takovým jménem choďte hned ráno, dokud má člověk pořád. Přijďte zítra v 8:30.
1: Ale kde pán? Já tady musím být dnes. Budu vám to hláskovat.
0: Tak to zkuste. No.
1: H jako hajné.
0: H jo?
1: Jo.
0: Jako hajné, jo?
1: Hajné.
0: Hajné, ale s velkým H.
1: No právě.
0: Dál.
1: L jako Leon Cavallo.
0: Jako co?
1: Leon Cavallo.
0: Hláskujte to.
1: Abych to hláskoval, to už není moje jméno.
0: No tak proč řeknete svoje jméno? Kdyby to tak šlo, víte, kdyby to tak šlo. A halejte se, přijďte zítra v 7:30.
1: Ale ne. Ukažte, já vám to napíšu sám.
0: Vy byste to dokázal?
1: Ne.
0: Tak to zkuste na té. Na to ne, to je úřední listina.
1: A kam?
0: Tadyhle na stůl.
1: To není úřední.
0: Ale já to potom nechám ohoblovat.
1: Lustvý si hák. No a je to.
0: A už je to hotový?
1: Ano.
0: To je vaše jméno tohle?
1: No, ano.
0: Takhle mrňavý? Jaký divný jméno, cizí, víte?
1: Ne, to je moje.
0: No to vím, kdyby to bylo cizí, to bych vás tam nepustil. Prosím vás, kde jste takový jménu přišel?
1: Zdědil jsem je po otci.
0: A to je rána, co?
1: Ne, to je jméno.
0: No to vím, ale má ránu. Tak já to přenesu ze stolu na papír.
1: No, buďte tak laskav, spěchá.
0: Moment, nepřenesu.
1: Proč ne?
0: A přece musím poptat, jestli tam vůbec můžete. Co bych se tady měl půl hodiny žít nadarmo, ne?
1: No prosím.
0: Ke komu to jdete? Půlpitel, jo?
1: Ne. Vejmelkovi.
0: Jo, Vejmelka. Který je to? To je technický oddělení.
1: Technický.
0: Nevíte tam číslo?
1: Nevím.
0: Ale já ho vím. To je totiž úřední tajemství. Je to 1,40. Haló? Tady vrátnice, u telefonu Ucho. Jindřich Ucho, vrátný. Haló, je tady návštěva pro vedoucího? Co? Jo, moment. Tak odpuste, to je omyl. To byla kotelna. Haló? To je zase kotelna? Tak odpuste soudru náměstku.
1: Co tam dělá náměstek?
0: Oni ho teď přeřadili. Jedna padesátka to bude.
1: Aha.
0: Haló? Je to technický? Jo. Haló, tady vrátnice. Je tady návštěva pro vedoucího? Nějaký? Co? Moment, já se optám. Jak se jmenujete?
1: Lustrý si hák.
0: Ha? To je křesní tohleto.
1: Lustrý si hák.
0: Jak to bylo?
1: Lustrý si hák.
0: Lustrý si hák. A žádný švihák. Prosím, já to budu hláskovat.
1: No, hláskovat.
0: H, jako hlávkový salát. L, jako ledvinky. U, jako undatra. No, undatra. No, to je jako ondatra, jenom že má na začátku U. Co? Jako slanina.
1: A nechte to, mě už pálí žás.
0: Tak si vemte sodu. Jo, co jako soda. On zas nerozumí soda. Co jako soda, o jako oda. Hojte se, přijďte zítra v půl šestý.
1: Já se já budu hláskovat sám.
0: To nemůžu, to je můj úřední telefon.
1: To nejde?
0: To nejde, jde pak. Přijďte zítra půl šestý.
1: Znamená by to pro mě ztrátu 100 korun.
0: Ježiš, já vám dám sám 50.
1: Láskujte.
0: 50, p jako pišišvor.
1: Láskujte moje jméno.
0: Moment, haló. Jste tam ještě, jo? Je tam.
1: Ještě je tam.
0: Jo. Tak ještě jednou jeho jméno. H, jako hlustný slihák.
1: No, teď to bylo správně.
0: No, teď to bylo správně.
1: No.
0: No. Jo, jo, v pořádku, já ho vyřídím. Jo, jo, malý moment, už ho tam posílám. No tak vidíte, že to jde, když se chce.
1: Tak Mounáru.
0: Moment, napřed musím vyplnit návštěvní lístek.
1: No dobré.
0: Tak, jaké je vaše stěné jméno?
1: Hlustvý si hák.
0: Jo, to seš ty. Tak víš co, soudrou jdi tam bez lístku.
1: No to jsem rád, už jsem myslel, že tady budu stát do rána, tak teď letím k soudru Vejmelkovi, doufám, že tam to bude rychleji.
0: A to bych ani neřekl, to bych neřekl.
1: Proč?
0: On totiž Vejmelkovi sedí v předpokoji ještě tajemník a to je můj brácha.
1: Já!

0: Co všechno vodné z času, všechno vodné z času, co všechno vodné z času, všechno vodné z času, co všechno vodné z času, všechno vodné z času, co všechno vodné z času, všechno vodné z času.
1: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát nás čeká hodinka s Ondřejem Havelkou a jeho album Swing Milo nového věku.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

co stránka, kousek víkend, vystřiženej aparátem s měkem. Pár fotek, party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně odstávají uši. Těm fotkám nijak neuškodil čas,

Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na eso, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. Devítka mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. Desítka pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného Pána nebes, královna blahoslavenou Panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet jako do roka týdnů, 13 štychů jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet jako měsíců v roce a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: to lásko, vážně, relí poslední.
1: Jak se jim daří, pane Tausík?
2: Jak by se mi asi mělo dařit?
1: A co žena v pořádku?
2: A proč by neměla být?
1: A dětičky zdravé?
2: Měly by snad stonat?
1: Řekněte mi, pane Tausík, proč vy Židi na všechno odpovídáte otázkou?
2: A proč bychom neměli odpovídat otázkou?
1: Sedí dva přátelé v kavárně a čtou noviny.
2: Tady čtu, že Etna už zase soptí.
1: No a?
2: No a? Je to pro nás Židi dobré nebo špatné?
1: Povídá Jankl Ireličkovi. Odkud, že jste z Belcu? Strašné město. Není tam jediný slušný člověk.
2: A to říkají oni mně. Mohu jim obratem ruky vyjmenovat nejmín tucet slušných lidí.
1: No, prosím, já poslouchám.
2: No tak například, to máme, jak on se jmenuje? Nebo ten... Poslouchaj, musí to být Ausgerechnet někdo z Belcu.
1: Poslyš, Jojne. Slyšel jsem, že tě Sářin muž sfackoval.
2: Jo.
1: Ty jsi na to vůbec nereagoval?
2: To dovol. Reagoval.
1: A jak?
2: To jak? Otekl jsem.
1: Leda tak. Sedí dva na lavičce a mlčí. Konečně si jeden dlouze a těžce povzdychne. Ach, jo. Mně to budou povídat, přisvědčí druhý.
2: Tak jsem slyšel, že mají nové zaměstnání.
1: No, ono jde spíš o angažmá.
2: Až tak. A kdo jich angažoval?
1: Cirkus Sarasány.
2: Nevěděl jsem, že Ausgerechnet, oni mají takové sklony.
1: Pracují v manéži.
2: Ne.
1: No, no, no. S lopatkou a smetáčkem. Když se nějaký kůň v lebloud či slon zachová, jak nemá, jdu a uklidím to.
2: A to jich uspokojuje? Kolik jim za to vlastně platí?
1: Není to pravda zrovna balík, ale to vědí, jak jednou člověk přičichne k umění.
2: Učený rabín ze Lvova má v Izraeli syna. Jak se mu vede, ptá se ho známý, co píše. Nemá to tam chlapec vůbec lehké, pronásleduje ho samá smůla. Jeho žena, matka tří dětí mu v loni zemřela. Syn těžce onemocněl a pořád není z nejhoršího venku. Krám mu vykradli a obchody jdou špatně. Ale řeknu vám, jak on píše krásně hebrejsky, to je radost číst.
1: Fiedler se zamiloval do křesťanské dívky. Chce se ženit. Farář ale trvá na tom, že před svatbou musí chodit na katechismus.
2: A nemohli bychom to vzít zkráceně, pane faráři, nějakou moderní metodu?
1: Farář nechce dělat potíže, tak přinese do první hodiny barevnou reprodukci obrazu svaté rodiny.
2: Proč jsou všichni ve stáji? Ptá se Fiedler.
1: Protože byli velmi chudí a nemohli si pronajmout pokoji.
2: A proč to dítě leží v krmítku pro dobytek?
1: Protože neměli na postýlku.
2: A co tam dělají ta zvířata?
1: Dýchají na Ježíška, aby mu nebylo zima.
2: Echt gojim. Na činži nemají, na postel nemají, ale dají se vymalovat od Tintoretta.
1: Velkoobchodník Rosenfeld má syna a ten se rozhodl, že bude malířem. Ale otec pozoruje z bolesti, že mu to moc nejde. Je mu 38 a sláva nikde. Přijde za ním do ateliéru a povídá Egonku. Neměl bys toho malování nechat. Když si pomyslím, co dokázal ve tvém věku Rafael, a to už byl dokonce přes rok mrtev.
2: Vídeňský novinář Grossman navštíví při pobytu New Yorku čínskou čtvrť. Poprvé je překvapen, když tu objeví košer restauraci. Po druhé, když zjistí, že ji provozuje souvěrec z Grinzingu. Po třetí a nejvíc, když s ním obsluhující číšník promluví jidiš. Gemitlich, zrovna jako ve Vídni, kde jste se naučil mamelošn.
1: Od šéfa. Ale ty cores hru zapovídat.
2: Neuvěřitelné. Tak byste dokázal sehnat Číňana, který je ochoten učit se jidiš? No tohle.
1: Pst, čiš. On si myslí, že je to angličtina.

0: Pan Kadrnoška se vypravil v neděli odpoledne na dostihy. Když šel přes park, zahlédl, jak rabínovi uletěl ve větru klobouk a rebe se ho teď marně snaží chytit. Kadrnoškovi se to podařilo a podal mu jej.
1: Rabín poděkoval a po židovsku mu požehnal.
0: Když pak Kadrnoška vybíral koně, na kterého by mohl vsadit, padlo mu do oka jméno Sombrero. To je znamení. Vzpomněl si na rabínovo požehnání a vsadil na něj. Sombrero mělo kurz 1:10, ale vyhrál. Ve druhém dostihu vsadil pan Kadrnoška na Stetsona. Ten měl kurz dokonce 1:20 a zase vyhrál. Když se vrátil domů, vypráví to ženě.
1: A kde jsou peníze, ptá se žena dychtivě.
2: Ale já jsem je zase prohrál. Ve třetím dostihu jsem vsadil všechno na koně, který se jmenoval Šato, jako klobouk, víš, no, a ten prohrál.
1: Ty hlupáku, zlobí se, že na Šato je francouzský zámek. Klobouk se řekne Šapo. A kdo ten dostih vůbec vyhrál?
2: Jedna klisna s takovým divným jménem Jarmulka.

0: proklínám věk svůj.
1: Bonanza, pravidelná hitparáda country rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza, už dnes po 18. hodině na country rádiu.
2: Smutný příběh chci vám říct. Je to o chlapci, který měl svůj život rád a přesto jim pohrdal. Čtyři stěny, věznice jen má. V jednom rohu, pryč na dřevěná. Na ní leží Johnny Keppel terváč. Co se rval a nenáš.

nebo stavte mi jenom prostej kříž. Za mřížema kytka uvadá, čánek a pot smrti propadá. Až se bude slunce splánět za tu velkou holou skálu a v té starý kamenný kapli začnou zvony zvonit, tak já vím, Čány, že to bude naposled, co ti přijdou všichni mluvit.

vlastních strání si má výhlas volných cest. I když víly už se dávno nenosí, jako len tvé vlasy září, jako pírko dáš se nést. Spádeš s ránem, vstáváš s půlnocí.

usmíváš, světlo dálek v očích máš. A tak mi řekni, o čem sníš. Jsi má víla, to už víš. Jsi má láska z lesklých filmů, jsi má láska z krásných snů. I když nevím, zda mi vůbec rozumíš. Mám rád vůni za tvých vlasů, mám rád chuť tvých drobných rtů. I když líbat

polož hlavu na polštář, ať ti pusu můžu dát. Jsi má láska, mám tě rád. Jsi můj důvod, proč jsem vzhůru, i když dávno měl bych spát. Ty však pokaždé mě vyrušíš, pořád chceš, abych ti zpíval, pořád chceš mi polštář brát. Dobře víš, že se to nesluší, já ti zpívám, ale oči se mi klíží a jen to, že mě si přeju, ať už spíš, ať je snem.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
1: Jednou jsem jel

slzavý údolí, a pak jsou ti, co smívaj, že život nebolí. Ti druzí jsou mi blízcí, ty můžu vážně brát, ty potkám v českých lesích.

0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: Promiňte, že do toho skáču, ale dneska víme víc, než jsme věděli tenkrát. Pochopitelně, teď už jsme taky starý. Ale povídáme si s Voskovcem porád dál.
1: Tak Jeníku, já se ti hlásím, tady je Voskovec. A sice v 39½ Washington Square South, New York City, čili v tom domě 39½, přesně u téhož okna, u kterého ses tak rád díval před pouhými 14 měsíci a pozoroval ten ruch na tom potřeštěném nároží, kterém nedělí od parku na Washingtonově náměstí.
0: No a já jsem tady u nás doma na kampě v Praze, adresu ti říkat nebudu, to znáš stejně dobře jako já. A nestojím u okna a nedívám se ven, protože je tma a prší. My jsme tady o něco napřed, než vy tam. U nás slunce o 6 hodin dřív vychází a o 6 hodin dřív zapadá. Tam u tebe je den, já slyším auta jezdit. A tady je už noc, jenom v dálce poeticky šumí jez. No, ale dívej se z toho okna pozorně. Tam v tom parku přes ulici mají takový betonový šachovnice a tam u té jedné šachovnice seděli dva dětkové, když jsem tam byl, a hráli šach porád. Co tam zas?
1: Jsou na svém místě, porád ještě tu partii nedohráli.
0: No a tak vidíš, a my jsme taky takový dětkové a máme taky rozehranou partii přes oceán. Já doufám, že ještě dlouho budeme hrát. Ale napadá mě, že bych jednou si měl sednout a napsat něco kloudného o tom, jak vlastně vznikly ty naše dvě klaunské figury. Vlastně proti komu vznikly.
1: Co by se s tím psal? Řekni to tady rovnou.
0: Aby si mě dobře rozuměl, mně nejde tak ani o fyzické začátky osvobozeného divadla. O tom se hojně píše a hlavně pošetile. Mně spíš jde o to, jak bych to řekl, o tu pravdu, že ty naše dvě figury, že tedy my dva jsme povstali snad ze vzdoru proti hloupému stáří. Proti stáří, které volá na mladé: quos ego, jak si to dovolujete být mladý, když já už jsem starý? Jak si dovolujete poslouchat písničky, které já jsem za svého mládí neznal? Jak to, že vás dojímají věci, o kterých já ve svém mládí jsem neměl ani páru? Ano, pane kolego, Picasso. Picasso, kam se hrabe na Marolda? Proti tomuhle vzniklo naše klaunství. Kolegové, co jsme je k radosti svých tenkrát spolumladých představovali ve Westpoketrevi, tihle kolegové páprdové, co mají začerněnou pleš mezi řídkými vlasy a domnívají se, že tím oblafnou fyzický zánik, tak tyhle blbnou po celém světě. A mladí lidi chtějí klizu a rychlejc, než bývalo dřív zvykem. Jeď život rychlejší a proto kratší.
1: Já s tebou jako obvykle naprosto souhlasím, Jeníku, ale taky mě zase napadá tohle. On teda pokročilý věk sice vede neodvratně k zániku toho, kterého jedince, ale konec konců tak se tomu má od narození. Ba dokonce lze říci, že nemluvně spěchá k smrti relativně daleko rychleji než stařec. Jen se, pane kolego, podívejte, čemu všemu se naučíte za první dva roky života u srovnání s těmi zbývajícími 50, 60, 70.
0: No, pokud si vzpomínám, snad chodit, mluvit. Sice blbý, ale aspoň trošku.
1: Dále ještě než dosáhne prvního roku, se naučí děcko užívat palce, tedy vratiprstu, čelné to přednosti před nižšími tvory. Což pak ve věku dospěle, vyvineli se děcko v Cezara, mu přijde vhod, když obrácením palce tu zhůru, tu dolů, jak nálada spolu s mocí káže, může buď omilostnit, či usmrtit spolu člověka.
0: A nebo nejsi-li Cezarem, staneš-li se lidem jenom, stejně se můžeš naučit ten palec naslnit a počítat, za kolik by se vyplatilo vyzrát na Cezara, anebo třeba na spolulid. Dále se pochopitelně můžeš naučit ničit potřebné věci, cenné věci, zvedat je, upouštět křehké předměty, brát, co tě napadne.
1: Kterémuž to umu se mnoho blížních do smrti neodnaučím.
0: Dlaničku bacilotou nastavit původně na pokroutky, později na bankovčičky.
1: A dokonce i embryonálně primitivně myslet se dítě dvouleté mnohdy naučí.
0: A tomu zůstane až do smrti.
1: No vidíš, tohle kapánek rozvést přítomnosti publika, měli bychom i přes oceán docela slušný dialog na předscénu.
0: Hlavně, že jsi si to pochválil. Ale co vlastně, drahé, nemluvně si chtělo říci, když si začalo mudrovat o stáří?
1: Chtělo jsem říci dědečku, že staří dědečku nám i o tom stáří mnoho dědečku napoví, tu zepřesní, tu ujasní, jak se blbě říká dědečku.
0: Máš na mysli, drahé, nemluvně staří ve smyslu latiníci a klasikově vůbec?
1: No zkrátka, že jsou tu zářný příklady fyzického stáří, které se dále blejská duševní a vůbec tvůrčí mladistvosti. Když se na to podívej, Tizian, Voltaire, Michelangelo,
0: Bernard Shaw, Picasso, Tolstoj.
1: Sokrates taky nebyl mladík a toho na tebe neotrávili.
0: Jenže on se otrávit nedal a raši se otrávil sám. O tom jsme konečně už zpívali.
1: Tomáš Masaryk, F.X. Schalda, Einstein,
0: Robert Frost a Anatole France, Matisse, André Gide, Pavlov, ostatně jsou jich zástupy.
1: Dětku, co do roztrhání těla dělali, vymýšleli.
0: Nesouhlasili. A pokud jsou ještě naživu, dosud nesouhlasí.
1: Obraceli na ruby, co kdysi řekli a udělali.
0: A jenom proto, aby začali třeba znovu. Trefili se líp. Což je nejskvělejší privilegium pana člověka, trefovat líp tak dlouho, pokud lze mířit.
1: A hlavně, jak se řekne, nectili stáří, nýbrž mládí.
0: Ano, mládí, jediný to zjev na této země kvůli, který je ctihodný, neboť zdánlivě hloupé rčení, ať se mládí vydovádí, je recept pro celý život.
1: To máš úplně pravdu. Nic jiného, než se vydovádět, nám nebylo dáno. A vyměřen nám k tomu byl lichvářský lokýtek času. A tak nezbývá, než ten lokýtek času k dovádění plně využít. A pochopitelně dovádění míním nejenom Big Beat, ač to taky, nejbrž i neeuklidovskou geometrií, studium odpadových vod, černý humor, parapsychologii, sbírání mincí či známek, biochemii, cyklistiku, boj za lidské svobody, jak uvařit lepší guláš, antidivadlo, cybernetiku a...
0: Jenom ne jubilejnit. Neboť čím méně času starci zbývá, tím má být rychlejší a pilnější. A hlavně nehledět dozadu.
1: Snad nejlíp, abys naspět nehleděl a šel radši něco dělat.
0: A ty taky, tak se ti klaním.
1: A já tobě taky. A zavři na kampě v okno.
0: A ty na Washington Square. Ať nemáme přes Atlantik průban.

Když ke mně přijde výročí a sůl mi žene do očí, říkám, vždyť já vím. Je to zkrátka trochu smůla, že se

proč chci aspoň na minutku kouzelný most. Divadélko v suterénu mělo křesel jenom pár, jako dlaň velikou scénu.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz. Country Radio.

Ten večer nad jezerem zakroužil čáp. Měl křídla tmavá, jak kovadlinu. Já chtěl tak moc tobě se vzdát, než zasnou

Včera někdo střílel u kojotí hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector od někud

jeden 49er. Všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nagetům jako pěst.

tom městě nikdo nezdraví. Šerif i soudce, gangstři, oba řádně zvolený, a lidi strachem nezdraví. Sto cizejch zabíječů s pistolem a skotačí, a zákon džungle panuje, je, je, je. Provazník plete smyčky, hrbař kopat nestačí, a truhlář rakve hobluje. V městě je řád a pro každého práce

Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm moje nohy rozbitý. A starý ruce sedřený.

Ponožka ho hryze a od hladu je mu mdlo. Nic nebylo z té tury, bo nás předjížďali fury, šlapali po ním kury, no hrozné divadlo. Jela kolem sanitka a už se hrnul k ní. Jestli pomoct potřebuješ, jenom si řekni. Nabral jsem vzduch do ňader a kopnul ho do hader. Řeci přidej, kyste saber, bo jsme poslední. Brzo rezignoval už.

stejně mohu, ale nic to neřešit. Poslední eso jsem ale v kapsi měl, sám jsem o ním do včilejška ani nevěděl. Byl jsem tak smířený s tím, že pozbudeme ceny, ty kožuchy z hyeny, že jsem si nevzpomněl.

začni. Přece znáš mě a moc dobře víš, že začít sám neumím.

začni. Jsem to já, pořád ten, který stál s kyticím dveří. Já co řekni, a já zas jako dřív znovu tvým pohádkám uvěřím. Přece znáš mě a tak moc dobře víš, že od tebe nikdy víc nečekám. A tak začni tvůj dotyk.

trvá zůstat sám. A tak začni a tvůj dotek rozhodne, jestli mám zůstat sám.

0: kolik je druhů různých smrti trestů, všechny mám slíben. Až mi stáhnou neprůstřelnou vestu, budu to mít spočtený. Spaní už taky nemám klidný, mám se čeho bát. A poldové na mě nejsou vlídní, hledá mě lec, který stát. Vlastně mám, co jsem jako kluk chtěl, stal jsem se šoférem. Tak co na tom, že to jednou skončím malérem? Až budu jednou viset a ty se, mámo, zeptáš proč, můžu říct jenom jediný, za to může bourák značky Dodge. Tak kam to bude dneska, šéfe?
1: First National Bank.
0: Oh, yes. Pancéřová dočka je můj vysněnej vůz. Šest vejfuků za mnou zpívá svý gangsterský blues. Když naplno zmáčknu tyhle svý varhany, můžu si bejt jistý, poldové jsou na hra.

Pancéřová dočka je můj vysněnej vůz, mistr Kat se dočká a pak bude šluz. 12 poldů na Harlejích bude můj doprovod, než pod černým trámem podrazej mi schod. Pancéřová dočka je pro mě pravej vůz, i když z mýho života ufikla pěknej kus. Táhnu ke všem čertům, vždyť nejsem posera, ať si loď za kápo hledá novýho šofera.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio a Rosťa Čapek uvádějí
1: Čapek Show.
0: Přímá linka Praha Nešvil.
1: Milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Iva Čapková a Rosťa Čapek. Měsíc říjen bude ve znamení největší události bluegrassového roku, festivalu World of Bluegrass.
2: Jeho pořadatel, Mezinárodní bluegrassová asociace, zve všechny fanoušky tohoto žánru do Chattanoogy, kde se celý týden konají přednášky, koncerty a klubová setkání, probíhá velká výstava hudebních nástrojů a příslušenství, předávají se výroční ceny IBMA a především tam můžete od rána do večera jamovat a poslouchat, jak všude na chodbách hrají nejen amatérští muzikanti, ale doslova každý, včetně těch největších hvězd. Pro všechny milovníky bluegrassu je to každoroční absolutní vrchol sezóny.
1: I my se samozřejmě do Chattanoogy v posledním říjnovém týdnu chystáme, takže se už teď můžete těšit na novinky a rozhovory, které tam pořídíme.
2: Ten, který jsme připravili do dnešního dílu, vám představí skvělého basistu Marka Feina, držitele 7 cen Grammy, kterého můžete znát třeba z jeho působení v kapele Rickyho z Kexe Kentucky Thunder, se kterou nám na úvod Čapek Show zahraje písničku If I Lose.
3: Hi, this is Mark Fain for the listeners of Chopic Show and Country Radio.

0: Před rozhovorem tu pro vás máme několik novinek, které by vám neměly uniknout.
1: První z nich je písnička There's No Reason To manželského páru Stevena a Jany Mougenových, které jste mohli před 2 lety vidět v Praze na společném koncertu s kapelou Henhouse Prowlers, který jsme jim uspořádali v Pyramidě.
0: Steven Mougen je známý především jako dlouholetý kytarista kapely Sam Bush Band. Je však také producentem a zvukařem ve vlastní nahrávací společnosti Dark Shadow, skladatelem i lektorem. Svou ženu Janu poznal, když byla v USA na turné s československou kapelou Fragment, kde zpívala a hrála na baskytaru. Před 20 lety se vzali a Jana se z Bratislavy přestěhovala do Nashvillu.
1: Písničku There's No Reason To Mougenovi nahráli samozřejmě ve svém studiu s podporou Kyla Tripleta, Scotta Napiera, Byrona House a Christiana Sedlmayera.
2: Howdy, Steven Mougen here from the Sam Bush Band and Dark Shadow Recording. I wanted to say hello to all the listeners of the Chopek Show on Country Radio.

0: Čapek Show. Novinky ze světa bluegrassu a country na Country Rádiu.
1: Na oslavu svého chystaného alba Live Heart, My Bluegrass Heart at the Ramen vydal Bela Fleck video k instrumentálce Blue Mountain Hop. Album Live Heart, které vyjde na dvou CDčku i na vinylovém trojalbu, bylo nahráno živě v Ryman Auditoriu v Nashvilleu 8. ledna 2022 uprostřed turné, kterým se Béla vrátil k bluegrassové hudbě. Na nahrávce se podílala ohromující sestava bluegrassových hvězd, z nichž na videu uvidíte Sama Bushe, Jerryho Douglase, Stuarta Duncana nebo Briana Sutna.
2: Béla Fleck je prostě jedinečný a my jsme hrdí, že jsme letos mohli představit nový model benja Čapek Belagoria, které si u nás Béla objednal a spolupracoval na jeho vývoji i designu. Kdokoliv na světě tedy může hrát na banjo vyráběné v České republice přesně podle specifikací nejlepšího současného banjisty Bély Flecka.

0: Královna bluegrassu Rhonda Vincent už za svou kariéru vydala nespočet nádherných nahrávek a stále přináší divákům energická živá vystoupení. Její nejnovější album Possibility je další vynikající sbírkou originálních skladeb, které Rhonda interpretuje svým charakteristickým stylem.
1: Titulní skladbu Possibility Rhonda i složila a naspívala ji společně s Danem Timinskym. Na mandolínu hraje bývalý člen její kapely The Rage, Josh Williams, jehož hra je silně ovlivněna mandolínovým stylem, který Timinsky předvedl na některých nahrávkách skupiny Lonesome River Band z konce 80. a počátku 90. let.
2: Hey everybody, it's Rhonda Vincent and you're listening to my friends on The Chapik Show on Country Radio.

0: Podzim s Country rádiem.
1: Kapela Lonesome River Band se v nové nahrávce s bluesovým nádechem nazvané Hit the Nail on the Head spojila s elektrickým kytaristou Rodem Rileym, aby přinesla další ukázku svého telegrásového zvuku.
2: Píseň, kterou zpívá mandolinista Adam Miller, dokonale zapadla do nového konceptu kapely. Podle banjisty a lídra kapely Sammyho Shillera má trochu jinou než bluegrassovou atmosféru. Je víc swingová a hostující Rod Riley přidal i country kytarový zvuk.
3: Hey, this is Sammy Shiller of the Lonesome River Band and you're listening to the Chappick Show on Country Radio.

0: Basisty nemýváme v našem pořadu příliš často a tak, když jsme dostali příležitost vyspovídat našeho kamaráda, jednoho z nejlepších a nejvyhledávanějších nashvillských hráčů, Marka Fejna, neváhali jsme ani chvíli.
1: Čapek Show přináší další rozhovor Praha Nashville.
2: Marku, je to pro nás čest mít tě jako hosta v Čapek Show. A začnu hned tím, jak ses k hraní na basu dostal. To přece většinou není první nástroj, který si dítě nebo mladý člověk vybere. Jak to bylo u tebe?
3: My first instrument was the guitar at age 5. I had seen Elvis.
0: Začal jsem s kytarou, to mi bylo 5 let. Viděl jsem Elvise a připadal mi jako ten nejúžasnější. A když jsem zjistil, že jeho kytarista se jmenuje James Burton, stal jsem jim prvním hrdinou, tedy až po mém strýci, který měl u nás ve městě obchod s hudebními nástroji. Díky němu jsem k ním měl přístup a on taky na všechny hrál, což na mě udělalo velký dojem. Viděl jsem ho hrát na mandolínu, steel kytaru, housle, dobro, banjo i kontrabas. V rohu vždycky stál kontrabas a já se na něj pokoušel hrát asi od mých 10 let. A úplně mě to pohltilo, když jsem vyrůstal každé úterý večer, strýc pořádal hudební párty a já skoro nikdy nevynechal. Někdy jsme byli jen 3 nebo 4, někdy nás bylo 15. Hráli jsme všechno, rock and roll, Beatles a pak mohl následovat třeba Minor Swing, Caravan nebo Rack It Up. Takhle jsem vyrůstal a byl jsem vystaven spoustě různých druhů hudby. Nikdy jsem se vlastně nesnažil hrát bluegrass, protože tam, kde jsem vyrůstal, ho hráli všichni. Byla to prostě samozřejmost. Bluegrass mohl hrát každý, ale ne každý měl Fender Telecaster nebo Stratocaster a zesilovač Deluxe Reverb, jako jsem měl já.
2: Marka Fejna si k nahrávce Gospel Jordan pozvali i Derin a Brooke Aldridgeovi. Na mandolínu hraje a druhý hlas zpívá Ricky Skeks.

0: Marka Fejna jsem se v rozhovoru zeptala i na jeho dlouholeté působení v kapele Rickyho Skeksa Kentucky Thunder.
1: I was actually in Ricky's band for 18 years. The first 3 years we were a country band, just playing Ricky's hits.
2: V Rickyho kapele jsem byl 18 let. První 3 roky to byla ještě velká country kapela a hráli jsme jen Rickyho hity. Kapela měla 10 členů. Cestovali jsme ve 3 autobusech a ve 2 nebo 3 dodávkách. Hrál jsem ještě na Rickyho poslední country desce, ale krátce poté jsme začali pracovat na albu Bluegrass Rules, našem prvním bluegrassovém albu, a Kentucky Thunder se stala skvělou bluegrassovou kapelou. Měli jsme Bobbyho Hicksa a Briana Sutna, Dennise Parkera, Paula Brewstera a Marka Pruetta. Ta deska byla natočena zcela živě, bez jakýchkoliv dodatečných nahrávek, a získala cenu Grammy za nejlepší bluegrassovou nahrávku.
1: And it also won the Grammy for the best bluegrass recording that year.
0: Z této slavné desky si zahrajeme písničku Think of What You've Done.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Na Country Radio posloucháte
1: Čapek Show.
2: Marka Fejna jste mohli již dvakrát vidět hrát v Praze s kapelou Johna Jorgensna J2B2. Jejímž členem je i legendární banjista Herb Peterson, nebo naopak mnohem mladší kytarista Patrick Zauber. Zajímalo mě, zda se v této kapele s hráči jiných generací nějak změnil Markův styl hry na basu.
3: Playing with J2B2 has been great. The songs are not necessarily hardcore bluegrass tunes like...
4: Hrát s J2B2 je prostě skvělé. Ty písničky nejsou nutně tradiční bluegrassové skladby, jaké jsem hrál s Rickym. Jsou víc o melodii, o příběhu. Myslím, že to v téhle kapele funguje, protože jsme všichni spolupracovali s mnoha umělci a všichni máme vlivy z country, rocku, jazzu a tak dále. Prostě to nějak funguje, když to všechno vneseme do kapely. Herb hrál s Fletem a s Kraxem a s Dillards a i Patrick a John hráli s mnoha známými jmény, ale o mně to moc lidi nevědí. Hrál jsem s Ralphem Stanleym, s Billem Monroem, s Doug Watsonem, také s Earlem Scruggsem nebo s Mac Wisemanem. Byl jsem na jeho posledních dvou albech, takže si nemyslím, že by mezi námi byla nějaká velká generační propast, i když je Herb starší, ale prostě nám to funguje. Sejdeme se, zahrajeme si a vneseme do toho to své. S Johnem nehraju nijak jinak, než bych hrál s kýmkoliv jiným. Vždycky jsem se snažil hrát pro písničku a zpěváka. A to, že se sejdeme a bavíme se hraním bez jakéhokoliv tlaku, to je prostě skvělé.
3: But us getting together and having fun playing music and no pressure, that's a good thing.
2: Pohoda, která v kapele J2B2 panuje, je znát i v jejich písničce Beautiful Sound.
5: Hi everybody, this is Herb Peterson for the listeners of the Chapek Show and Country Radio.

0: Jak je z našeho předchozího povídání zřejmé, Mark Fain není jen bluegrassový hráč, takže i na jeho nebluegrassové zkušenosti přišla v rozhovoru řeč.
1: I've been very fortunate to have recorded and played with so many great artists.
2: Měl jsem velké štěstí, že jsem mohl nahrávat a hrát s tolika skvělými muzikanty. Každý umělec má svůj vlastní styl. S některými se hraje lépe než s jinými, ale vždy musíte mít cit pro to, co se děje. Vím, že když jsem hrál se Zakem Wildem, kytaristou Ozzyho Osborna, poslal mi několik skladeb od Black Sabbath, které jsme měli hrát. A mě ta hudba připomínala Ralpha Stanleyho. Bylo to celé v bluesové stupnici, ve které Ralph hodně zpíval. A spousta umělců, pro které jsem pracoval, jako byl třeba Ray Cooder nebo Rosen Cash, bluegrass znají. Nebo Bruce Hornsby, který se snažil na klavír napodobit rychlá mandolínová sóla. A povedlo se mu to. Charlie Hayden měl velký vliv na mou hru na basu. Hraje jazz, ale vyrůstal na country a bluegrassu a hrál v kostele, stejně jako já. Miluju hrát bluegrass, protože je to součást mě, mého dospívání. Rozhodně tu zkušenost uplatňuji, ale každá skladba, kterou hraju, je jiná.
0: Pianista Bruce Hornsby nahrál s Ricky Skaggsem a Markem Fainem netradiční bluegrassové album, ze kterého si pustíme písničku Dreaded Spoon. Country Radio.

0: Na závěr jsem se Marka Fejna zeptala, jak se mu líbilo v Praze a zda je české bluegrassové publikum jiné než jinde na světě.
1: Když jsem poprvé jel do Prahy hrát, vystupoval jsem s Rickym, dorazil jsem o pár dní dříve, šel jsem na koncert symfonie, do restaurace, chtěl jsem si prostě město užít a byl to opravdu úžasný zážitek. Lidé v Praze jsou úplně jako u nás, obyčejní, pracovití. Záleží jim na tom, co dělají. Vím, že máte skvělé výrobce hudebních nástrojů. Mým hlavním nástrojem je český kontrabas. Když jsem se po několika letech vrátil do Prahy hrát s J2B2 a viděl tamní bluegrassovou scénu, cítil jsem se jako doma. Lidé znají ty písničky, člověk to předpokládá u Rolling in my sweet baby's arms, ale nečeká, že budou znát Wait a minute nebo nějakou jinou opravdu neznámou bluegrassovou písničku. Když jsme u vás hráli naposledy, na našem koncertě byli lidi z Francie a z jiných částí Evropy. Obvykle na turné nemáme moc příležitosti s nimi popovídat, protože hned jedeme na další vystoupení. Takže bylo úžasné být na vašem večírku, potkat všechny ty lidi a vidět, jak oceňují to, co děláte.
0: Marku, moc děkujeme za rozhovor a na závěr si samozřejmě pustíme ještě jednu písničku kapely J2B2, se kterou Mark hrál v dubnu v Praze.

0: Bobek Show. Vaše přímá linka z Apalačských hor do Brdských lesů.
1: Poslední část Čapek Show věnujeme výročím, která v říjnu oslavíme.
2: 3. října bude 34 let Billymu Stringsovi, největší současné hvězdě bluegrassové scény. Jeho 5. album Highway Prayers mu vyneslo již 3. cenu Grammy a stalo se prvním bluegrassovým albem za více než 22 let, které se hned po vydání dostalo na první místo americké hitparády. A je hodně pravděpodobné, že podobně úspěšná bude i jeho nedávno vydaná deska nazvaná So Much For Goodbyes.
1: Billy Strings je schopen zaplnit sály velikosti arén, o čemž se jeho idolům Doug Watsonovi, Clarence Whiteovi nebo Tony Riseovi nemohlo ani zdát.
2: Jeho fanoušky jistě přitahuje i Stringsův životní příběh. Jeho otec zemřel na předávkování heroinem, když mu byly 2 roky. Matka i nevlastní otec byli také závislí na drogách a on sám odešel z domova ve 14 letech a nepřekvapivě také roky se závislostí bojoval.
1: Z posledního alba, kterým se Billy Strings vyrovnává s neutěšeným dětstvím i se smrtí všech svých rodičů, si pustíme skladbu I Like Train Songs.

0: 6. října 1952 se narodil Terry Bockham, banjista, houslista a zpěvák, který díky svému energickému a struhujícímu stylu hry získal přezdívku The Duke of Drive. Proto se jeho kapela jmenovala The Dukes of Drive. Byl ale také zakládajícím členem skupin Boone Creek, Dol Lawson and Quicksilver a Sir Time Out.
1: V roce 2001 získal Bockham cenu IBMA pro instrumentální nahrávku roku a v roce 2013 bylo jeho album What Will I Do vyhlášeno nahrávkou roku.
0: My si teď pustíme písničku I'll Take the Blame z alba The School of Bluegrass z doby, kdy Terry Bockham hrál v kapele Doyle Lawson and Quicksilver. Poslechněte si hru i zpěv tohoto skvělého banjisty, který zemřel ve věku 71 let v prosinci 2023.
2: Hello everybody, this is Doyle Lawson and right now you are listening to the Chatek Show. Stay tuned.

0: Posloucháte Čapek Show, přímá linka z Nashvillu.
1: Country Radio.
2: 28. říjen je nejen naším státním svátkem, ale je to i důležité datum bluegrassové historie. V roce 1939 se Bill Monroe stal členem Grand Ole Opry. Ve stejný den v roce 1947 vznikla poslední nahrávka originálního bluegrass bandu ve složení Bill Monroe, Lester Flatt, Earl Scruggs, Chubby Wise a Cedric Rainwater. A o rok později, 28. října 1948, nahrála ve studiu Mercury první čtyři písničky kapela Foggy Mountain Boys, Lestra Flatta a Earla Scruggse. Byla mezi nimi i originální skladba Flatta a Scruggse God Love His Children. Basový part zpíval Howard Watts.

0: Čapek Show dnes zakončíme písničkou Who Done It kapely Osborne Brothers, protože banjista Sonny Osborne se v tomto měsíci narodil i zemřel. 29. října by se dožil 89 let, zemřel ale před 5 lety v roce 2021.
1: Přejeme vám podzim plný bluegrassu a už teď se těšíme na příští Čapek Show. Od mikrofonu se loučí Iva Čapková a Rostě Čapek.
0: Ahoj!

0: Country Radio. Zprávy pro pohodovou neděli.
1: S víkendovými zprávami je tady Tomáš Adamec. Do Vánoc zbývají necelé 3 měsíce. Některé obchody už ale plní regály svátečním zbožím. V Polsku tak zákazníci kromě halloweenských masek nacházejí vánoční ozdoby, adventní kalendáře nebo dekorace pod stromeček. Obchodníci posouvají začátek vánoční sezony stále hlouběji do podzimu. Na dálnici D3 mezi Českými Budějovicemi a Planou nad Lužnicí na Táborsku můžeme dál jezdit rychlostí 150 km za hodinu. Zkušební provoz na úseku, kde je běžně povolená rychlost 130 km, už měl podle původních plánů skončit. Ministerstvo dopravy ho ale prodloužilo. V Brně bude nový parkovací dům.
2: Další parkovací dům pro Brno, a tento má smysl. Vyroste totiž u univerzitního kampusu. Počítá se zde s kapacitou 652 míst. Nahradí současné venkovní parkoviště. Stavba začne příští rok a má být hotová v roce 2029. V této oblasti je po parkovacích místech dlouhodobě velká poptávka. Vedení města ale postupně chystá i další domy. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: Tolik nedělní zprávy. Hezký víkend vám přeje Tomáš Adamec.

Stranger, Chris Christopherson na Country Rádiu. Krásná písnička, navíc krásné, dobré jitro. Venku je nádherně, i když pod mrakem. Možná, že občas zaprší, na Moravě více, v Čechách méně. Svátek má Andrej, máme 11. říjen a ve studiu Country Rádia opět zasedl Petr Bohuslav. Opět se dnes vystřídáme s Tondou a Tonda bez ruk přijede po 13. hodině. Mezitím si dáme mexickou muziku mezi 12. a 13. No a St. Johnny a nebe počká je další muzika, která teď zazní na Country Rádiu. Budeme si povídat o tom, jak přežít podzim nebo jak prožít úspěšně podzimní dny, jak si zpestřit podzimní dny. Pokud nějaké tipy máte nebo pokud máte nějaký recept, jak prožít sichravý podzim, tak případně pište na 720 00 11 11.

na met, než jsem stačil vymyslet si pro ní nějaký song, nakonec jsem zase zůstal plonk. Když zastavil před salůnem dostavnický vůz, ten, co přivez tanečnice, samej prýma kus.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Tak vidím, že jste se včera večer bavili, já jsem nahlédl do večerní komunikace našeho vysílání večerního, tak těch příspěvků je tady opravdu hodně a hodně. Tak děkujem, jsou zajímavé. Asi včera někdo vypil hodně nějakých dobrot, tak díky za příspěvky. Teď bych byl raději za nějaké příspěvky, které budou dávat smysl. Tak díky moc. Je 8 hodin a 15 a půl minuty, my rozjíždíme víkendové povídání. Takhle po 8 hodině ráno chápu, že někteří teprve protírají oko, možná levé i pravé, možná jenom jedno a ještě netušíte, co budete dělat. Na houby se vám nechce, protože venku není úplně teplo, myslím, že bylo dokonce méně než 10 stupňů, 8 až 9 stupňů, když jsem projížděl teď cestou od Unhoště směrem ku Praze a přes Prahu. Takže není tam žádné teplo, přes den se to ovšem vyšplhá třeba až na 18 stupňů Celsia, takže to bude dobré. Na houby bych tedy vyrazil později, nebo si vemte něco teplejšího na sebe. Víkendový pokec na Country Rádiu bude tedy o podzimním počasí, o tom, jestli vytahujete své oblíbené podzimní oblečení, nebo jak jinak si zpestřujete podzim. Můžete si ho zpestřit třeba i koncertem Asonance ve čtvrtek 15. večer v Jablonci. Ovšem nechám to na vás, jestli se vypravíte na nějaký jiný koncert z naší nabídky na stránkách Country Rádia, nebo zůstanete doma za pecí, protože i doma za pecí se dá naladit Country Rádio. No a teď už Michal Tučný, jak chcete žít bez koní, nebo Petr Novák, proč muže lákají skály a další muzika. Už jsem si zvykl.

0: Country rádiem na cestách.
1: Tak na rozdíl od včerejška jsem po okruhu směrem z odlešiště na Barrandov projel naprosto v pohodě, bez problémů, takže i když je tam zúžení, tak takhle brzy po ránu je tam vše bez problémů. Nehoda je na D5 na 16. kilometru před Prahou, je tam zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, tak dávejte pozor. Osobní vozidlo tam narazilo do středových svodidel, takže opět nějaký smyk. Stalo se to včera mnohokrát. Asi 4 nehody během odpoledne vozidlo narazilo do středových svodidel. Tak nevím, co to s těma středovýma svodidlama máte. Ty vozidla si řiďte nějak, ať nenaráží do svodidel, prosím vás. Nebo jestli to je tím, že včera pršelo a klouzalo, nevím. V každém případě máme tady další zásadní nehodu. Osobní vozidlo narazilo do stromu v Čakovicích na Kostelecké. Na Kostelecké ulici v Čakovicích je tam osobní vozidlo ve stromě, bude se to vyšetřovat. No a u Mohelnice na 44 u Šumperka je dopravní nehoda 2 osobních vozidel. Úsek je průjezdný, ale jenom s velkou opatrností. Je to u fotbalového hřiště Libivá, tak pozor na 44 v mírné zatáčce. Tolik dopravní nehody, za hodinu si řekneme také, jak to vypadá s Věckou hromadou, dopravou a případnými výlukami. Teď už za další muzikou.
2: Country Radio.
3: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Radio.
4: Nebojte, už jen jednou či dvakrát se vyspíte a bude tady zase dobré ráno na Country Rádiu s Kačkou a Vláďou.
5: A my si i v prvním pracovním dnu budeme zpívat.
4: Nejen v soutěži Dospíváš to, ale zapějeme i nějaké árie, které zpíval třeba takový Luciano Pavarotti.
6: Conte
4: ne, prosím, Kačí, prosím tě, nech to na odbornících, ano. No tak neurážej se.
5: Hele, potrénujeme a v pondělí si dáme duet.
4: No tak, to u toho, vážení posluchači, prostě nesmíte chybět.
5: V pondělí v 6 ráno se těšíme na slyšenou.
4: Zdraví vás Kačka s Vláďou.
2: Country Radio.
3: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
2: Country.

0: Tři minuty po půl deváté dohrál Pacifik, Hej kočí, krásná píseň. Hrával jsem jí kdysi a to mi bylo náct, přátelé, je to neuvěřitelné. To jsou takové ty legendy, které pořád přetrvávají. Pokud si na Pacifik zajdete, pořád mají spoustu energie a pořád jim to skvěle hraje. Hej kočí, píseň, která dohrála za chvíličku Irák a Pavel Dobeš, Valdemar Matuška, Texmeni, Rangers, Waylon Jennings, pomalu ale jistě se promuzicírujeme až k 9. hodině. V 9 hodin si řekneme, jaké dnes bude počasí. Tak nebude úplně horko, ale nebude také úplně zima. Ideálně na nějakou procházku nebo výlet. No a když zůstanete při poslechu Country Rádia, ať už třeba po cestě, nebo až se vrátíte, budeme moc rádi. Povídáme si o podzimu, jak si zpestrujete podzim. Takže případně pište na SMS bránu 720 00 11 11. Věrka už napsala, tak děkujeme, Věrko. Za chviličku si řekneme, jak prožívá podzim a třeba podzimní ráno, to dnešní nedělní podzimní ráno, tak všem za chvilku řekneme. Teď Pavel Dobeš, Irák a Petr Bouslav přeje pěkné ráno a nový den, 11. říjen.
1: Irák, Irák, Irák, Kambodža, Vietnam, přes Skop, Irák. V kabinách transportérů z pancéřů a ocelových plátů je slyšet rytmus

prší a neprší. A nebeský barman dolů se dívá, už vyleštil sklenky, už otvírá piva a počasí se drží. Neprší a neprší.

jsou tu už obránci Troje i občané Sparty. Jen dole obloha svítí a trhá se zem. Padá z toho písek, smrdí z toho síra, už nebeská šatnářka kabáty odebírá, počasí se drží, neprší a neprší.

prší a neprší. Pak ovace a světla a celý sál se zvedá, když Amadeus Mozart za piano sedá, počasí se drží, neprší a neprší. A z královské lože se zlatými křesly k jevišti přichází samotný Elvis Presley. Počasí se drží, neprší a neprší. Pak parket se vznáší a na něm v těchto chvílích Marilyn Monroe v šatečkách sněhobílých. Počasí se drží, neprší a neprší. Je tu John Lennon a všichni dobří známí, i princezna Diana zpívá tu píseň s námi. Počasí se drží, neprší a neprší.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Máme téma, jak si zpestřit podzim, jak si zpestřit víkendové podzimní dny, ale nejenom ty víkendové, možná i ty všední. Prostě podzim je specifické roční období. V zimě jezdím na lyže, v létě k moři. No a na podzim, jak jsem se dozvěděl včerejších posluchačů a přispěvatelů, tak chodíme na houby. Tak na Moravě prý nejsou, říkal Luboš Javůrek z Bokomary včera, tak prý se tam práší od tenisek, abych ho citoval. Tak přátelé, posíláme tam trošku vláhy, i když to nebude asi nic moc zásadního, ale přeci jenom, když zaprší, tak se to letos docela hodí. Já připravuji pro vás předpověď počasí, tak když se tak dívám, ano, mlhy budou, ojediněle se vyskytnou přehánky, na Moravě a ve Slezsku jen ojediněle, no, tak vidíte, no zase. Na hřebenech Krkonoš ale mohou být přehánky dokonce sněhové, tak později odpoledne večer budou přehánka místy i oblačnost ubývat, no tak nebude to nic moc a večer toho ještě ubyde. Chtěl by, aby trošku zapršelo pořádně, no tak uvidíme, jak to dopadne. Rangers vím, Waylon Jennings a pak už bude 9. hodina, řekneme si o předpovědi počasí víc. Já tady mám příspěvek naší posluchačky Věrky, která na špatnou náladu prý netrpí, bere počasí takové, jaké je. Moc ráda skládá obrázky, diamantové malování a poslouchá nejoblíbenější Country Radio 24/7. Dobře, zdravíme Věrko. Dobře, a večer s ním usínám, ráno vstávám. Prý přeje krásné vysílání, tak děkuju, já si to opravdu užívám. A nám nerušený poslech. Tak včera se někdo hlásil z Prahy 6, že tam prý rádio šumí, snažili jsme se s tím něco udělat, tak snad už je to lepší. Možná, že to bylo spíš místním poslechem, protože my jsme technicky všechno zkontrolovali, zjistili jsme, že vysíláme snad v pořádku, tak když tak, kdyby náhodou, tak dejte vědět. Šťastnou cestu, pokud někam cestujete, dopravní informace zase v 9:30, ovšem teď Rangers vím. No a Petr Bouslav přeje krásné ráno 11. října.

0: Country počasí.
1: Dnes v neděli 11. října čekejte proměnlivou převážně zvětšenou oblačnost. V Čechách se postupně místy, na Moravě a ve Slezsku jen ojediněle vyskytnou přehánky. Na hřebenech Krkonoš mohou být i sněhové. Později odpoledne a večer budou přehánky a místy i oblačnost ubývat. Teploty budou 10 až 15 stupňů, na jižní Moravě ojediněle až 18, v tisíci metrech na horách kolem 6 stupňů Celsia. Ráno místy slabý, postupně mírný západní vítr 10 až 25 km za hodinu. Večer bude opět i vítr slábnout.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: Country Radio. Zprávy pro pohodovou neděli.
1: Zprávy začneme u financí, protože lidé, kteří v listopadu nebo prosinci splní podmínky pro penzi, si polepší, když odchod z práce o pár týdnů odloží. Pokud počkají na nový rok, budou pak každý měsíc dostávat o několik set korun více, než kdyby přestali pracovat už letos. U vysokých příjmů může být rozdíl daleko větší. Nové BMW řady 3 se bude prodávat s řadou různých pohonů s výjimkou vznětového motoru. Zákaznické preference se mění a zájem o diesel klesá. Podle BMW jde o dlouhodobý trend, který s aktuálním zdražením paliv nesouvisí. Bude dost vína z Jižní Moravy nebo nebude? Nad tím se zamýšlí náš kolega Savana.
2: Hezký dobrý den, vinaři mají hlavu v dlaních, ne tedy z přílišného ochutnávání vinného moku, ale z neúrody. Letošní vinobraní je podle moravských vinařů jedno z nejnáročnějších za poslední roky. Sklizeň končí nezvykle brzy. Extrémní letní teploty a dlouhotrvající sucho se výrazně podepsaly na množství sesbíraných hroznů. Podle odhadů bude letošní úroda proti loňsku nižší o 30 až 40%. V některých lokalitách mohou být ztráty ještě vyšší. Starosti vinařů ale nekončí na zbývající ovoce, totiž ve vinicích útočí početná hejna špačků. Proto spoléhají na moderní technologie. Zvukové plašiče napodobují hlasy různých dravců a průběžně mění zvukové frekvence a ozývají se i rány jako z děla. Hrozny jsou ale zdravé a mají mimořádně vysoký obsah přírodního cukru. Máme se tedy na co těšit. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: To byly víkendové zprávy, které pro vás i dnes připravil Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

Rodney Crowell a Johnny Cash a Walk the Line, tak tahle ta píseň zazněla v 7 minut po 9. hodině. Ano, 7 minut po 9. hodině je právě teď Věra Martinová, Petr Spálný, Kapitánky, Babi Daněk, Eagles, Jitka Vrbová a další budou hrát a zpívat až do 9:30, kdy si řekneme, jak to vypadá s dopravou. Včera to bylo trošku napínavé, byly volby, dneska už máme klídek, pohodičku, můžeme si užívat krásný den. Pokud jste dnes naladili Country Radio, tak už tady máme několik příspěvků, jak prožíváte podzim, budeme si o tom povídat, náš víkendový pokec je o vašich víkendových a nejenom víkendových, ale podzimních prožitcích. Pokud prožíváte podzim nějakým zvláštním způsobem a máte návod na to, jak psychravé podzimní dny prožít třeba něčím zajímavým, co dělat, tak dejte vědět, pište na 720 00 11 11 nebo na e-mail studio@countryradio.cz. Petr Bouslav přeje krásné dobré ráno.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Na naší SMS bráně máme od vás spoustu zpráv. 720 00 11 11, tam můžete psát své SMSky o tom, jak si zpestřujete podzim. Tak Olinsko Přivnice píše, že na Moravě byla krásná úroda hub včera, už má prý vše i usušené a teď jede s pejskem na cvičák. Dobrý, tak zpestřit si podzim, tak to Olin určitě umí. Potkali jsme se včera, taky volal, takže zdravíme. On vždycky začíná Moraváci zdraví Pražáci, tak my Pražáci zdravíme Moraváci. Tak zřejmě u vás na severní Moravě přeci jenom nějaké houby budou, protože je ta vlhkost. Na jižní Moravě včera máme zprávy, že prý tam to není nic moc, tak byla krásná úroda, píše Olin. Další Věrka píše, že skládá diamantové obrázky, ale Iva vzpomíná, že 28. říjen roku 68, kdy se svým chlapcem šla z pejsky z Dobřichovic lesy na Karlštejn, tak prý byl kouzelný výlet. No dobře, tak z Dobřichovic na Karlštejn kouzelný výlet, také vlastně tip pro vás, i když 28. říjen 1968 už nestihnete, ale 28. říjen 2026 určitě dáte. Tak to případně zkuste, nebo zkuste třeba i jiný den. V každém případě, pokud se vypravíte někam na výlet, nezapomeňte se vrátit, abyste si zase mohli naladit Country Radio. No a s Vaby Daňkem budeme velmi symbolicky na cestě.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Slíbil jsem informace o MHD, tak z Olomouce ani z Brna nemáme žádné informace o různých výlukách. Ovšem jsou tady informace o výluce v Ostravě. Až do 31. října rekonstruují podjezd železniční tratě na ulici Hlučínské. Změnili organizaci dopravy tramvajových linek číslo 8 a 14. Neobsluhují zastávky v úseku Sadbožen Němcové Přívoz Hlučínská. Spoje jsou dle výlukového jízdního řádu ukončeny na zastávce Hlavní nádraží nebo Moravská Ostrava Plynárny a v úseku zastávek Křižíkova Přívoz Hlučínská zpět jsou nahrazeny souběžně jedoucími autobusovými linkami. Tolik z Ostravy, v Praze je toho opravdu hodně, instalují železniční most a už od 3. října až do 18. října dočasně přerušili provoz tramvají v úseku na Knížecí Smíchovské nádraží. 12 a 15 končí na Knížecí, 5 od centra jede přes Vítoň a Dvorecký most, linka 20 od centra je odkloněna do Radlic, jsou zavedeny 2 nové linky, 32 Smíchovské nádraží Slivenec a 40 ze Smíchovského nádraží na sídliště Modřany. No a od neděle, tedy ode dneška, je výluka na nákladovém nádraží Žižkov Biskupcova až do 18. prosince. Linka 5 je nadále vedena od centra na nádraží Holešovice, 9 od Řep se na nákladovém nádraží Žižkov promění na linku 10 do Řep a obráceně. Tak dávejte pozor na výlukový jízdní řád a také na vývězky, protože tam je vše popsáno. A teď už dopravní nehody, tak pozor na dopravní nehodu v okrese Český Krumlov na silnici 39 u Kájova, je to ta silnice, co vede na Lipno, jedou tam složky záchranného systému a bude se to tam vyšetřovat.
0: Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

Tak děkujeme za spoustu informací, kde rostou houby. Už jsem včera říkal, děkujeme vám za ně, nebudeme je zveřejňovat, protože kdo ví, jak to tam je. Ono, když jste tam byli vy, tak možná rostly, teď už jsou vyzbírané, my tam lidi pošlem, oni nám pak budou tady psát, že tam žádné houby nebyly. De pak do toho já se vůbec nebudu pouštět, nechám to jen a jen na vás, ale děkujeme. Houbaři málo kdy sdílí svoje oblíbená místa a vy nám tady píšete své tipy. Tak informace o Jižní Moravě, že tam je sucho, ta přišla včera. Práší se od Tenisek je krásná definice, do teďka mi zní v uších, takže děkujem. Na severní Moravě dnes Olin byl, nebo včera byl na houbách a prý už má na sušíno a byla pěkná úroda. Já tady ve střední Čechách, když někam vyrazíme, i třeba odpoledne, tak se nevracíme s prázdnou, i když pak říkáme, že si uděláme maso na houbě. No, je to tak, no, maso na houbě. Prostě když je houba velká, tak se dá udělat maso na jedné houbě. Kenny Rogers nám zahraje, zaspívá a my si pak budeme povídat dál o podzimu. Máme tady víkendový pokec na téma, co na podzim děláte, aby vám nebylo smutno, aby vás nepřepadla smutná podzimní nálada. Mnozí z vás píšete, že posloucháte Country Radio, to jsem rád. My vám pošleme potom Olympic a Želvu, takovou klasiku na Country Radio, ale taky úplný úžasný hit skupiny Marianne, současné hvězdy folkové muziky, a to je píseň Zrcadla. Pak víkendový pokec, Tomáš Linka, Grošáci, no prostě dobrá muzika, dobré vysílání, předpověď počasí. No jedeme dál, máme tady neděli 11. říjen a je 9 minut po 9:30.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu. To, kdybyste něco měli, tak můžete klidně i zavolat. Děkuji, že píšete. Naše SMS brána 720 00 11 11 je plná, takže díky za vaše příběhy a za vaše tipy. Krásná úroda hub, tak to už tady poněkolikáté. Děkuji mockrát. Jaren z Ládví, že nejlepší lék je se pořádně obléct a vyrazit na kole do přírody, nebo se vypotit v postýlce a pak v sauně, večer pár piv a poslech Country Rádia. No, to je dobrý návod. Dobře, díky. Skládání diamantových obrázků, vypotit se v postýlce nebo v sauně. No, sauna může být takhle na podzim velmi, velmi osvěžující. Tak díky moc za všechna vaše přání a hlavně díky za poslech Country Rádia. Tomáš Linka, Tisíc mílí nikam, moje oblíbená píseň, i v originále, kdy ji zpívá Dva jde okam, tak krásná česká verze od Tomáše Linky. Potom Grošáci s Pavlem Kajzrem, Pavel Kajzr, bývalý kolega tady z Country Rádia a Zvony z Harmony. A teď už někdo volá, tak třeba nám řekne, jak prožívá podzim. Krásný den, tady je Country Rádio, Petr.
1: Taky krásný dobrý den. Pane Petře, Bohuslave, jako
0: ano,
1: já.
0: Ano, dobře. Bohunka, jo, volá.
1: Já bych vám, prosím?
0: Bohunka, jo.
1: Říkají, ne, Jana, jo, ale jo. Bohuslavová.
0: Jo, tak zdravím vás, Jano, tak to je hezký.
1: Já jsem jako vaše manželka, myslím, jestli si
0: no jasně, pamatuju. Jasně, no dobře. Tak povídejte.
1: No, mohla bych vám říct takovou předpověď počasí, kterou říkali moje oba mužové.
0: Ano, ano.
1: Ráno mohysto, odpoledne takisto a večer se očekává tma.
0: Jo, tak to je bezvadný. To je předpověď na podzim, bezvadný, jako je. Vyšitá. Díky moc, Jano. A teď jenom řekněte, odkud voláte.
1: V Ústí nad Labem.
0: A máte tam...
1: A tady vysvítá sluníčko, je mlha, ale prodírá se sluníčko.
0: Tak už bude sluníčko. Já jsem se chtěl zeptat, jestli máte v Ústí mlhu. Tady v Praze je to v pohodě, nebo na příjezdu do Prahy od Karlových Varů to bylo v pohodě, tady to bylo bez mlhy, tak v Ústí už skrz mlhu prosvítá sluníčko. Jano, děkuju. Můžete si přát píseň?
1: Nemáte zvlášť.
0: Zkuste, jakou píseň vám zahrajem? Jakou píseň vám zahrajem?
1: Ježíš, jakou?
0: Co byste si dala? Dejte si. Můžete si psát.
1: Jo, přešně zrály.
0: Dobře.
1: Od Valdemara Matušky.
0: Dobře, já už jí tam dávám. Jo, třešně zrály, Valdemar Matuška. Jano, mějte se hezky v Ústí, naslyšenou.
1: Vy taky. Pozdravujte manželku.
0: No, to už asi nepůjde. Tak se mějte moc krásně, naslyšenou.
1: Ano, na

0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.
1: Včera jsem se vracel z

se k mihotavým hvězdám. Zavedli mne jinam, než jsem chtěl. Dávno starou cestu domů neznám. Větru už jsem všechno pověděl.

0: Country počasí.
1: Dnes v neděli 11. října čekejte proměnlivou převážně zvětšenou oblačnost. V Čechách se postupně místy na Moravě a ve Slezsku jen ojediněle vyskytnou přehánky. Na hřebenech Krkonoš mohou být i sněhové. Později odpoledne a večer budou přehánky a místy i oblačnost ubývat. Teploty budou 10 až 15 stupňů, na jižní Moravě ojediněle až 18, v tisíci metrech na horách kolem 6 stupňů Celsia. Ráno místy slabý, postupně mírný západní vítr 10 až 25 km za hodinu. Večer bude opět i vítr slábnout.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
5: Stařičký šerif už líně, prdlku poláhli vztah.
4: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
6: Na konci světa.
7: Folk Team na konci světa. Neskutečné se stalo realitou. Brněnská legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album s nezaměnitelným zvukem kapely od folku přes blues až po šanzon s nadčasovými texty. CD Folk Team na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Country Radio.

0: Country Radio. Zprávy pro pohodovou neděli.
1: Zprávy začneme u aut, protože Škodovka má novinku. Začala nabízet svůj první model s plně hybridním pohonem bez externího dobíjení. Hybridní Octavii dodá prvním zákazníkům letos v prosinci. Dosud měla automobilka v nabídce hlavně vozy s externím dobíjením, takzvané plug-in hybridy nebo mild hybridy. U aut ještě chvíli zůstaneme, protože na svolávací akci koncernu Volkswagen bude muset v Česku kvůli možným problémům s řízením zhruba 200 tisíc aut. Podle odhadů asi 150 tisíc z nich budou Škodovky. Po celém světě musí koncern svolat přibližně 4 miliony vozů. No a na ryby, nebo spíš o rybách, teď Luděk Savana Urbánek.
2: Břeclavsko je bohatší o více než 2000 jeseterů malých, někdy nazývaných jako čeští žraloci. V závěru letošního září tak nově obývají tři lokality řeky Dyje a jedno místo sousední řeky Moravy. O její vypuštění se postarali lidé ze Světového fondu na ochranu přírody. Před umístěním do řek ryby dostali čipy, díky nim budou odborníci sledovat jejich život. Luděk Savana Urbánek, Břeclav.
1: Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

Poslouchali jste dnes ráno Čapek Show, bylo nádherný, skvělá muzika, taky skvělé nahrávky, Flat & Scrax i Quicksilver, to všechno zaznělo v Čapek Show, skvělá zpráva, nejčerstvější novinky ze světa bluegrassu a country, to je pořad Čapek Show, můžete si ho naladit a dnes ráno, když jsem jel do práce, jak jsem poslouchal oba dva Čapkovi, manželé a krásně povídali o bluegrassu a s tím, co všecko se na bluegrassovém nebi děje a máme tam také mnoho pozdravů pro Country Radio, pro naše posluchače, takže si je zase nalaďte. Písničky k probouzení, to je každý den mezi 6 a 7 hodinou. Můžete si je příjemnit si ranní vstávání oblíbenou písničkou, ale hlavně příjemnit někomu. Takže my ho probudíme a zahrajeme mu jeho oblíbenou píseň. To probuzení možná nebude tak příjemné, jako ta píseň, třeba vzkaz od vás. Takže nechám na vás, jestli dáte nebo nedáte někomu dát zahrát a probudit ho. Můžete dát zahrát taky v písničkách na přání, ty jsou pravidelně mezi 17. a 18. hodinou, v sobotu dokonce až do 19. To bylo včera, ale i dnes můžete přát někomu pěkný den anebo poslat věnování. Máme 11. října, takže možná někdo z vašich blízkých kamarádů, známých má nějaké významné jubileum. Mezi 17. a 18. se nám takových 16 písní vejde, tak případně zkuste napsat. Pokud to bude významné jubileum, tak samozřejmě má přednost, ale hlavně mají přednost ty vyplněné formuláře, které vyplňujete hodně dopředu. Pokud někdo napíše dnes, tak se vejde případně jenom do zbytku času, ale uvidíme. Žalman a spol Cesta vede tam, krásná písnička. Potom Ella Langley, Vandr do 50. Pavel Brimmer a další muzika. Petr Bohuslav přeje krásné dobré jitro nebo krásné ráno 11. října.

mlhavej stan. V pangejtu sníh plnej špíny začíná další z mých rán. Volant mě do dlaní zebe, autobus v muzejní krám. Jak starej kocour si přede,

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Tak můžete buď to zavolat nebo napsat. Tady beru rýč a hurá na to, píše Irena. Tak jo, Ireno, nezapomeňte rukavice, ať si neuděláte mozoly. A i když jsou lidé, kteří mají mozoly rádi a jsou na ně hrdí, nevím, jak vaše ženské dámské ruce. Takže ahoj, podzim je pro nás zahrádkáře období, kdy máme nejvíc práce, takže na nějaké depky není čas, píše Irena. Jasně, díky za víkendový pokec, Ireno. Případně 210-323-333 můžete volat i vy. Pozdní sběr Menuet Léta páně 1987, to bude píseň, kterou pošlu já Ireně. Za chviličku si tu písničku dáme. Pak bych chtěl poslat Míšu Leichta a Forehand Bílý sníh pro všechny, kteří jsou v Krkonoších a vypraví se dnes na výlet, protože tam prý budou přehánky a na vrcholcích Krkonoš i sněhové. Takže ano, 11. října sněhové přehánky v Krkonoších. To by mohlo znamenat, že bude letos sníh třeba na horách. To by bylo fajn. Country Radio, tady Petr, dobrý den.
2: Dobrý den, zde telefonista Houdek.
1: Telefonista Houdek, jak dlouhé hole potřebujete? Asi takhle dlouhé?
2: Já bych chtěl poopravit to, jak tam volala ta paní.
1: Jo, poopravte.
2: No, o té moze.
1: Jo.
2: To je slovenský.
1: Jo, hmla.
2: Je to ráno hmlisto.
1: Hmlisto, ano.
2: Den takisto a v noci tma.
1: Jo.
2: Můj kamarád měl podobnou hlášku. Když jsme byli na trampu, tak vždycky říkal pošmourno až kořalečno.
1: Kořalečno, jasně, krásný. No jo, tak to jsou ty tatranský čaje.
2: Hlášek,
1: to jsou tatranský čaje a další, že jo. Já vždycky, když přejdu za kamarádem na Moravu, tak ty zase říkají, máme tady pro tebe bílý čaj. To si dáte a pak můžete jít domů a řídit až za 3 dny, jo, to je takový...
2: Já to znám, tohle.
1: Je to hrozný. Tak odkud voláte?
2: Volám ze Zlivy.
1: Ze Zlivy, no zdravíme do Zlivy. Včera někdo ze Zlivy děkoval...
2: Jo, nějaký člověk, já jsem tady novej.
1: Jo, František ze Zlivy včera děkoval Drcu, že natočili desku, tak možná, že přijde i na křest desky v lednu.
2: To je nějaký muzikant, který odsud, ale
1: asi jo.
2: Ty lidi zatím moc neznám.
1: Ano, tak to nevadí, to se seznámíte. Stačí zajít do hospůdky nebo na nějaký hraní. Jo, máte tam ve Zlivy a v okolí máte skvělý muzikanty. Tak držím palce a teď můžete si přát písničku za ty vaše poznatky. Co to bude za píseň?
2: Teď mě zde napadá.
1: To nevadí, tak já dám ten pozdní sběr, jo, Menuet. Mějte se hezky ve Zlivy, zdravím vás.
2: Jsem slyšel už, ale teď na žádnou písničku si nespomenu.
1: Nevadí, jeden pozdní sběr a Menuet, mějte se hezky, zdravíme do Zlivy, naslyšenou. Mějte.

kolik ti bude, až přiletí. Už budeš velká, když do pokoje

teď tady čekám, tak jako kdysi. Jsem tu moc brzy a tak mám dost času napsat ti na nebe sponou z tvých vlasů, že poslední z Pegasů zase vrátil se k nám.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Přibývá dopravních nehod a už včera mě překvapilo, kolik dopravních nehod bylo, že narazilo vozidlo do svodidel, tak i dnes je jich poměrně dost. Navíc tři havarovaná vozidla jsou na silnici 56 na 37. kilometru ve směru z Místku na Přívoz v Ostravě. Tak pozor, je to kousek před křižovatkou ze silnicí číslo 11. 56, 11, tam zase kříží, tak tam je problém, tři vozidla se tam srazila. Nehoda v Ostravské v Brně, dvě osobní vozidla v Ostravské zase v nájezdu u Stránské skály a Černoviček pod Stránské, tak tam dvě osobní vozidla komplikují dopravu. Na silnici 15-16 u Nové Bystřice v okrese Jindřichův Hradec osobní vozidlo se srazilo s traktorem, je to bez zranění, ale samozřejmě traktor a osobní vozidlo, tak to komplikuje dopravu. Navíc v úzkém úseku, kousek od Klenovského rybníku, u Můstku, ano, vidím, v mírné zatáčce, takže osobní vozidlo a traktor, ještě jednou silnice 15-16 u Nové Bystřice. Na silnici první třídy číslo 27 v katastru obce Háj u Duchcova, v Domaslavicích, tam je dopravní nehoda a komplikuje dopravu. No a ještě v Třebotově, v okrese Praha Západ, je velký problém, protože tam byly krávy na silnici. Tak snad už se podařilo nějak zaplašit nebo tak, ale pozor, po kravách na silnicích zbývají taková kluzká místa. Jo, pozor na kluzká místa. Ještě jednou, je to v Třebotově, v okrese Praha Západ. Krávy na silnici tam byly a asi zřejmě tam něco zanechali. Tak šťastnou cestu a ať to neuklouzne.
2: Country Radio.
3: Tak vážení, do sedel. Ten slavnější dopředu. No a ti ostatní na tandem. Hlavně se mi prosím nehádejte. Úterý v tandemu. Od rána do podvečera vždy dvě písničky v podání jednoho interpreta.
4: Koukám, jak celá země vstává, jedno směl poslední klapot kopit.
3: Ta první známější, ta druhá možná o to zajímavější.
5: A bod

0: No, dívka ze severu v krásné verzi, to byli klasici muziky našich žánrů Johnny Cash a Bob Dylan. Jo, dívka ze severu. Tak vy znáte možná českou verzi od Roberta Křesťana. Pepa Šimek a Greenhorni, rok 1849, to bude za chviličku další muzika, Václav Neckář, Tammy Wynette. No, nevím, jestli se všechno vejde. Mám tady připravené tolik muziky, že jsme potřebovali hodinu trošku nafouknout, tak zřejmě budu muset něco vybrat. Ale záleží jenom na vás, jestli se zapojíte do víkendového pokecu. Můžete nám dál psát. Irena říkala, že jde rýpat na zahradu. Poradil jsem rukavice, ale když si necháte poradit, nevadí. Můžete klidně i bez rukavic. Vy ostatní, kteří nás zvete, ať jdeme na houby, tak děkuju, je to krásný tip, akorát už jich tady mám asi 50. To, kdybych se měl vypravit na všechna místa, kam říkáte, že mám jet na houby, tak to bych vlastně nic jiného nedělal, když vlastně proč ne, no, tak můžeme to zkusit. Tak přátelé, díky, můžete se dál zapojovat do víkendového pokecu, jak si zpestřit podzimní dny, můžete nám dál psát na 720 00 11 11 a mezi tím muzika.
1: Jsem starý Tom Šur z pobřeží, pamětník slavných dob a sekáč, jak se říkalo, teď už jsem ale trop. Teď jako starý vagabund obcházím tenhle svět. Já tom, co pamatuje rok 49. Teď jako starý vagabund obcházím tenhle svět.

až jedenkrát ho přiblaful jeden hráč řácky zved. A tak skončil byl, když psal se rok 49. Až jedenkrát ho přiblaful jeden hráč řácky zved. A tak skončil byl, když psal se rok 49. Náš řezník Jacky z New Yorku mýval zlý opice. A vždycky, když byl pod parou, strhla se pranice. Až jednou nalíte na kudlu, co vytáhl starej red.

a všichni ti mý parťáci bývali frajeři. Teď už jsem sám a jako stín postávám u dveří. Teď jako starý vagabund obcházím te-

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Tak já se podívám, jaké tady máme další příspěvky. Přibývá to velmi, ano, přibývají další přání na písničky na přání. Ty budou po 17. hodině, takže případně dejte vědět. Ano, přejete si spoustu písniček, dokonce Ivo Viktorína, přejete si Trampskou mši, ano, máme ji tady. Je to dlouhá nahrávka, ale ta kvalita, kterou tady máme, opravdu neodpovídá, tak uvidíme. Třeba se nám podaří přemluvit nějakou kapelu, aby to nahrála znovu, ale ještě další tady máme, ano, víkendové vysílání Country Rádia, tak to je nejlepší prý na smutnou náladu nebo na pošmourné počasí. A prý k tomu trochu čaje s rumem, no tak to už nechám na vás. Můžete si to dát klidně s medem, jo, přátelé, protože takhle po ránu nebo dopoledne by to nemuselo třeba udělat úplně dobrotu. Pokud nás posloucháte na osadách, jako tady máme z osady Nové Město, tak jak, že se osada jmenuje Nové Město, to je zajímavé, tak nevím, kde to je, asi Skalní Nové Město, nebo tak. V každém případě děkujeme za vaše přání z různých osad a kempů. No a pokud prožíváte podzim šťastněji při poslechu Country Rádia, tak tomu přidáme nějakou muziku. Třeba Hoptropáci, co vy na to? Za chviličku Crossband a předpověď počasí na dnešní den. Bude na Moravě až 18 stupňů, takže poměrně teplo.

0: Máme málo času.
1: Ještě chviličku.
2: Neděle fóry.
1: Ale no tak.
2: Tak pojď.
1: Až jakož jdu.
2: No pojď.
1: Ale jdu.
2: Ty zas naděláš. Jseš jak malá.
1: Ale.
2: Pojď.
1: Já jdu.
3: Country počasí.
4: Dnes v neděli 11. října čekejte proměnlivou převážně zvětšenou oblačnost. V Čechách se postupně místy na Moravě a ve Slezsku jen ojediněle vyskytnou přehánky. Na hřebenech Krkonoš mohou být i sněhové. Později odpoledne a večer budou přehánky a místy i oblačnost ubývat. Teploty budou 10 až 15 stupňů, na jižní Moravě ojediněle až 18, v tisíci metrech na horách kolem 6 stupňů Celsia. Ráno místy slabý, postupně mírný západní vítr 10 až 25 km za hodinu. Večer bude opět i vítr slábnout.
5: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
6: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás. Pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
7: Láska má je láska tvá.
8: Vážení posluchači Country Rádia, dovolte mi oznámit důležitou skutečnost. V roce 2027 mi bude 80 let, ale nehodlám se s tím smířit. K tomuto jubileu připravuji narozeninový koncert v Pražském divadle Broadway, a to na 10. února 2027. Zaspívám písničky, které mám rád, potkám se s lidmi, které mám rád, i s hosty, které mám rád. A pevně věřím, že tam budete i vy. Takže ještě jednou 10. února 2027, divadlo Broadway, váš Honza Lančura s 80 na

0: stavu,
1: ty staré lásky,
0: kde noc vládne tmou.
1: Vedle za kopcem,
0: loučil se tam námořník,
1: nebo na konci světa,
0: se svou dívkou.
1: Nestrácejte naději.
2: Ale do

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Legendární dámská country kapela Schovanky se chystá na Barču v pondělí 12. října. Konkrétně od 19 hodin v kulturním domě Barikádníků v Saratovské ulici na Praze 10. Poutníci si dovolují pozvat na svůj poslední letošní koncert v Praze na Jižním městě v kulturním centru Zahrada. Během večera zazní písně v pořadu Přes 50 let v country, takže ti, co mají rádi písničky, jako je Panenka nebo Hotel Hillary, si přijdou na své. A určitě také ocení písně novější, hlavně z CDčka Stíny na střechách. Pondělí 12. října od 19 hodin v kulturním centru Zahrada v Praze na Jižním městě. A ještě paběrky Marko Čermáka. To vše uslyšíte v restauraci u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3 v úterý 13. října od 19 hodin a 30 minut. Podrobnější informace a další akce a koncerty najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz pod odkazem Kultura.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné.

0: se oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však bejval čas, kdy rýt tu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát,

0: zlý svědomí, lumpů jako rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal

0: svojí bandou pil. Ten rýb jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník, muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salonu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivej ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Reedův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, u stařích spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.
1: Byl to Shane, byl to Shane, byl to Shane.
3: To je hlas, co? Ladislav Vodička, byl to Shane. S country beatem Jiřího Brabce a tomu tam hrála celá kapela a on do toho takhle zpíval. No a teď si dáme kapelu, kde jenom zpívají. Pokud se vám tam bude zdát, že tam někdo hraje nějaký nástroje, tak to jste vedle. Homefree a Broke Eden Delta Down. To je píseň, která za chviličku zazní. Homefree je kapela, no je to vlastně pět, někdy šest mužů, kteří zpívají. Zpívají tak, že vám z toho spadne brada. Měl jsem to štěstí být na obou jejich koncertech, které měli tady v České republice. Vždycky se na to sjeli lidé z celé Evropy a není divu, protože když jsem se díval na jejich turné, tak budou v Kansasu, v Portlandu, v Salině, v Omaze, v Oxfordu, ale v Americe. No prostě hrají pořád jenom na jiném kontinentu. Díval jsem se, jestli náhodou nebudou někde v Evropě, tak zatím to nevypadá. Tak uvidíme, snad se jich ještě tady na našem kontinentu dočkáme. Já bych určitě šel tedy být vámi. Homefree si ovšem můžete poslechnout na Country Rádiu právě teď. Potom Valdemar Matuška s Olgou Matuškovou, Robert Křesťan s Poutníky a Návrat. No a už brzy si budeme hrát z nové desky Roberta Křesťana, kterou nahrál s Druhou trávou. Rozhodně je to deska, která má našlápnuto na nejvyšší ocenění, alespoň podle mého mínění. Kdybych mohl rozhodovat, já bych měl jasno. Tak uvidíme. Teď ovšem Homefree, jenom zpívání, tak si to poslechněte.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Uvolňuji naši linku, pokud si chcete přát píseň, tak v těchto víkendových pokecech před půl dnem, před 12. máte možnost si přát píseň, ovšem čekám od vás nějaký tip, jak si zpestřit podzimní dny. Těch tipů tady pár mám ještě v SMS bráně, na SMS-kách si dáváte záležet, takže děkuji vám mockrát. Ano, přidáváte se k Ireně, taky vás dnes čeká podzim na zahradě. Prý zatím ještě nehrabete listí, no tak ono nám zatím červená, zatím to ještě úplně nepadá, tak uvidíme. No a teď už se někdo dovolal. Country Radio, tady Petr, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Věra.
1: Ano, Věro, slyšel jsem, že s někým hovoříte, tak jak se máte a odkud voláte, Věrko?
2: Radio, chvíličku.
1: Odkud voláte, Věro?
2: Z Ostravy.
1: Zdravíme do Ostravy. Tak Věro, co, jak si v Ostravě zpestřujete podzim?
2: No tak, různě, teď jsme řešili volby.
1: A jo, řešili. Ale no. Co se řeší na takových volbách na podzim? To jako, vy to rozebíráte s rodinou, jo?
2: Ano, samozřejmě.
1: Jo, a nehádáte se, doufám.
2: Ne, to ne, tak v žádném případě.
1: Dobře, tak to už máme za sebou, tak teď si zpestříme podzim něčím jiným. Dobrá, co ještě byste tak navrhovala, Ostraváci, co nám navrhnete, že bychom si tak mohli zpestřit podzimní dny?
2: Určitě vycházkami do parku.
1: Jo, máte tam nějaký
2: nahrad
1: pěkný.
2: Nahrad kolem řeky.
1: Nahrad kolem řeky do parku. Dobře, vycházky. Tak Věrka nám dává...
2: A říká práce na zahrádce.
1: Práce na zahrádce, no tak to jste se přidali k Ireně, stejně tak jako tady Karel říkal, že ho Irena inspirovala, nebo říkal, napsal tady, že ho Irena inspirovala a že jde taky rejpat. Tak dobrá, tak se můžeme rejpat na zahrádce, to je fajn. Navíc to trošku rozmoklo, tak už to nebude tak tvrdá zem. No, děkuju, Věrko. A co to bude za píseň, co vám máme zahrát?
2: No, jestli tam máte v repertoáru něco od René Součka.
1: Mm-hmm. No, tak asi zkusíme. Já zkusím René Souček, tak mám tady krásnou jeho píseň Ukulele, tak co vy na to? Dáme si to?
2: Může být Ukulele.
1: Dáme si Ukulele. Jo. Tak jo, tak se mějte hezky, Věrko. Zdravím pana manžela, zdravím vás na zahrádku, ano. Na procházku do parku nebo na hrad, je to na vás. Mějte se hezky, pěkný podzim.
2: Pěkný den, naschledanou.

0: S Country rádiem na cestách. Podíváme se na cesty, podíváme se, jak to vypadá na silnicích s dopravními nehodami. Tak v Okružní ulici ve Zlíně je dopravní nehoda, pozor, také v Zahradní ulici v Klášterci na to hří dvě osobní vozidla, je to v centru Klášterce, tak opatrně. V Okružní ulici ve Zlíně podíváme se, dvě osobní vozidla komplikují dopravu, je to kousek od motoparku na Okružní s křižovatkou, na křižovatce s Českou, kousek odtud v plynulé zatáčce. Nehoda je na 11. na 290. kilometru ve směru z Opavy na Český Těšín, dvě osobní vozidla a neprůjezdný levý jízdní pruh. Na 141. u Volar v okrese Prachatice je havárie osobního vozidla za zatáčkou, je tam nepřehledný úsek, takže pozor u křížové cesty ve Volarech, tam je dopravní nehoda a komplikuje dopravu. No a dvě osobní vozidla se srazila také v Hraniční ulici v Olomouci. Je to sjízdné, ale jenom se zvýšenou opatrností, tak opatrně kousek od Nové ulice, jak se mění Hraniční na Okružní, tak tam je dopravní nehoda v Olomouci. Šťastnou cestu, ať už cestujete kamkoliv.
1: Country Radio.
2: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

hlásí jeho jméno a tribuny vstávají. Tam teď nesmíš, uzavřeno, přesto všichni čekají. Pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej. Vteřiny si dále běží, ale ty už nečekají.

Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

Víkendový pokec na Country Rádiu. Teď s dětmi chodíme a hledáme kešky, je to skvělá zábava, všem doporučuji. Blanka, dobře, tak čekej tiše třeba někdy odpoledne nebo večer. Dobrá, další dobrý den, já jsem na zahradě, hraju si v hlíně, ale užívám si sluníčko, jo, nerejpu se v hlíně, poslouchám super country rádio, je mi tu moc hezky, chtěla bych poprosit o písničku Náš příběh. Dobře, třeba i o tuhle tu písničku půjde. Já jsem si taky udělal radost teď, protože jsem poslechl hudebního dramaturga, který nasadil skupinu Asonance a McPherson. Ta píseň právě dozněla. My se moc těšíme na další část našich oslav 50 let kapely Asonance. Tentokrát v Jablonci ve čtvrtek večer se těšíme do Jablonce, takže v Eurocentru, pokud budete mít čas, zastavte se. Společně jsme si vlastně před měsícem užili společnou oslavu 35 let country rádia a 50 let Asonance na Konopišti. Byli jste úžasní. Nejenom, že jste přišli a že vás bylo tolik, ale jak to probíhalo, jak srdečná byla ta setkání, ať už u stánku country rádia, nebo při prodeji věcí Asonance a všeho. Byli jste skvělí a já se moc těším na další setkání, ať už v Budějovicích 29. listopadu, nebo v hale Věry Čáslavské v Černošicích. Prostě uvidíme, jak oslavíme padesátiny Asonance. Ještě na to máme, i v Brně budeme, ještě na to máme do konce roku dost času. Těším se na vás. Vaby Daněk a Nevadí, to je písnička, která zazní potom Jiří Vondráček, Blanka Šrůmová. Tak jdeme na to za chviličku. No a díky za to, že jste se se mnou dnes dali do diskuze a do povídání o tom, jak si zpestřujete podzim. Já se s vámi loučím a za chviličku už polední siesta, ta bude opět mexická, takže mexické písničky. No a po 13. hodině Tonda Bezrouk na Country Rádiu. Petr Bouslav se loučí, mějte krásný zbytek víkendu.

maturitou zmužnělý. Chtěl si dobít svět a svět se tvářil vlažně.

zase bude líp. Pomalu šel rok,

další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: zase bude líp.
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Tantry počasí.
1: Dnes v neděli 11. října čekejte proměnlivou převážně zvětšenou oblačnost. V Čechách se postupně místy na Moravě a ve Slezsku jen ojediněle vyskytnou přehánky. Na hřebenech Krkonoš mohou být i sněhové. Později odpoledne a večer budou přehánky a místy i oblačnost ubývat. Teploty budou 10 až 15 stupňů, na jižní Moravě ojediněle až 18, v tisíci metrech na horách kolem 6 stupňů Celsia. Ráno místy slabý, postupně mírný západní vítr 10 až 25 km za hodinu. Večer bude opět i vítr slábnout.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevypácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní country rádiu a jsme úplně v pohodě. Country rádio.
2: To je, panečku, provoz a těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
3: Country pod kapotou, váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz.

0: Country Radio. Zprávy pro pohodovou neděli.
1: S víkendovými zprávami je tady Tomáš Adamec. Do Vánoc zbývají necelé 3 měsíce. Některé obchody už ale plní regály svátečním zbožím. V Polsku tak zákazníci kromě halloweenských masek nacházejí vánoční ozdoby, adventní kalendáře nebo dekorace pod stromeček. Obchodníci posouvají začátek vánoční sezony stále hlouběji do podzimu. Na dálnici D3 mezi Českými Budějovicemi a Planou nad Lužnicí na Táborsku můžeme dál jezdit rychlostí 150 km za hodinu. Zkušební provoz na úseku, kde je běžně povolená rychlost 130 km, už měl podle původních plánů skončit. Ministerstvo dopravy ho ale prodloužilo. V Brně bude nový parkovací dům?
2: Další parkovací dům pro Brno a tento má smysl. Vyroste totiž u univerzitního kampusu. Počítá se zde s kapacitou 652 míst. Nahradí současné venkovní parkoviště. Stavba začne příští rok a má být hotová v roce 2029. V této oblasti je po parkovacích místech dlouhodobě velká poptávka. Vedení města ale postupně chystá i další domy. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: Tolik nedělní zprávy. Hezký víkend vám přeje Tomáš Adamec.
3: Jak se praví v té slavné písni? Všichni jsou už v Mexiku. Tak se společně vydáme stejným směrem. Je tu polední siesta na mexické hranici.

Jak se praví v té slavné písni? Všichni jsou už v Mexiku. Tak se společně vydáme stejným směrem. Je tu polední siesta na mexické hranici.

co dočkaj, když už byli v řece, vyskytla se přece komplikace hloupá. Nějakej gringo na koni, brodí se tam co vody, ve třmenech se houpá. Překáží jim v cestě, palce má ve vestě, potichu si píská. Kouká, co jsou za rasu, podezřele u pasu, něco se mu blízká. Vidí starou Margaretu, říkají buď zdráva, asi máš jen tu, co hulíš, dej mi aspoň páva. Tam Uria Granda, není žádná švanda, brala to za narážku. Ta si bez varování, ona se bez váhání rozhodla pro porážku. Gringo podle mýho nic nemínil zlýho, měl holc můlu kluk. Pil moc whisky v El Pasu, pozdě šáhnul ku pasu, byl to drahej šluk. Tam Uria Granda, pašerácká banda, starý Margarety. Podstupujou riziko, dělaj to pro Mexiko,

Jak se praví v té slavné písni? Všichni jsou už v Mexiku. Tak se společně vydáme stejným směrem. Je tu polední siesta na mexické hranici. Kandira.

Jak se praví v té slavné písni? Všichni jsou už v Mexiku. Tak se společně vydáme stejným směrem. Je tu polední siesta na mexické hranici.

Jak se praví v té slavné písni? Všichni jsou už v Mexiku. Tak se společně vydáme stejným směrem. Je tu polední siesta na mexické hranici.

Zastavil jsem se v Mexico City, abych tam na den, na dva schladil city, ukončity Juarezové. Podivnýho chlapa potkal jsem tam v metru v kožený čapce a v umělým svetru. Na dálku z něj bylo cítit plátno filmové. Asi to bude nějaký bandita, jenže moje paměť se stále ještě nechytá. Film o sedmi statečných běží mou hlavou. Odkud já jenom znám ten jeho výraz? Calvera, no ne? Buenos Dias, odkdy pak jezdíš městskou dopravou? Víš, chlapče, povídá ten grázl, nejraději bych na něj jazyk vyplázl, ale poslouchal jsem, co mi odpoví. Víš, chlapče, přišla suchá léta, květ našeho řemesla pomalu odkvétá a z našich koní zbyl jenom podkovy.

Můj kolektiv dneska těžko schrastí práci, tancování v malém už se nevyplácí, nestojí za námi odbory a tak. Ze světa teď sice přišlo dosti žrádla, ale když já byl na letišti, tak přistávala obinadla, a tak teď po večerech stojím v metru jako saniťák. Abych řekl pravdu, už si nevím rady, pomalu řídnou naše řady. A je nás vlastně stále míň a míň. Mnozí chlapci už přesluhují a mladí se těžko rekrutují. Náš život není jako spáten kin.

Calvera sice mluvil otevřeně, ale o to víc u mě klesal v ceně a moje srdce bylo brzy jako led. A moje žluč jako vzpěněná řeka, povídám Calvero, Conchita čeká. Jsem americký agent, pomodli se naposled. Jo, kdybys měl rukou justici a malou policejní stanici, v rukavičkách si mohl chodit po kraji. Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív vydrancuje tuto zem?

0: Country počasí.
1: No tak to už bylo takové trochu houkání tady v té písničce před 13. hodinou. Je tady počasí. V noci polojasno až jasno, respektive jasno až polojasno. Na severu a severovýchodě čekáme oblačno, postupně i zataženo. A pozor, je to tady, to o čem se bavíme celou dlouhou dobu, jak na tu podzimní náladu, nebo možná nenáladu, tak na horách přehánky nad 1100 metrů sněhové, čili je to tady. Teploty v noci 6 až 2, ojediněle 0 a pozor, místy přízemní mrazíky. A zítra přes den polojasno až oblačno ráno a dopoledne i jasno. Výjimečně se vyskytnou i slabší přehánky, zejména na horách a severu a severovýchodě území, kde mohou být i přes den sněhové nad 1100 metrů. Zítřejší teploty 10 až 15, ale na jihu Moravy kolem 17 stupňů, na horách kolem 6.
2: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
3: Prej, řidič třikrát nepřipoután bezpečnostním pásem.
4: Povstaňte a slyšte jménem republiky. Jako právník zpívající oprávněn jsem vám to říci. Než jen koukat na telku nebo dělat kliky, zkuste třeba Jahelku jménem republiky. Nové album Soudniček i ze spisu Perliček, CDčko i Flash a více najdeš na www.ibojahelka.cz.
5: To se nedá nic dělat. V našem klimatickém pásmu už to tak chodí, že občas zaprší.
6: Ale jako z konve nedá se dát.
5: A někdy je naopak vedro k zalknutí.
6: A slunce pálí je.
5: V zimě umí tu a tam i pěkně přitůhnout.
7: Když jde blizár s vichřicí.
5: A taková letní bouřka, ta taky dokáže pěkně zacloumat vokenicema.
8: Když je hrom a bije blesk, tohej frajer ztratí les.
5: V globále se ale dá říct, že s pomocí country rádia se tu dá celkem v pohodě přežít.

0: Country Radio. Zprávy pro pohodovou neděli.
1: Zprávy začneme u financí, protože lidé, kteří v listopadu nebo prosinci splní podmínky pro penzi, si polepší, když odchod z práce o pár týdnů odloží. Pokud počkají na nový rok, budou pak každý měsíc dostávat o několik set korun více, než kdyby přestali pracovat už letos. U vysokých příjmů může být rozdíl daleko větší. Nové BMW řady 3 se bude prodávat s řadou různých pohonů s výjimkou vznětového motoru. Zákaznické preference se mění a zájem o diesel klesá. Podle BMW jde o dlouhodobý trend, který s aktuálním zdražením paliv nesouvisí. Bude dost vína z Jižní Moravy nebo nebude? Nad tím se zamýšlí náš kolega Savana.
2: Hezký dobrý den. Vinaři mají hlavu v dlaních. Ne tedy z přílišného ochutnávání vinného moku, ale z neúrody. Letošní vinobraní je podle moravských vinařů jedno z nejnáročnějších za poslední roky. Sklizeň končí nezvykle brzy. Extrémní letní teploty a dlouhotrvající sucho se výrazně podepsaly na množství sesbíraných hroznů. Podle odhadů bude letošní úroda proti loňsku nižší o 30 až 40%. V některých lokalitách mohou být ztráty ještě vyšší. Starosti vinařů ale nekončí na zbývající ovoce, totiž ve vinicích útočí početná hejna špačků. Proto spoléhají na moderní technologie. Zvukové plašiče napodobují hlasy různých dravců a průběžně mění zvukové frekvence a ozývají se i rány jako zděla. Hrozny jsou ale zdravé a mají mimořádně vysoký obsah přírodního cukru. Máme se tedy na co těšit. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: To byly víkendové zprávy, které pro vás i dnes připravil Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné.

0: Na Country rádiu Věra Martinová, báce, to je to poslední a možná taky mít nenáladu, to je to poslední, protože celý tento víkend, včera a dneska taky vlastně s kolegou Petrem jste mluvili a my v tom budeme pokračovat v tom našem tématu celovíkendovém, jak na tu podzimní, řekněme, ne nenáladu leckdy, ale prostě, no zkrátka je to tak, je méně světla, tak má člověk z toho nenáladu, prší, padá, listí, někomu se to nelíbí, takže o tom dneska budeme pokračovat v povídání a já se těším na vaše názory na telefonu 210 323 333 a nebo na SMSky 720 00 11 11. Mimochodem, za hodinu slíbil mi rozhovor psycholog Jan Lašek, tak na toho se těším a mimo jiné jsme se domluvili, že se dotkneme třeba i severských států, protože vlastně na co my si tady stěžujeme? Například na jihu Skandinávie slunce vychází jenom na velmi krátkou dobu, třeba v prosinci, trvá den v Oslu, nebo v Oslo tedy, nebo ve Stockholmu, jenom 5 nebo 6 hodin, přičemž slunce zůstává nízko nad obzorem, takže tam jsou na tom v podstatě o poznání hůř. 5 nebo 6 hodin, to bychom se z toho picli, kdyby jsme měli něco takového u nás. Takže samozřejmě na to se taky zaměříme a tak si poslechněte povídání. Já se na to těším, na nějakou takovou radu, jak na to. Takže zdraví vás Tonda Bezrouk od mikrofonu. Vidíte, už jsem chtěl pustit písničku, ale protože tady někdo vyzvání, někdo tu vyzváňá, tak já mu dám prostor. Country Radio, dobrý den.
1: No, Martin, dobrý den.
0: Dobrý den, Martine. Tak, odkud voláte, mi řekněte, abych věděl, jestli třeba ne z Oslo nebo ze Stockholmu.
1: No, volám z Kladna.
0: A, tak to je podobné. Tam je to taky takové zataženější, ale už ne tolik, vidíte.
1: Je to tak,
0: takže
1: ale prošelo dost.
0: Tak povídejte, co máte na srdci?
1: No, ten podzim mě se líbí. Za prvé jsou tam pěkné barvy.
0: Ano, to je dobře.
1: Za druhé, celoročně chodím na houby i v zimě, takže na podzim samozřejmě taky. Mm-hmm. No a teď jsem konkrétně

0: vařuju to, co jsem přinesl včera.
1: Ano.
0: Například kousky frakoše, které se obzvlášť hodí na zavařování.
1: A to je ovšem obzvlášť zajímavé, Martine, protože že nechápu, že v zimě někdo najde houby, které se dají jíst.
0: Ony se dají najít poměrně snadno, a protože rostou většinou na dřevě.
1: Ano.
0: A akorát to nespíte speciálně penízovku sametonohou zaměnit, protože jsem jednou na jednom pařezu tady zrovna u Kladna našel i penízovky sametonohé, které se říká vánoční houba.
1: Ano.
0: Já na ně chodím na Štědrý den, ale taky čepikšatku jehličnanovou, což je smrtelně jedovatá houba, která má stejné toxiny jako muchomurka zelená.
1: Tak to bych opravdu nerad zaměnil, Martine. To vám tedy řeknu, raději teda se přidržím toho sbírání hub v létě, ale když to někdo umí a vyzná se, tak celoročně říkáte, není problém.
0: No, přesně tak.
1: Vidíte, tak to taky může samozřejmě někomu začínat teď sezóna, což mu vyloudí úsměv na tváři, jako třeba vám. Tak já vám děkuju, ano, že jste se ozval. Díky. Marien vám pošlu, chtěl byste někoho pozdravit?
0: Pozdravíme všechny, kdo poslouchají, a zejména pak houbaře, kteří nedělají v lese bordel, abych to řekl takhle.
1: To jste ale hezky řekl, protože já často chodím do lesa a lidí, kteří to tam dělají, tak je bohužel hodně, teda já vidím.
0: Je to tak, ano.
1: Tak se mějte moc hezky, nashledanou.
0: I vy, nashledanou.

0: přál platit, zvlášť nebo dohromady.
1: Víkendový pokec na Country Rádiu.
2: Ano, přesně tak, ty dvě deci, o kterých zpíval před chvílí Vlasta Redl, tak ty by mohly taky určitě přispět k té lepší náladě, té bez diskuze. Tam je ovšem nejobtížnější uhlídat právě jenom ty dvě deci. To je ovšem taková, řekl bych, vysoká hra. No, ale dá se to, ale je to náročné. A zase nějaké SMSky se tady podívám. Píšete nám na 720 00 11 11, jak na podzim, co udělat pro lepší náladu. A vlastně většinou musím říct, to, co už jste psali včera, že ten podzim máte rádi, takže nakonec mě z toho vychází, tady z tohoto víkendu, že žádná nenálada se na podzim tak nějak nekoná a to je dobře. Dobrý den, já jsem na zahradě, ale naopak nereju se v hlíně, ale užívám si sluníčko, poslouchám Country Radio a je mi moc hezky, tak mi zahrajte něco, napsala Tereza. Takže zdravíme Terezu, díky za SMSku. A nebo tady nám ještě píše, ale tady se nepodepsala, Blanka, jo, podepsala se Blanka, že je ideálně chodit teď na podzim v tomto hezkém počasí, kdy svítí sluníčko a hledat kešky, což je taková ta hra výborná, vidíte, kešky, takové ty kameny, anebo prostě nějaké jiné věci schované na předem daném místě, tak to by vlastně taky mohlo být hezké. Kdo by nechtěl případně chodit jenom tak bezcílně? A někdo je na telefonu, to vypadá, Country Radio, dobrý den.
3: Ahoj, Tondo, tady je Iva z Arbesáku.
2: Ivo, zdravím tě, ahoj.
3: A já jenom chci říct svoji houbařskou historku jednu.
2: Jsem s ní.
3: Už je to dávno. Místo, kde jsem ty houby našla, je pod vodou, je to na Želivce. A našla jsem pěti hřib. Jeden velký, druhý o něco menší a tři mrňavý k tomu. Takže to byla krásná rodinka.
2: No, tak to taky samozřejmě udělá radost člověku. Jednak je to jedlý teda, že jo, pěti hřib.
3: No. Jo, a to... potom... v těch lesích u Želivky,
2: ano?
3: Tam byly lišky, které se daly hrabat hráběma. Teďka o lišku člověk nezavadí.
2: No.
3: Já, když jsem byla v lese, tak jsem nikde lišky neviděla.
2: Já jsem
3: když jsem našla tři, tak to bylo hodně.
2: Tak to bylo hodně, ano, ano, ano.
3: Ale to bylo zase kolem Nového Strašecí.
2: Aha, Ivo. Já jsem teď kolem silnice viděl jednu lišku a tam měla asi vsteklinu, ale na tu jsem s hráběma nešel teda. To byla ale jiná liška.
3: Teda. Já mám na mysli ty, co se dají dát na cibulku.
2: No tak ta by asi taky šla na cibulku, že? Ale jestliže má vsteklinu...
3: Ani nevím. Tak... Oni jsou většinou vsteklí.
2: Právě, takže to raději...
3: Tak se tomu radši vyhnou.
2: To raději ne. Dobře, Ivo, tak já ti tady vyberu Hanku a Petra Ulrichovi, jestli by mohlo být, tak si myslím, že by se
3: když
2: tím...
3: poslouchám Country Radio od 96. roku...
2: Tak aby se ti nelíbili, že jo? Jasně.
3: Takže beru...
2: Jasně.
3: A co se mi nelíbí, tak to uškrtím.
2: To uškrtím, přesně. Třeba tu lišku. Fajn, měj se hezky, ahoj, díky.
3: Ahoj.

0: Country rádiem na cestách.
1: Doprava je tu krátce po půl druhé, začínáme na D1, 24. kilometr ve směru na Prahu. Tady, dejte pozor, je tady hromadná nehoda a počítejte se zdržením. 24. tak směr Praha. A pokračujeme. V Ústí nad Labem v Panské ulici je dopravní nehoda. Nehoda je také na silnici v Palkovicích na Frýdeckém Místecku. A nebo v Ďáblické v Praze poblíž křižovatky a ještě jedna nehoda ve Zlíně u zoologické zahrady. Ve Zlínské ulici u křižovatky taky počítejte s nehodou. Jezděte opatrně, dobře dojeďte, šťastnou cestu.
2: Country Radio.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Posloucháte Country Radio. Letošní plavební sezóna našeho country parníku Král Jiří byla opravdu hodně dlouhá, a to je dobře, trvala vlastně, nebo pořád trvá až do konce listopadu. No a takových 95 možná procent plaveb bylo vyprodáno. Dneska taky je plavba a taky je vyprodaná. No a potom nám zbývají poslední 4 a ty ještě vyprodány nejsou. 18. Míša a Bert Leichtovi, 25. Tony Joch a Karel Macálka. No a v listopadu 8. Sichravo a 22. Jana PS. Takže ještě tady ty 4 plavby si můžete naplánovat do vašeho, řekněme, letního kalendáře nebo podzimního kalendáře a zúčastnit se. Jsou to vlastně taková 3 20-minutová vystoupení na palubě nebo v podpalubí podle počasí s dobrotama samozřejmě a s báječným výhledem a se skvělým zážitkem, to si troufám říct, který vás pochopitelně nabije na ty dny, kdy třeba úplně hezky nebude. Takže mrkněte naše stránky, tam to všechno je, countryradio.cz, včetně fotografií právě z těch minulých plaveb. Koukněte se.

času, ty pro rychlost i na krásu, pro pány z firmy Motors General. Vždycky, když bral vejplatu, dluhy odčet a outratu, viděl, že i kdyby hodně mák. Mínus vždy zbude a ne plus, že nikdy neušetří na ten vůz, co je tu dělal značky Cadillac. Večer

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Ano, tady je Country Rádio a jestli pak zase pokecáme, takže můžete volat 210 323 333 anebo SMSky 720 00 11 11. Když jsem tady mluvil o tom, jak je to se sluncem v Oslo anebo ve Stockholmu, tak třeba v oblastech za polárním kruhem, tak tam slunce v zimních měsících zhruba od poloviny nebo od konce listopadu do poloviny ledna nevychází vůbec nad horizont. Je tam takové šero nebo v podstatě úplná tma, která je jenom na několik hodin denně přerušena takovou modrou, takzvanou modrou hodinou, to znamená šerem s modrým nádechem. No, ale vlastně, a já to tady přeruším, to povídání, protože někdo nám telefonuje, tak ať nečeká. Kdo pak tam? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Jana.
1: Jano, dobrý den.
2: Já jsem chtěla jenom říct, že dneska je Velká Pardubická, se jede, a tak bych chtěla popřát panu Janu Kratochvílovi, který byl s mojím synem Honzikem na internátě v Kaldrubech, hodně úspěchů.
1: Je, no. to jste hodná, to ještě, že jste připomněla. Já myslím, děkuju, že ona se jede nějak 15.30 nebo 15.40.
2: No, hlavní závod. Ve 4.
1: Jo.
2: No.
1: Takže výborně, vidíte, tak to ještě zmíníme.
2: Nějakou koňskou písničku, prosím vás, a pro mýho syna tam nahoru na oblast.
1: Tak děkuju vám a vlastně to znamená, že vy jste de facto řekla, že proti tady nějakým podzimním dnům zkracujícím se, tak se dá ne bojovat, ale třeba i návštěvou dostihu, vidíte, je na to možno být, jo, je to tak?
2: No, vy, je to tak.
1: Takže to jsem ale rád, ale opravdu jsem rád, že jste mi připomněla Velkou Pardubickou, protože já jsem na to myslel a víte, že jsem na to zapomněl úplně, tak ještě, že jste zavolala.
2: Jo.
1: No, tak jsem rád, tak díky.
2: Tak vidíte.
1: Tak jo, mějte se hezky, tak já vám pustím nějakou, která se týká těch koní. Naschledanou. No, ale ještě teda za ten polární kruh. Chtěl jsem říct, že Severané vlastně jsou extrémně zvyklí tady na toto všechno. Přizpůsobili tomu svůj životní styl, mají více světel, více vitamínu D do sebe perou a vůbec i třeba po půlnoci nebo dlouho do noci zůstávají venku a celkově tak nějak se chovají klidněji, tak se sklidnili. To je to sklidnění, o kterém jsme už včera mluvili, takže ti na to jdou samozřejmě dobře od lesa. Tak po 14. hodině s psychologem si řekneme, jak bychom na to teda měli jít my. To bude po 14. v Kukátku a samozřejmě budeme s vámi pokračovat na toto téma. Vidíte, slíbil jsem písničku o koních, pouštím něco jiného, tak já ji zařadím za chvíli.

0: Country počasí.
1: No a v noci jasno, polojasno. Na severu a severovýchodě oblačno, postupně zataženo a na horách přehánky nad 1100 metrů sněhové. V noci teploty 6 až 2, ojediněle kolem nuly a místy přízemní mrazíky. Zítra bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne i jasno. Výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, hlavně na horách a na severu a severovýchodě území. Tam mohou být i sněhové nad 1100 metrů. Večer budou srážky ubývat a ustávat. Zítra 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy kolem 17, na horách kolem 6.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
0: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna. Country Radio. Už za chvilku budou zpět vaše oblíbené melodie. Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
3: Stařičký šerif už líně prlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě. DAB+, to je i Country Radio.
2: Country Radio.

0: 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Legendární dámská country kapela Schovanky se chystá na Barču v pondělí 12. října. Konkrétně od 19 hodin v kulturním domě Barikádníků v Saratovské ulici na Praze 10. Poutníci si dovolují pozvat na svůj poslední letošní koncert v Praze na Jižním městě v kulturním centru Zahrada. Během večera zazní písně v pořadu Přes 50 let v country, takže ti, co mají rádi písničky, jako je Panenka nebo Hotel Hillary, si přijdou na své. A určitě také ocení písně novější, hlavně z CDčka Stíny na střechách. Pondělí 12. října od 19 hodin v kulturním centru Zahrada v Praze na Jižním městě. A ještě paběrky Marko Čermáka. To vše uslyšíte v restauraci u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3 v úterý 13. října od 19 hodin a 30 minut. Podrobnější informace a další akce a koncerty najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz pod odkazem Kultura.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Tady je Country Radio, Tonda Bezrouk u mikrofonu, 10 minut po 14. Vítejte v další hodině. O tom, jak zvládnout, řekněme, podzim bez ztráty kytičky, mluvíme celý tento víkend a budeme o tom mluvit i za chvíli s psychologem Janem Laškem. A vy voláte, a to jsem rád, na 210 323 333, to znamená, měli jsme tu houby a já nevím, různé hry. Procházka, vidíte, ta velká Pardubická, tu na to nesmím zapomenout, protože to určitě zmíníme kolem 15.30. Minimálně v té souvislosti, že tam bude omezený průjezd u závodiště, takže tam je teda vždycky omezený průjezd do Pardubic z tohoto směru z Vysočiny, tam je to tragické vždycky, ale dneska teda logicky kvůli závodům. Takže voláte, to jsem chtěl říct. No a nebo byste mohli i napsat, kdo nechce zavolat, nechť píše. SMSky 720 00 11 11, takže se budeme věnovat samozřejmě vašim názorům i v této vysílací hodině. A už je někdo na lince. Dobrý den, Country Radio. Halo, halo, dobrý den. Tak, byl na lince, ale položil to, nebo respektive ještě další pokus. Dobrý den, slyšíme se. Tak, to zase teda vypadlo, takže bychom to udělali do třetice všeho dobrého, ale pak už budu hrát. Country Radio, dobrý den.
1: No, ahoj Toníku, tady Hanka.
0: Hanko, zdravím, ano.
1: Já jsem ráda, že jsem se dovolala.
0: Já taky.
1: Já, když to tak vemu, tak zahrádku normálně taky mám ráda, ale v tomhletom sluníčkovým odpoledni je lepší se projít a tak nějak se pokochat ještě těma posledníma a prskama, kdy to ještě tak nějak trochu hřeje.
0: Že jo,
1: a já bych hrozně moc chtěla poprosit, když už se teda zmínila ta velká Pardubická. Moc se na ní těším, poslouchám ji každý rok.
0: Ano.
1: Ale jestli můžu poprosit o písničku, já bych hrozně chtěla od Roberta Mouchy, který zpívá Šéfe.
0: Tak uvidím, co se s tím dá dělat.
1: Jestli je to možný, tak bych byla ráda, protože to vlastně vystihuje i tu mentalitu u těch koní, když někdo skáme, že jo, nebo ta.
0: Jasně.
1: Takže já hlavně jim přeju, ať všichni dojedou v pořádku. Ať se koníčkům nic nestane.
0: Nestane, přesně tak, ať je to bez problémů.
1: Ani jezdcům a všichni prostě, ať to

0: pohodě dotáhnout a držím všem strašně moc palc.
1: Přesně a bez aktivistů zkrátka a v klídku.
0: Přesně, přesně, protože jako tohleto ty koně musí běhat, ty koně jsou zvyklí závodit, holk dcera má koně a chodím tam za nima a je to prostě úžasný zvíře, chytrý, ale potřebuje pohyb.
1: Pohyb. Helejte, ale ono je to baví, ty koně, že? Oni se těší na ten závod. Je to tak, jo? Je to vlastně
0: právě
1: tak.
0: K tomu koni přijdete, on se nám podívá do očí a prostě, a pak si mi ještě, jestli můžu.
1: No, ano, jasně.
0: Hrozně se mi líbila, myslím, že to byla, dobrá voda. A myslím, že tam hrál i Jaromír Hanzlík a že tam je tam modlitba koně.
1: No jasně, jasně, a teď si vzpomínám na zaříkávače koní s Redfordem a tak dále.
0: A zaříká s Redfordem, tak, to je prostě srdcovka.
1: Jak se teda jste říkala, koukal do očí. Tak dáme pochopitelně ty fešáky, když je dneska Velká Pardubická. Takže díky za telefon, mějte se moc hezky.
0: Děkuju moc a držte se Country Radio, miluji vás, poslouchám vás od roku 1993.

0: vlakem Country Rádia.
1: No a jak se srovnat s podzimem, se teď zeptám psychologa Jana Laška. Dobré odpoledne přeju.
2: Dobrý den.
1: Tak řekněte, pane docente, kde je pravda, jak zpívá Ivan Mládek, nejkrásnější období je patrně podzim, anebo právě naopak podzimní, řekněme, nemám rád to slovo, tak raději řeknu nenálada, nebo takový ten splín podzimní.
2: No je pravda, že jsme každý trošičku jinak závislí na počasí, říkáme tomu, že jsme meteorotropní, ale v zásadě si myslím, že máme spíš tendenci to špatné počasí vinit z něčeho, za co nemůže. A to je to, jak se cítíme my sami a že tady nutně nemusí být vazba mezi tím, jaký je ten den počasí a jak se cítím já.
1: No, nemusí být, ale máte z praxe, že většinou je ta vazba?
2: U určitých citlivějších lidí tam ta vazba může být taková, že v podstatě za to špatné počasí viní ze všeho. Protože dneska je špatný počasí, tak se mně nepovedlo nic. Takže takhle si tam někdy hledáme příčinné souvislosti, které tam být nemusí.
1: No dobře, ale faktem je, když se probudím a je světlo a sluníčko, tak je to dobré.
2: Takhle, to světlo a nesvětlo, to jsou dva skutečně velmi silné momenty, kdy zase si to zažijeme, až bude změna času. A ne každý z nás snáší tu změnu času, jaksi bez určité zátěže, třeba více denní. Čili světlo tma nepochybně ano. Já jsem kdysi byl na nádherné dovolené v Norsku až za polárním kruhem. Byli jsme tam v čase toho z půlnočního slunce a i oni sami jako místní nadávali na počasí, přestože jsme si říkali, když jste na to zvyklí. Nebyli. Čili světlo a tma nepochybně ano. Ale to, jestli je trošku pošmourno nebo víc pršlavo nebo víc teplo, to jsou detaily.
1: Ale vy jste to teď hezky řekl, víte, že když je opravdu tma škaredě, tak si často říkám, jak to řeší v tom Norsku?
2: No, v podstatě to řeší tak, jak já to nemohu veřejně tady sdělit, protože se to týká požívání tekutin.
1: Ano, čili uvedou se do stavu, že si třeba rožnou, tak jsme mysleli.
2: Že si rozsvítějí v hlavách.
1: Ano, ano. No a tak kdo ale má přeci jenom rád to jaro, tak ono to bude za půl roku, no to nějak neurychlíme. Takže jak nějak poradit nějakou zkratku, co udělat, nebo jak si to nastavit zkrátka?
2: Tuhletu zkratku kdysi vytvořila moje žena, která 1. lednu říká tak a začíná jaro. A ty nejsmutnější měsíce, ten smutný únor a počátek března, jak si přeskakuje a už je na jaře.
1: Takže to není špatně, když právě teď sem tam řeknu, že už se těším na březen.
2: Určitě ne. Naopak je to příležitost říct, to, co bude mezi tím, se mě netýká. Mě se týká až ten březen.
1: No tak takhle si myslím, že bychom ty Vánoce a tak dále mohli zvládnout.
2: Ježíš, už aby bylo po nich, teď už na mě zase všude vykukujou. Já si vzpomínám, kdysi v dávných časech se prodával čokoládový Mikuláš. A protože se nesměl říkat svatý Mikuláš, tak to byl vánoční muž na podstavci. Ta přelepka s cenovkou, tam byla vánoční muž na podstavci. Takže když si uděláme z Vánoc a smutných dnů temna prosince a ledna, tak si můžeme říct, že nás hlídá vánoční muž na podstavci.
1: Tak, takže tak to bych to ukončil. Popřál bych vám teda, pane docente, hezké svátky. Ano a...
2: Jo.
1: A jaro je
2: za... bylo po nich.
1: Tak, jaro je za dveřmi. Tak díky
2: Určitě.
1: Moc. Díky moc
2: mějte
1: a mějte se. Naschledanou.
2: Naschledanou.

při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý

Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chycem koutek od plastových hřiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček. Trunk

na rtu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku,

0: s Country rádiem na cestách.
1: Je krátce po půl třetí, pojďme na dopravu. D0 Pražský okruh, exit 23, tady je nehoda, osobní auto ve svodidlech. A pokračujeme na silnici Utučap na Táborsku. Na křižovatce je dopravní nehoda. Dále na silnici 22 u Číhaně na Klatovsku, taky v zatáčce. A u obce Kájov na Českokrumlovsku, shodou okolností taky v křižovatce, dopravní nehoda. A nehoda je i v Chrastavě na Liberecku, v Liberecké ulici. Jiné komplikace na silnicích teď nevidím. Tak železnice. Výluky jsou na trasách Veřovice, Frenštát pod Radhoštěm. Dál Chrást u Chrudimi, Ždírec u Skutče. A pokračujeme Ledečko Kolín, Hradec Králové Jaroměř, Hradec Králové Všestary, další výluka Smržovka Josefův Důl, Březnice Písek, Blatno Bečov nad Teplou a třeba ještě Bechyně Tábor, tady taky náhradní autobusová doprava. Ať dobře docestujete, šťastnou cestu.
2: Country Radio.
0: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Radio.
3: Nebojte, už jen jednou či dvakrát se vyspíte a bude tady zase dobré ráno na Country Radio s Kaťkou a Vláďou.
4: A my si i v prvním pracovním dnu budeme zpívat.
3: Nejen v soutěži Dospíváš to, ale zapějeme i nějaké árie, které zpíval třeba takový Luciano Pavarotti.
5: Conte
3: ne, prosím, Kačí, prosím tě, nech to na odbornících, ano. No tak neurážej se.
4: Hele, potrénujeme a v pondělí si dáme duet.
3: No tak, to u toho, vážení posluchači, prostě nesmíte chybět.
4: V pondělí v 6 ráno se těšíme na slyšenou.
3: Zdraví vás Kačka s Vláďou.
2: Country Radio.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Tak vidíte, právě za hodinu, teda to bude těsně před startem Velké Pardubické, já už to asi teď budu připomínat, aby jsme to neprošvihli, tak jedním okem je potřeba sledovat. No a my jsme teda tady v tom našem víkendovém pokecu podzimním, jak na to, jak vyzrát na ten podzim, aby nám přinášel radost a ne obavy ze zkracujících se dní. A podobně Lenka nám píše, jaká špatná nálada, když si třeba vzpomenu na tři oříšky pro popelku a na krásně bílou zasněženou pláň. No, vidíte to, to je vlastně samozřejmě taky pravda, že ta zima má opravdu něco do sebe a je úplně luxusní, takže kdo by snad neměl rád podzim, ačkoliv nikdo tady takový nebyl, tak zimní dny jsou přece taky naprosto perfektní. Tak se podívám za chvíli na vaše SMSky. Číslo je 720 00 11 11. Na další zprávy, které píšete, musím se tím protřídit, protože jich přichází spousta a telefon 210 323 333 vždycky tak nesměle zabliká, a nebo jsou úseky, kdy zvoní nepřetržitě, tak se taky ještě můžete zapojit. Protože za hodinu teda se podíváme na Velkou Pardubickou, respektive řekneme si, že bude start, aby jsme jaksi to neprošvihli. A vidíte, tak někdo volá, tak někoho zdravím na lince. Kdo pak tam, dobrý den?
2: Ahoj, si koníku, tady Věra.
1: Věro, zdravím, dobré odpoledne.
2: Tak.
1: A Věra vypadla, to tak vypadá, nebo ne, vypadá, to tak je. No tak vidíte, tak já dám Věře, řekněme 8 sekund, to by tak mohlo být, když máme teď takové ty telefony, že to stačí jenom ťuknout, opakovaná volba. A no, tak jestli tam bude ovšem Věra. Country Radio, dobrý den. Halo, halo, dobrý den. Country Radio, slyšíme.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den, to není Věra podle hlasu, a vy jste dobrý ne. Den.
2: Dobrý den, já jsem chtěla k tomu podzimu říct.
1: Ano.
2: Můžu?
1: Jo, jenom jsem se chtěl zeptat, jak se jmenujete.
2: Já jsem Jana.
1: Jano, povídejte.
2: Já jsem chtěla k tomu podzimu říct, že se dá taky obohatit nějakou tvůrčí praci, tak bychom si udělali dýně z nějakých starších svetrů.
1: Jo.
2: A vystavili jsme si je, tak zdobili. A potom taky k tomu světlu. To jsme vyřešili spoustou různých lampiček po bytě.
1: No, to je paráda, to víte, že jo.
2: A taky si myslím, že si člověk může přisvítit dneska už celkem levnýma žárovkama, takže nemusí trpět tmou.
1: Ano.
2: A souhlasím s tou paní, která říkala, že opravdu v lednu začíná jaro, protože na to se moc vždycky těším, že, jak se říká, na nový rok oslepičí krok a na hromnice už o hodinu, takže už se to jaro potom zase strašně blíží.
1: Ano, myslíte z toho s manželkou pana psychologa? Že jsou,
2: ano,
1: no
2: ano,
1: a mně se to
2: přesně,
1: moc, mně se to vlastně, strašně
2: ano.
1: Líbí. To je myšlenka
2: ano,
1: dne,
2: je to
1: tady to je opravdu super a já vlastně to taky tak nějak vnímám. Jenom jsem se chtěl zeptat, říkáte dýně ze svetru?
2: No jasně, vezmete nějaké staré strukturované hadříky, vytvoříte z toho, jako vytvarujete dýni, přidáte k tomu místo stopky nějakou tyčku jako klacek a vypadá to výborně.
1: Aha, no vidíte to, tak dobře, no jasně.
2: Tyčku jako, ne, klacek, jako klacek a ty jako, jak jsem říkal, ta stopka, že jo?
1: Tak, klacík, no, takový tak, držák, stojan nějaký.
2: No ne, jako stopku
1: ne.
2: Té dýně, že jo?
1: Jo, stopku jako dýně, vidíte, to já bych tak, zmatlal je. Dohromady. Dobře, tak jo, poš.
2: Takže udělat si radost sebevědomím, že se mi něco povedlo udělat.
1: No jasně, taky, dělání, jo. Zahání, to víte,
2: ano,
1: že jo, je to přesně tak. Tak Kamilo, ty vám třeba pošlu, jo?
2: To budete strašně hodně, jenom jestli ještě můžu pozdravit všechny, kdo to Country Radio poslouchají.
1: Ano, ale
2: třeba
1: rychle.
2: Třeba i Čápo Milové.
1: Super.
2: Mějte se, naschle.
1: Díky, naschledanou.

0: Tantry počasí.
1: Počasí je tady, krátce před 15. hodinou, v noci jasno až polojasno, na severu a severovýchodě oblačno, postupně i zataženo a na horách se vyskytnou přehánky, nad 1100 metrů sněhové už, teploty 6 až 2, ojediněle 0 a místy přízemní mrazíky. Zítra přes den polojasno oblačno, ráno a dopoledne i jasno, výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, hlavně na horách a na severu a severovýchodě, kde mohou být opět i přes den smíšené nebo sněhové, nad 1100 metrů. K večeru budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Zítřejší teploty od 10 do 15 stupňů, na jihu Moravy kolem 17, no a na horách bude kolem 6 stupňů.
2: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
3: Láska má, je láska tvá.
4: Vážení posluchači Country Rádia, dovolte mi oznámit důležitou skutečnost. V roce 2027 mi bude 80 let, ale nehodlám se s tím smířit. K tomuto jubileu připravuji narozeninový koncert v pražském divadle Broadway, a to na 10. února 2027. Zaspívám písničky, které mám rád. Potkám se s lidmi, které mám rád, i s hosty, které mám rád. A pevně věřím, že tam budete i vy. Takže ještě jednou 10. února 2027, divadlo Broadway, váš Honza Vančura s 80 na krku.
3: A svítí na tvou lásku nepěno.
0: S námi nikdo nikdy není sám.
5: Každý, kdo patříš mezi nám,
6: mlčel a hrál.
0: Velký nebo malý.
6: Malý přítel z města M.
5: Kam tak spěcháš, trepe kamaráde, kam?
0: Tak pojďme to dát dohromady.
5: Když smím pár přátel mít.
0: Na Country Rádiu.

Tak, jsme v další hodině. Hezký den, krátce po 15. Líbila se vám tato písnička? Mně se líbila. To byla zpěvačka, skladatelka a houslistka Cleo si říká a píseň Ona tančí, tak jsem ji prvně slyšel. Jsem měl premiéru a no, moc se mi to líbilo. Tak co v této hodině? No, jestli jste viděli film, jak pak se to jmenovalo, Jáchyme hodil do stroje, jak jezdil na konopiště, tam vystavoval ten Japonec Uko Ješita, myslím, tak vlastně my zamíříme do Ostravy, protože příští víkend tam proběhnou Dny japonské kultury a bude to opravdu ve velkém a v kulturním domě

0: 10 323 333. Kdo pak tam? Dobrý den.
1: Dobrý den, zde pan Jaroslav.
0: Jaroslave, dobrý den.
1: Mě napadlo, proč to nekrávit tradičním způsobem, třeba pouštění draka s vnučkou.
0: Jo, no vidíte, já myslel v hospodě, že řeknete.
1: Ne.
0: Ale to je samozřejmě. A víte, že na to jsme ještě to jsme nezmínili, přitom k podzimu patří drak, to máte pravdu.
1: To patří, no.
0: To je pravda.
1: A když si ho člověk ještě vyrobí sám?
0: No teď myslím samozřejmě toho na poli teda, ano, a zvlášť pokud si ho vyrobíte sám a je hezky a fouká u toho. A
1: na... Nebo spíš vnučka, že jo, trošku jí pomůžete.
0: Už jste byl pouštět draka letos?
1: Byl.
0: Jo, a fouká to? Teď to fouká poslední dny docela.
1: No teď to fouká, no, teď je to příjemný, teď to jde krásně.
0: Teď to jde, vidíte to, tak to vlastně, na to jsem zapomněl a přitom to je taková tradiční, řekl bych, kratochvíle podzimní.
1: Tak no jo, to když jsme byli malí děti, tak to bylo pravidlem, ale teď už to člověk moc nevidí.
0: Dneska to ne, leda by mobil pouštěli na provaze a to už se moc teda... No, máte pravdu.
1: Ten nelítá dobře.
0: To ne. Tak jo, dobře, to znamená, já vám pošlu Pavla Brimera, fešáky.
1: Výborně.
0: A díky za telefon, mějte se hezky, nashledanou.
1: A vy taky, nashledanou.

0: Vaškem Country Rádia.
1: No a teď tip, kdyby příští víkend bylo opravdu velice škaredě, tak můžete zamířit do kulturního domu Akord v Ostravě, protože tam proběhnou Dny japonské kultury a bude to v skutku velká akce, neboť těch účinkujících tam bude ale opravdu hodně. Jan Kudla je na telefonu a s ním si o tom popovídám. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: No přiznám se, že jste mi vyrazil dech, když jste říkal, kolik máte účinkujících, můžete to zopakovat?
2: Máme zhruba 100 účinkujících na 7 scénách.
1: To je jako obrovská akce teda, čili jak vlastně já zažiju Japonsko? Dá se to nějak průřezově nebo vypíchnout nějaké?
2: Vypíchnout asi se dá, nicméně každý samozřejmě si na festivalu hledá to svoje, takže ten náš festival je takový průřez japonskou kulturou, ať už tou tradiční nebo tou moderní, ale je tam taky spousta japonské gastronomie, takže spousta jídla, jsou tam také prodejní stánky, takže každý si najde to svoje. Samozřejmě máme hvězdy festivalu, jako je například koncert anime symfonie The Rock, to znamená známé skladby z anime filmů v rockovém podání, a nebo také koncert slavného klavíristy japonského Nakamura Tempeje, kterého doprovodí japonský operní zpěvák Noritaro Dei, který zpívá třeba také moravské písně v originále nebo modlitbu pro Martu v češtině. Hmm.
1: Čili tam opravdu přijedou Japonci, teda, aby jsme to zopakovali.
2: Ano.
1: Opravdu přijedou do Ostravy, do kulturního domu Akord. Možná málo víme o Japonsku, já bych si třeba vybavil čaj.
2: Určitě bude spousta čaje na několika místech, ať už to v kavárně Heiwa Cafe, která je součástí gastrozóny, ale bude tam taky spousta drobných prodejců, kteří budou ten čaj prodávat a dávat různé ochutnávky, takže čaje bude dost.
1: Pak bych si vybavil nějaké třeba bojové umění, nějaké sporty.
2: Přehlídky bojových umění, těch japonských, tradičních, jsou zařazeny do programu vždycky na začátku, každého dne. To znamená v pátek od 3 hodin do 4 a v sobotu od 10 do 12. Jsou tam ty nejznámější japonská umění bojová, ať už to judo, karate, aikido, jaido a další ne.
1: No a co se týká té gastronomie, to znamená, tam bychom taky mohli nalákat, protože tam jsem úplně vedle, tam si nic nepředstavím.
2: Každý si asi vybaví sushi.
1: No to jsem právě nechtěl.
2: To my taky nechceme, vždycky se snažíme ty lidi přesvědčit o jiné gastronomii japonské, ale samozřejmě sushi bude také, ale bude taky rámen, budou gyoza knedlíčky, budou yakisoba, nudle smažené, které bude vařit japonský kuchař Yuki Kanawa, bude onigiri japonské, sando ichi, japonské sendviče a spousta dalšího jiného jídla.
1: Letos je to pokolikáté?
2: Letos je to 11. ročník japonských dnů v Ostravě.
1: Jak vás to vlastně napadlo udělat v Ostravě japonské dny?
2: My už jsme před lety dělali akci, která se primárně týkala pouze bojových umění a měli jsme takový doprovodný program Japonsko na dosah a o to Japonsko bylo mnohem větší zájem než o ty bojové umění, takže jsme to potom nakonec otočili a ten festival je vlastně dneska hlavně o Japonsku a ty bojové umění jsou součástí.
1: No tak jak vás poslouchám, to vyplatí se otočit do Ostravy příští víkend do DK Akord na japonské dny. Pozval nás Jan Kudla. Děkuju moc.
2: Děkuji. Na shledanou.

0: Country rádiem na cestách.
1: Za minutu půl čtvrté a za minutu právě v 15.30 vypukne hlavní závod Velké Pardubické. Letos bude na startu 10 koní a uvidíme teda, kdo vyhraje, jestli to bude Jan Faltejsek anebo někdo jiný, takže Velká Pardubická. Za minutu, pokud byste chtěli třeba přepnout na televizi, protože je to událost. A my jdeme na dopravu. Jaká je situace kolem závodiště? Samozřejmě počítejte s omezeným průjezdem, protože jsou tam zaparkovaná vozidla v Pardubicích od Slatiňan, od Chrudimi. No a pokračujeme hlavně na jižní spojce v Praze, protože tady je nehoda nákladního a osobního vozidla se zraněním. Dále D10, 6. kilometr ve směru na Prahu. Tady taky hromadná nehoda, pořád je aktuální, opatrně zde. A ještě D0, Pražský okruh, 60. kilometr, nehoda, je tady dvou osobních vozidel, takže i zde opatrně. A ještě je nehoda hlášená z Ostravy, z Michálkovické ulice. Jiné komplikace teď nejsou, dobře dojeďte, šťastnou cestu.
0: Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Ano, teď je právě ta chvíle, kdy se zase může zapojit někdo z vás do vysílání, protože máme téma podzim a jak mít ještě lepší náladu než běžně na podzim. Číslo 210 323 333 a SMSky 720 00 1111. Píše nám Věra z Litomyšle, jak jsem tady mluvil o té zimě, že nebo v návaznosti na posluchačku, myslím, Lenka psala, že zasněžená stráň je nádherná, takže jaký pak splín. Tak ale Věra píše, že zima je sice krásná, ale že moc teda bílá není hlavně ve městě. Asi myslí v Litomyšli. No vidíte, tak v Litomyšli prý mají samou břečku, takže je lepší se těšit na jaro. A jinak musím říct, že píšete i to, říkala posluchačka do vysílání, reagujete na manželku pana docenta Laška, psychologa, která říká, že vlastně vypouští to období teda půlroční a těší se na jaro. Tak to se vám moc líbilo, tady tato zkratka. Telefon, Country Radio, dobrý den.
2: Hello, ahoj Toníku, tady Věra. Mě to předtím vypadlo, já jsem se asi nějak blbě dotkla něčím.
1: Ano, třeba uchem, tak je to s těma telefonama. Tak. Ano, ano.
2: Já jsem chtěla vypnout rádio, teďko jsem v kuchyni, rádio je na minimum, takže nás neruší.
1: Neruší?
2: Ne.
1: Tak můžeš povídat, takže my jsme skončili, že jsme se akorát představili teda a pak to vypadlo celé.
2: Jo.
1: Tady.
2: A to celou dobu to zkouším a povedlo se to až teď.
1: Tak si tady, Věrko, tak povídej, co pro nás máš?
2: Podzim, všechny počasí, všechny období jsou nutný, ale už to není to, co to bylo za mých dětských let. Léto bylo léto, zima byla zima, mohli jsme bruslit z Novýho Knína. Po Kocábě zamrzlý, až do Štěchovic, k Vltavě.
1: No.
2: Teďko Kocába už léta nezamrzá. Prostě už to počasí není to, co bývalo.
1: Ježiš.
2: Je to něčím narušený.
1: To je smutný. To je
2: ale
1: smutný.
2: Všechny roční období jsou pro naši přírodu a matičku zemi důležitý. Tak jako je pro nás důležitá krev, vzduch, voda a potrava.
1: Tak, takže říkáš, ještě takhle teda, Věrko, a foukalo to aspoň stejně, nebo fouká to teď, nebo i to víc foukalo, když byla mladá teda?
2: To tak nějak bylo na stejné.
1: No aspoň, že nám ten vítr zůstal stejnej.
2: Moje Toníku, a jak já trávím dny, já jsem vesměs pozitivní nálady, optimista, z ničeho si nic nedělám, nějak bylo, nějak bude.
1: Ano.
2: To, co bylo včera, už mě nezajímá, to se nezmění. A to, co bude ráno, zítra, tak to mě bude zajímat, až se zítra ráno probudím. Protože do té doby může být všechno úplně jinak a budu zase kombinovat situaci, která nastala úplně jinak.
1: Jo, to máš pravdu. Jo? Hele, takže...
2: A jinak čas trávím. Kdo nezná diamantovou mozaiku, tak ať si to vygooglí, je to z takových malých kamínečků jakoby na lepkavém podkladu. Dá to hodně práce, na 40x30 obrázku je 11 tisíc těch malinkých kousíčků.
1: Je, to už bych se pomát. To já do toho nepůjdu. Já teda radši zkusím, jestli by šlo to bruslení, hlavně, aby nám to dobře foukalo, nezbláznit se a sklidnění,
2: Věrko. Je to nesmírná zábava. A jestli by šlo a mohla bych poprosit, protože je blbý počasí, kluzký silnice,
1: ano.
2: Záchranáři, letecký a nemocnice mají plný ruce práce, tak zejména pro ně, ale taky pro nás všechny ostatní, jestli by si nám mohl dát volací znak naděje.
1: Dobře, zkusím, co se s tím dá udělat. Věrko, děkuju za telefon, měj se hezky.
2: Já taky děkuju, že jsem ráda, že jsem se dovolala
1: taky.
2: A přeju všem krásný den a nikdo, ať si ze špatného počasí nedělá hlavu, nestojí to za to, stejně to nezmění a akorát je bude ke bule bolet.
1: Ahoj.
2: Ahoj.

0: Silkorotoru nad krajinou, volací zde Krištof VI. Minuty jak týdny plynou, když se k zemi musí snést. Každý život na rozcestí druhou šanci mnohdy má. Když se k času přidá štěstí a vrtulník dosedá.
1: Zukrotoru nad krajinou, volací znak Krištof VI. Minuty jak týdny plynou,

ten, kdo nepřekládal ublíží, když neměl činu věd, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

jeho. Kdo chce zhrnout třeba zítra, komu je to všechno chud, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucovský šípy najmou dá. Jeho. Ahoj!

0: Country počasí.
1: A před námi je 16. hodina, jaké bude počasí. No, ochlazuje se, v noci polojasno, na severu a severovýchodě čekáme oblačno, postupně i zataženo. A na horách se vyskytnou přehánky nad 1100 metrů, už je to tady sněhové. Noční teploty 6 až 2 stupně, ojediněle 0. A místy přízemní mrazíky a teploty, jo, to jsem teď říkal, ale už se koukám na zítřek, polojasno, oblačno, ráno a dopoledne i jasno, výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, hlavně na horách a na severovýchodě území, mohou být i přes den smíšené nebo sněhové přehánky, až večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Odpolední teploty 10 až 15, na jihu Moravy až 17, na horách kolem 6 stupňů.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

pár stránek a pak mi klesla víčka. V ten moment už jsem spal, sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a on mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit.

0: Mirek Hofman, Zelenáči a Kovbojská na začátku další hodiny. Jsou 4 minuty po 16. Tonda bez ruk u mikrofonu. Hezký den, zdravím vás. Tak ještě máme před sebou tady tuto hodinu, co se týká našeho víkendového pokecu, jak vyzrát na podzim. A volejte, těším se, 210 323 333 a SMSky posíláte 720 00 1111. Vidíte, když jsem totiž přemýšlel, kam zajít na podzim, tak mě napadlo nějaké opravdu netradiční místo, hrady, zámky známe, ale ve Slatiňanech tam je skvělý zámek, sakra, nebo hrad, teď nevím, ale to si ujasním už za chvíli, protože jsem domluvený s kastelánem, že vám představíme unikátní nadzemní chodbu, která je opravdu, jako byste přišli někam do horské chalupy nebo do horské hospody, a to může být venku, jak chce. Tam je to opravdu takové, řekl bych, pěkné, teplé, dřevěné, takže tam se nechejte pozvat. A telefon nám tady teď zrovna blikal, tak se koukám, jestli si to nerozmyslel. Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Jana.
0: Dobrý den, Jano.
1: Toníku, dneska jsem byla v lese. Ano. Máme chatu ve Dvorcích u Jihlavy.
0: Ano.
1: A nazbírala jsem tam skoro plnej košíků. No. Takže to je můj podzim.
0: No tak to je skvělý podzim, to jako je tradiční, no. To je tradiční hezký podzim teda.
1: Krásnej, no, povídejte.
0: Ne, jestli jsi potkala teda i nějaké jiné houbaře, nebo jestli jsi to tam sama vyzbírala.
1: My máme chatu ve Dvorcích, takže to je moje dětství chata, takže jsem se tam ráno vypravila a byly tam asi 3 auta, ale jinak jsem tam nikoho nepotkala.
0: Ono dneska zrovna bylo hezky, ale ono, kdyby to bylo takové podzimní ráno, řekněme, s mlhou a s mínusovými teplotami, tak zase by to byla jiná písnička, to se shodneme, že?
1: Oni by ty houby už asi nerostly.
0: Asi zase nerostly, no jo, ale tak...
1: No právě.
0: Ale tady byl posluchač, ten říkal, že i v zimě, no tak já nevím, ale ne.
1: To jsou ale mykologové, kteří to znají, to já neznám zase tolik.
0: Ale víš, co je... Je fajn, slyším z tebe úplně, že jsi taková nabitá tím opravdu přírodou a sluníčkem.
1: Tam nádherně, nádherně.
0: Jo. No.
1: Stromy mění barvu vlastně listů a to sluníčko jak bylo, tak tam bylo hezky.
0: Já to právě.
1: Kontrolovala jsem chatičku a ta byla v pořádku a jako nabilo mě to na celý den.
0: A je to fakt slyšet, opravdu musím říct, je to z tvýho hlasu slyšet a tak to má bejt. Tak jo, ano, hezkou přesně. Cestu domů a děkuju za telefon.
1: Hezkou neděli a jak se tě vysílá dobře.
0: Díky, tak se mi hezky ahoj. No jo, marná věc, prostě vyrazit do přírody, to je prostě super. Tak v přírodě samozřejmě tam potkáme jelena taky často, tak si ho teď pustíme.

0: vlakem Country Rádia.
1: Za týden můžete vyrazit na zámek ve Slatiňanech, protože tam bude taková akce hezká, prodloužené prohlídky. Kastelán Jaroslav Bušta je na telefonu. Zdravím vás.
2: Dobrý den.
1: Tak to zní moc hezky, prodloužené prohlídky. Tak co vás vedlo k prodlouženým prohlídkám, mi řekněte.
2: No, prodloužené prohlídky. V letošním roce jsme tím dokončili obnovu spojovací nadzemní chodby do vedlejšího kostela svatého Martina, což je taková technická, řekněme, zvláštnost, nebo architektonická zvláštnost národní kulturní památky zámku ve Slatiňanech u Chrudimi. A my bychom rádi tuhle obnovenou část také zpřístupnili veřejnosti. Ona je ale umístěna vlastně na takovém opačném místě, než je běžná prohlídková trasa. Takže s návštěvníky musíme opravdu projít úplně na druhou stranu zámku. Navíc se tam nevejde úplně celá skupina, která běžně chodí do interiéru. Tak my k tomu musíme také snížit kapacitu. Ale je to něco, takové místo, kde se úplně zastavil čas. Protože poslední oprava toho interiéru, do kterého budeme tou spojovací chodbou s návštěvníky vstupovat, vlastně proběhla ještě za druhé světové války a od té doby se na ten interiér vůbec nesáhlo. Takže to je taková časová kapsle.
1: Mm-hmm. No zatímco o té chodbě mluvíte, tak já se koukám na tu fotografii a na mě opravdu působí velice hezky. Víte, na mě ta chodba působí jako někde taková horská chata, taková hospoda na horách, ale to nemyslím pejorativně, ale že je to hezký vlastně, jo, tak
2: opravdu. No, víte, Slatiňany jsou vlastně pro bývalé majitele, pro knížecí rod Auersperků, a já to tak často říkám, že je to taková chalupa na léto.
1: No.
2: Ale ve výsledku to byl velmi milovaný rodinný domov. Místo, kde ta rodina trávila velké množství času. Ta poslední generace vlastně primárně žila ve Slatiňanech, protože to bylo to soukromé sídlo, kam za vámi jezdila jenom rodina a přátelé. Na oficiality byl zámek ve Žlebech u Čáslavy, takový ten reprezentativní honosný objekt, a k tomu palác v Praze a ve Vídni. Ale Slatiňany byly doma. Ale zároveň tady platilo jedno takové zajímavé heslo, a musí to být levné a efektivní, protože ty ostatní objekty, ty paláce a žleby, jsou finančně velmi nákladné, a tak ve Slatiňanech to prostě muselo být levné. A právě ta spojovací nadzemní chodba do kostela je vlastně neuvěřitelně technicky, architektonicky zajímavá věc, kterou vymyslel architekt František Šmoranc.
1: Tak, ale působí to vlastně tak, víte, opravdu teple, jako domov, jo, tak opravdu je to hezký. Takže to je hlavní tahák zámku Slatiňany.
2: Protože je tu kostel svatého Martina, tak na svatého Martina přímo 11. listopadu se budou konat dvě takové mimořádné kastelánské prohlídky, které provedou vlastně návštěvníky nejen tím interiérem, ale i tou spojovací chodbou. A toho se ujmu přímo já. A potom budeme mít otevřeno ještě 14. až 17. listopadu. A to budeme chtít připomenout období, kdy se ve Slatiňanech scházela celá široká rodina právě pro období, řekněme, podzimních honů. Takže jsme takovou zajímavou expozici nazvali Lovecká sezóna. A návštěvníci se budou moci seznámit s tím, jak vlastně probíhal podzim v takovém domě, jak probíhaly hony, jak probíhaly lovy, pardubická parforozní společnost, prostě jak to fungovalo na zámku. A 14. navíc bude ještě spojena návštěva zámku s pečením svatomartinských rohlíčků v zámecké kuchyni, takže každý, kdo dorazí, tak bude moci i ochutnat.
1: No tak to mě zapadá skvěle, protože víte co, my máme tento víkend tady u nás v Country Rádiu, jak přežít třeba pochmurný podzim, tak já, jak vás poslouchám, jedu do Slatiňan teda.
2: Opravdu. Tak to mě moc těší.
1: Jo, tak díky moc za pozvánku kastelánovi Jaroslavu Buštovi. Díky, nashledanou.
2: Díky, nashledanou.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Je právě 5:30, D2, 11. kilometr ve směru na Brno. Dejte pozor, je tam hlášen kámen na vozovce, tedy překážka. A pozor také na jižní spojce v Praze, nehoda osobního a nákladního vozidla, to je se zraněním. Další nehoda je v ulici Výstupní v Ústí nad Labem u křižovatky. Nehoda je také na silnici 20 u Březové na Karlovarsku, tedy na přehradní hrázi přímo. A na silnici 103 u obce Halámky na Jindřichohradecku i tady je dopravní nehoda. Dál na silnici 15 u Třebívlic na Litoměřicku a ještě na silnici 22 u Cehnic na Strakonicku. Nehoda je taky v Michálkovické ulici v Ostravě. Jezděte opatrně, dobře dojeďte. Šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Tramské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba Jiroušek.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: No tak ten dnešní, nebo respektive tento víkend jsme měli tady pokec na téma, jak si zpříjemnit podzim, jak tedy vklouznout do zimy s dobrou veselou náladou. A tak si myslím, že bychom to pomalu mohli začít uzavírat, když se blíží 17. hodina, ale telefon zvoní, bliká, tak schválně, kdo pak tam, Country Rádio, dobré odpoledne, kdo se dovolal?
2: Dobrý den, tady zase Jana, Ústí nad Labem. Já jsem ještě celá rozechvěla z té velký Pardubický.
1: No tak, Jano, jak to dopadlo?
2: No jak, první byl ten Ir, ne, pak Jan Faltýnek a pak ta slečna, tam nevím, jak se jmenuje, jsem zapomněla.
1: Důležité je, jestli se to letos obešlo bez pádů.
2: Spadnul tam jeden.
1: Jo, ale jenom tak lehce teda. Takže ano, velkou Pardubickou jste sledovala. No vidíte, a vlastně voláte na finále, takže byste to celé mohla shrnout, uzavřít. To bych byl opravdu rád, tady to naše celovíkendové téma.
2: Ježiš, shrnout, uzavřít, bylo to krásný.
1: No, teď to je hezký. To je hezký, tak já jsem rád, že voláte. Já jsem rád.
2: Co dodat, mohl byste mi zahrát pro mého Honzíka? Helejte, tam nahoru?
1: Nemohl, to vám teda řeknu takhle rovnou, nejsou to napřání písničky. Já děkuju, že jste zavolala a děkuju i, že jste to tak shrnula, že to bylo takový pěkný a vsunula jste do toho i velkou Pardubickou. Moc vám děkuju a budu se těšit při nějakém podobném dalším víkendovém pokecu s vámi. Souhlasíte?
2: Souhlasím.
1: Tak jo, díky za telefon, mějte se krásně, nashledanou.
2: Vy taky, nashledanou.
1: No a protože se blíží 17., tak písničky na přání, tak tam právě zahrajeme. A teď jak na to? Písničky na přání, studio@countryradio.cz, to je mail, nebo pokud vyčerpáme všechny e-maily a objednávky tady touto cestou, tak přijde i na SMSky, to je číslo 720 00 11 11. A to jsou takové ty hlavní cesty. A ještě ano, pokud jste na našich stránkách, tak přes webový formulář, pokud dáte objednat písničku, tak vlastně se to také objeví v našem vysílání. Takže já děkuju vám všem, kteří jste se zapojili do toho víkendového povídání. A vlastně víte co, to je taková na závěr věta, anebo přece jenom ještě dám teda slovo posluchači, protože telefon tady bliká. Kdo pak tam? Dobrý den.
3: No dobrý den, to je zázrak.
1: Ano.
3: Že jsem se k vám dovolal.
1: A vaše jméno teda?
3: Pepa.
1: Pepo. Tak.
3: A já bych chtěl zahrát písničku.
1: Ale Pepo, víte co, my nehrajeme na přání. Já myslel, že máte něco k tématu. Máte něco k tématu, Pepo?
3: To nemám. Nemáte? Ale víte co, když už teda jsou na drátě, tak mě řekněte, kdy já si můžu k vám zavolat.
1: Kdy můžete zavolat o písničku na přání?
3: Jo.
1: Tak úplně ideálně pro vás, Pepo, mám tajný tip. Kdykoliv první víkend v měsíci, to hrajeme na přání de facto celou sobotu a celou neděli.
3: A ve všední den ne?
1: A ve všední den hrajeme na přání, ano, ale to je večer od 17. do 18. A to je právě z těch mailů hlavně a přes ten náš formulář webový a přes SMSky. Takže tak.
3: Dobře.
1: Jo.
3: Děkuji vám moc, mějte se hezky.
1: Tak děkuji, že jste zavolal, díky.
3: A jenom, kdyby někdy jste si vzpomněli na dědečkový hodiny, tak všem dětkům, dědíkům a dědečkům.
1: Heleďte, dáme je po 17. hodině. Já vám to slibuju, že dědečkovi hodiny dáme. A to jsem chtěl říct právě, že všichni vlastně jste volali hrozně pozitivně celý víkend a to je fajn. Nikdo nemá žádnou špatnou náladu z podzimu, tak to je hezká tečka na závěr.
4: Místo očí mít pár knuflíků a černej nos. Sametovou srst a být stále bos. Sedět na regálu v hračkářském krámu sám.

0: Country počasí.
1: 17. hodina za minutu, počasí právě teď, jaká bude noc. A pomalu bychom měli dolít nemrznoucí směs do ostřikovačů, bude totiž jasno, polojasno. Na severu a severovýchodě oblačno, postupně i zataženo a na horách se vyskytnou přehánky nad 1100 metrů sněhové. Teploty 6 až 2, ojediněle až 0 a místy přízemní mrazíky. Zítra přes den polojasno až oblačno, ráno a dopoledne i jasno, výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, hlavně na horách a na severu a severovýchodě, kde mohou být nad 1100 sněhové. Zítřejší teploty 10 až 15, na jihu Moravy kolem 17, na horách kolem 6 stupňů Celsia.
2: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve, než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Jsou tady, v obvyklém čase je krátce po 17. Na Country Rádiu začínají písničky na přání. Zdraví vás Tonda Bezruk od mikrofonu. No a ano, hrajeme každý den od 17 do 18, což je i dneska s výjimkou soboty, to je od 17 do 19 hodin. No a písničky tady do této hodiny nebo dvouhodinovky objednáváte přes e-mail studio@countryradio.cz nebo pokud jste na našich stránkách, tak přes webový formulář. Výjimečně taky přijde nějaký dopis Vinohradská 167, koukám se, ale dneska není ten den. No a pokud by zůstal prostor, tak by přišly na řadu i SMSky, tak uvidíme, jak to všechno dneska zvládneme, takže jdeme na to. Milé Country Rádio, zahrajte prosím písničku s Bohem Kapitáne a bude to pro mě teda, píše pisatel, a všem k svátku, samozřejmě taky pro všechny z rádia a všem veteránům a řidičům a přeju spoustu kilometrů bez nehod, to vše píše z Drabanova, tady napsal, vidíte, ale nepodepsal se, tady chybí úplně křestní jméno a ani podle toho mailu to nevyluštím, tak důležité je, že bude písnička od Josefa Zocha.

0: Možná, že to bylo o něco dříve, možná později. Potom, co se dvě obzvláště vyhledávané osoby, jistý Čeky a Joe, vypravili na cestu pro ně svým způsobem poslední. Zůstává faktem, že se tenkrát hodně střílelo. Dá se říci, že teprve v okamžiku, kdy se oba zlotřilí a zavržení hodní i bídní bratříci váleli v příslušných kalužích krve, bylo učiněno spravedlnosti zadost. Říká sledacos. Prý od těch dob se zjevují v půlnoční čas, jednou tady, jinde onde zas. Vyspatřil prý.
1: No co? To, jo? Ne, tak to teda ne.
2: O půlnoci vyjel jsem já na obhlídku stát.

Na Country Rádiu pokračujeme, hrajeme na přání, píše nám Hanka, moc prosím o písničku Touha po domově a bylo by to pro mě, je tu psáno, a taky pro mě, jako tedy pro mě, pro Tondu a taky pro všechny, kterým se líbí Hezký den, ano, přeje Hanka, tak to byl mail, který nám přišel právě na studio @countryradio.cz.

0: jsou zlétá do mraku.
1: A pokračujeme na Country rádiu. Zahrajte písničku Mojžíš, zpívá Ivo Viktorin, text Michal Horáček. Pro všechny, kteří se dívají do soumraku, tak to podvečer a posílají, přejí si, respektive jsou tady podepsaní 4 kocouři z Brodu.

0: řeknu, tu jsem skřehlý, znavený starý pastevec.
1: Teď budeš nití mojí jehly
0: a na to
1: svedeš velkou věc.

Je s vámi Country Radio, další přání bude jaké. Zdravím vás, přála bych zahrát pro moje štěstí Petra za pracovní den na chatě, to je tedy SMS-ka, písničku Jirka a čert od Rangers. Díky, jeho Dáška, moc ho zdravím.

Čert si otevřel futrál a začal svoji produkci. Oheň sršel z jeho prstů a jen jak přijel smyčcem přes struny, vydali housle přímo ďábelský zvuk.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. S Country Radiem na cestách.
1: Dopravní informace, právě o 17:30 začínáme na dálnici D1 mezi 174. a 175. ve směru na Brno. Dejte pozor, projíždějte opatrně, je tam roztrhaná pneumatika po celé dálnici v tomto úseku. Dále D35 ve směru na Olomouc, 253. kilometr, je tam nehoda motocyklu a ještě D11, exit 1, nehoda dvou osobních aut. A pokračujeme. Silnice 26 v Uherském Brodě, tak tady počítejte s nehodou, je to de facto průtah nebo hlavní přes Uherský Brod, a dále silnice 210 u Sokolova, také dopravní nehoda. No a hlavní tahy jinak jsou relativně v pohodě, respektive těch nehod je, ale na hlavních tazích je to všechno. Ještě snad silnice 37 v Pardubicích u čerpací stanice, i tady dopravní nehoda. No a přišla mi SMS-ka, respektive mail, že jsme nehlásili vlakovou výluku na trase Vsetín-Půchov, tak ji hlásím teď, tady je do konce roku, jinak těch výluk je asi 50, takže vždycky jenom některé. Třeba Holubice, Sokolnice, Telnice, tady osobní vlaky výluka, Merklín, Karlovy Vary, vybírám třeba Ledečko Kolín, Březnice Písek, anebo Roztoky u Křivoklátu, Rakovník, i tady náhradní autobusová doprava. Dobře dojeďte, šťastnou cestu.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

A pokračujeme na Country Rádiu. Zdravím vás, prosím o písničku Kolej Yesterday. Posílám ji Honzovi na Rusavu, díky Hanka z Havířova.

A pokračujeme na Country Rádiu. Zahrajte Tři kříže pro Denisku Čtvrtníčkovou a Davida Čtvrtníčka od tatínka, který vás moc miluje. Jste vším, co mám ve svém srdíčku. Váš tatínek Petr.

si klek. Snad se chtěl modlit, vím, trestat je lidský, ale odpouštět božský, snad mi tedy Bůh odpustí.

A jedeme dál, další přání. Prosím o zahrání Ohařů, obchodník s deštěm. Jenom tak pro radost píše si Zdeňka sama o písničku, tak jí moc rád zahraju. Jsou tady Ohaři.

0: No a blížíme se do finále dnešních písniček na přání, tak ještě dvě stihneme, si myslím. Píše nám Robert z Olomouce, zahrajte Zvony od Fešáků. A teď je tady psáno Zvony od Fešáků pro Roberta Křesťana. Robert z Olomouce zdraví, píše, že jednou si je zaspíváme spolu, takže to je takový příslib tady společného koncertu. Dobře, a teď teda Pavel Brimer.
1: Myslím dál na ten dům, kde měl dílnu zvonů král. Různé zvony měl tam nám klukům

Je, tak vidíte takové hezké zvony, tak vypadá to, že je odzvoněno teda s tím víkendovým programem, do kterého jste se zapojili mnozí z vás. Díky ještě jednou, další víkendový pokec, ale už se blíží, samozřejmě příští sobotu a neděli. Ale teď ovšem Miloš Keller a jeho večerní nedělní odpolední program, takže už je tu, poslední písnička na přání patří Zdenkovi a Haně, zahrajte nám písničku. Máme vás moc rádi s manželem, už 50 let píšou, tak to jsme moc rádi. Zdravíme Hanku a Zdeňka, hezká písnička od Kamelotů je pro ně. Jinak těším se naslyšenou příště, hezký nedělní večer s Country Rádiem přeje Tonda Bezrouk od mikrofonu. No a tato je moc hezká, jak slyšíte od prvních tónů právě na finále. Taková bych řekl zádumčivá, jako celý podzim.

0: Country počasí.
1: Tak, 18. hodina je před námi, už je tady kolega Miloš, no ale já ještě s počasím. Je potřeba dolít nemrznoucí směs do auta, protože v noci bude jasno, polojasno. A pozor, na severu a severovýchodě oblačno, postupně zataženo, na horách s přeháňkami nad 1100 metrů sněhovými a s teplotami od 6 do 2, ojediněle až 0 a pozor, místy přízemní mrazíky. A zítra přes den polojasno oblačno, ráno a dopoledne jasno. No, výjimečně přehánky, no a právě nad 1100 metrů i smíšené nebo sněhové. Zítřejší teploty 10 až 15, na jihu Moravy až 17 a na horách bude kolem 6 stupňů.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
5: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
4: No jo... Tady jsem ještě nebyl.
6: Když pustí housle, zaskejdou.
5: Housle, akordeon, triangle. Prostě cage. Ten hrajou nejlíp v Louisianě. Konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku Bobeš Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
7: Stařičký šerif už líně prlku poláhlý vztah.
5: A když se šerif unaví, pustíme si Country Radio a jsme taky úplně v pohodě.
8: Prej, řidič třikrát nepřipoután bezpečnostním pásem.
9: Povstaňte a slyšte jménem republiky. Jako právník zpívající oprávněn jsem vám to říci. Než jen koukat na telku nebo dělat kliky, zkuste třeba Jahelku jménem republiky. Nové album Soudniček i ze spisu Perliček, CDčko i Flash a více najdeš na www.ibojahelka.cz.

0: Je 18 hodin. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza. Hitparáda Country Rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas.
1: Dobrý podvečer, já jsem Miloš Keller a tohle je Bonanza, dneska super Bonanza, protože dneska bude soutěžit jenom čtveřice písniček, ale za to jsou ty, které už dokázaly jednou vyhrát ve svých žánrových kolech. Jinak vše ostatní zůstává stejné, po odvysílání máte možnost hlasovat telefonicky nebo SMSkami a na konci hodiny se dozvíte, které písně se povedlo zvítězit po druhé. Countryová Bonanza, startovní dráha číslo 1, St. Johnny, nebe počká.

Startovní dráha číslo 1 dnešní Bonanzy, St. Johnny 2 počká countryvý vítěz. Inženýr Vladimír zvítězil ve folkové Bonanze s písničkou Na zádech, teď je na dvojce.

Dnešní dvojka Super Bonanze, inženýr Vladimír a písnička s názvem Na zádech. V americké Bonanze před 14 dny vyhráli do Jazz Grandpa.

Startovní dráha číslo 3, americký vítěz do Judds a Grandpa. A je tu vítěz z minulého týdne z Bonanzy Trampské. Jitka Vrbová, Standa Chmelík, ještě spíchat a na skále čtyřka.

Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza, hitparáda country rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas.

tady máme ještě stručnou rekapitulaci. Jednička St. Johnny, Nebe počká. Tohle je dvojka, inženýr Vladimír.

0: Skalská.
1: No a tohle je čtyřka, Jitka Vrbová, Standa Chmelík, ještě spí chata na skále.
0: A není nikdo, kdo by v ní se probudil.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333. Své SMSky posílejte na číslo 720 00 11 11. Country Radio.

potká, tak musí zas jít. A když je pozná, tak dělá, že nevidí. Neboť kdyby se zastavil, tak nemohl by jít. Tak se to v životě střídá, vzestup, úpadek, bída. Ohlédneš se za štěstím a vidíš,

člověk jde cestou, aby potkával lidi. Když je potká, tak musí zasnít. A když je pozná, tak dělá, že nevidí. Neboť kdyby se zastavil, tak nemohl by jít. Tak se to v životě střídá, vzestupů, padek, bída, ohlédneš se za štěstí.

0: Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza, hitparáda country rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas.
1: Tak jsem se kouknul na webové stránky, jak jste hlasovali o Trumpské bonanze z minulého týdne. Vyhrála to písnička, která je dneska na čtvrté startovní dráze, takže ji uslyšíte. Jinak ale podle pravidel, pokud vyhraje stejná na webu i ve vysílání, tak nehrajeme nic. Hlasujte tedy pro aktuální čtveřici v Superbonanze a my budeme hrát dál.
2: Hej, kam jedete?
3: Brodu.
2: Vemte mě kousek sebou.
3: Tak si sedněte.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Máme tady poslední dnešní dopravní informace D1 na dojezdu do Prahy od Benešova od 17. kilometru až na 11. kilometr je kolona. Je to kvůli nehodě, dojíždí se až do zastavení. D11 ve směru na Prahu u Jičína, u odbočky na Jičín, začíná kolona až k 25. kilometru, kde je omezení. V opačném směru D11 z Prahy na Hradec za úvaly je dopravní nehoda autobusu, počítejte s narůstající kolonou. A připomínáme také k Belskou, odbočka na Čakovice, tam je omezení a tvoří se tam kolona ve směru k D8. Další doprava zítra po ránu, šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: Vstávat a cvičit.
0: A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Radio.
4: Nebojte, už jen jednou či dvakrát se vyspíte a bude tady zase dobré ráno na Country Radio s Kačkou a Vláďou.
5: A my si i v prvním pracovním dnu budeme zpívat.
4: Nejen v soutěži Dospíváš to, ale zapějeme i nějaké árie, které zpíval třeba takový Luciano Pavarotti.
6: Conte
4: ne, prosím, Kačí, prosím tě, nech to na odbornících, ano. No tak neurážej se.
5: Hele, potrénujeme a v pondělí si dáme duet.
4: No tak to u toho, vážení posluchači, prostě nesmíte chybět.
5: V pondělí v 6 ráno se těšíme na slyšenou.
4: Zdraví vás Kačka s Vláďou.
2: Country Radio.
0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza, hitparáda country rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas.

0: nad řekou.
1: A konečně čtyřka Jitka Vrbová, Standa Chmelík, ještě spí chata na skále.
0: Kdo by v ní se probudil?
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333. Své SMSky posílejte na číslo 720 00 11 11. Country Radio.

0: Tam, co je dneska stodolní, tam bydleli Romové. A co z toho všeho zbylo? Pralinky rumové.
1: Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza. Hitparáda country rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas.
2: Tak, hlasy jsou spočítány a už víme, kdo vyhrál. Je to trošku i pro mě překvapení, ale byl to veliký souboj mezi novou písničkou a starší písničkou. Potom o té nové trošku rozhodli SMSky, to je pravda. Takže ta další písnička bude za chviličku znít jako vítěz Super Bonanzy, po druhé se jí tedy podařilo zvítězit. CDčko od nás dostane Vladimír. Vladimíre, opět poprosím celou adresu na SMSkovou bránu. Vladimírovi gratuluji, ostatním, kteří tipovali a soutěžili, SMSkovali, tak všem děkuji. Jak říkám, byl to velmi veliký souboj, ale jsem rád, že vlastně zase vyhrál někdo nový. Inženýr Vladimír na zádech.

rukama, dneska chodí do práce pěšky. A já tu tiše ležím, toužím projít životem nezraněn. Za oknem plujou mraky krásných žen a pak přijdou na koncert hezký holky a říkaj: ale pane, my nejsme groupies, my jsme spíš kulturní veřejnost.

0: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
1: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.

0: Fajrecht, pane Rado, nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní. Věrní country rádiu. A jsme úplně v pohodě.

0: Zdravíčko doktore, váš domácí lékař na Country Rádiu.
1: Dobrý den všem posluchačům cyklu Zdravíčko doktore s Vladimírem Jartlíkem. Jsme tady a dnes se budeme věnovat společně s vámi, s vaší pozorností a naší řeči tématu nemoci varlat. Mým dnešním hostem a tím, kdo postiženým vrací zdraví a naději, je po delší době opět doktor Jiří Stejskal, vedoucí lékař urologické ambulance UVN Ústřední vojenské nemocnice v Praze, kterého vítám obvyklým. Zdravíčko, doktore.
2: Zdravíčko ve spolek.
1: Pane doktore, jaké jsou hlavní rizikové faktory pro nádory nebo onemocnění varlat?
2: U nádorů varlat rizikové faktory nemáme úplně přesně zkoumány, tak jako je to třeba u nádorů močového měchýře. Nicméně tím hlavním rizikovým faktorem je něco, co se dá z hlediska pacienta jen obtížně změnit, a to je takzvaný kryptorchismus. To znamená varle, které není po porodu nebo v brzkém dětském věku sestoupeno do šourku, zůstává, řekněme, lapeno v tříselném kanále, tak tenhle ten stav skutečně je jediný prokázaný, který zvyšuje riziko nádoru varlat. Proto se snažíme u chlapců, kterých se tohleto týká, aby to příslušné varle bylo například chirurgicky umístěno zpět do toho šourku zhruba do 18. měsíce věku.
1: A je to tedy věcí lékařů, myslím v tom smyslu zjistit to, upozornit na to, konat s tím, nebo se to může přehlédnout?
2: Jistě je to předmětem preventivních prohlídek u pediatrů, ale samozřejmě všimnout si toho můžou, a často to tak je, rodiče při koupání. Optimální vyšetřování, zejména doma při koupání, že v té teplé vodě všechno je to tak jako povoleno, je například v dřepu. Jo? Pokrčená kolena, pokrčené kyčle, kde to všechno má možnost sestoupit do těch pohodlných míst.
1: Jak je u dospělých potom určitá ta rizika, i když nejsou, říkáte, přesně zjištěna, jak jsou ta rizika ovlivněna faktory, které člověk může sám měnit? To znamená životospráva, kouření, chemické expozice a tak dále.
2: A faktory životosprávy, například ty, které jste zmínil, anebo například bylo zmiňováno časté saunování, mobilní telefony, úplné kalhoty a tak dále, tak jejich vliv nebyl nikdy prokázán. Mm-hmm. To znamená, nevíme, jistě to není prokázáno, u většiny z nich si osobně nemyslím, že by to bylo příliš pravděpodobné, ale pevná data nemáme, která by to prokazovala. Máme spíš data, které mluví o opaku, to znamená, že to nemá vliv.
1: A nicméně proti tomu existují postupy, existují věci, existuje chování, které mohu sám udělat pro prevenci proti tomu onemocnění.
2: A o vzniku onemocnění, respektive proti vzniku toho onemocnění, příliš nenaděláte.

0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař na Country Rádiu.
1: Mluvili jsme v tom minulém vstupu, pane doktore, o prevenci. Zda je, či není možná. Nicméně, řekl jste, že v zásadě není. Nicméně jsou příznaky, které můžeme nazvat varovnými příznaky, které by člověk neměl ignorovat.
2: Jistě, ten nádor varlete se většinou neprojevuje bolestí nebo obtížemi, teplotami a tak dále.
1: Ale?
2: Projevuje se často čistě fyzicky přítomností nějaké rezistence nebo bulky, chcete-li na tom varleti, která tam dříve nebyla. Jo, to znamená, všimnuli si v šourku něčeho, co tam před měsícem nebylo, tak jistě bych tomu měl věnovat pozornost. Velmi často se jedná o záležitost benigní, život neohrožující, ale jistě je potřeba mít se na pozoru.
1: Nicméně říkáte bulka, znamená to, že je prostým hmatem zjistitelná?
2: Přesně tak. To vyšetření a i to třeba, které potom přichází ve specializované ambulanci, je pohmatové. My samozřejmě dále děláme laboratorní a ultrazvukové vyšetření, aby jsme si tvrdili charakter nebo ozřejmili charakter toho nálezu, ale prvotním příznakem téměř vždy je rezistence nebo nějaká bulka na tom příslušném varleti.
1: Pro mě tedy jako pro potenciálního pacienta je to otázka zjištění hmatem bulky, říkáme. Těžko mohu já učinit víc, než jít k lékaři. Kam mířím? Jaká jsou pro lékaře určité fáze, určitá stádia toho nádoru nebo toho útvaru a jak ta jednotlivá stádia ovlivňují volbu léčby?
2: Nádor varlat je v tom podobný ostatním nádorům, to znamená v obecné rovině. My ta stádia rozdělujeme na stádium lokální nebo lokalizované onemocnění, to znamená týkající se pouze toho příslušného varlete. A potom se můžeme bavit o nádoru, který je lokálně pokročilý. To znamená, z toho varlete se šíří na okolní struktury, nadvarle, semenný provazec, velmi vzácně třeba podkoží, kůže, šourku, to by bylo spíše vzácné. A další fáze je onemocnění systémové nebo generalizované, to znamená, nebo metastatické, chcete-li, to znamená, ten nádor se rozšířil typicky prvotně do mízních uzlin a následně třeba do jiných orgánů toho nádoru varlete se můžeme jednat o plíce, mozek a tak dále.
1: Aha, jaké existují možnosti léčby pro různá stádia? Pro ty různé typy toho onemocnění.
2: A ve stádiu lokalizovaném, to znamená nádor, který je skutečně omezen pouze na varle, tak ta primární léčba je chirurgická. Odstranit pouze nádor a ponechat zbytek varlete je poměrně vzácná záležitost. Technicky to často není možné. To znamená, že nám nezbývá nic jiného, než to postižené varle odstranit. To je léčba toho lokalizovaného onemocnění a ve velkém množství případů je to vlastně naprostá většina. Naprostá většina té léčby a pacient je často vyléčen, vyřešen. V případě pokročilého nebo metastatického onemocnění musíme sáhnout k chemoterapii, to znamená systémové léčby, kde působíme na buňky toho nádoru, které jsou rozsety po těle pacienta.
1: Čili úzce zaměřená, úzce lokalizovaná.
2: Ano, ta léčba má za cíl, samozřejmě chemoterapie má svá rizika, ale cílem je zahubit ty nádorové buňky, ty zhoubné buňky rozeseté po těle pacienta. Vzácněji můžeme sáhnout k ozáření, ale v současné době to je spíše na ústupu.
1: Jaká jsou rizika? Ještě mi řekněte závěrem tohoto vstupu.
2: Rizika.
1: Zmínil jste rizika chemoterapie.
2: No, tak ta chemoterapie může být různě snášena. U nádoru varlat se ve většině případů jedná o adolescenty nebo mladé muže. Ten typický výskyt je někde mezi 15. a 35. rokem. To znamená, to jsou pacienti, kteří tu chemoterapii, která navíc nebývá dlouhá, často se jedná třeba o jeden cyklus, taky většinou snáší velmi dobře. Ale samozřejmě obtíže typu únava, zažívací obtíže můžou nastat. Pacienti to nicméně většinou zvládají velmi dobře.
1: Říká doktor Jiří Stejskal, vedoucí lékař urologické ambulance UVN, Ústřední vojenské nemocnice v Praze, v dnešním Zdravíčko doktore s Vladimírem Mertlíkem na Country Rádiu.
0: Zdravíčko doktore, váš domácí lékař na Country Rádiu.

0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař. Na Country Rádiu.
1: Tak jsme zpátky. Doktor Jiří Stejskal, Vladimír Mertlík, Country Rádio a Zdravíčko, doktore. Dnes o nemocích, onemocnění a nádorech. Varlat, tedy téma, které se týká mužů. Mluvili jsme o způsobech léčby, pane doktore, v tom minulém vstupu a eventuálně o následcích nebo rizicích následků při chemoterapii. Jaké jsou možné vedlejší účinky léčby, ať už použijeme kterýkoliv ze způsobů té léčby. Může toto léčení, ať už ta chemoterapie nebo invazivní zákrok, ovlivňuje to plodnost u nádoru varlat, nebo co mohou udělat a co vy můžete jako lékař udělat, aby se ta rizika aby se minimalizovala.
2: Tak když to vezmeme od začátku, to znamená, zmiňovali jsme se primárně o léčbě chirurgické, to znamená chirurgické odstranění toho varlete. Pokud to druhé varle je zdravé, tak ta plodnost není nějak významně ovlivněna. Samozřejmě často se totiž bavíme o tom, že to postižené varle je tím nádorem významně zasaženo, může být i z větší části stráveno tím nádorem, takže jeho přínos toho postiženého varle tak té plodnosti může být nižší. To znamená, jak co se týče plodnosti, tak co se týče třeba hormonálního prostředí, neboť varlata se velmi významně, no téměř z většiny podílí na tvorbě hormonů, zejména testosteronu, tak to jedno varle, tak jako například jedna ledvina, pacientům může celý život dostatečně posloužit.
1: Jak je to s potencí? To nemá vliv vůbec.
2: Nemá vliv.
1: A jaká jsou rizika, našel jsem si odborný výraz kvůli tomu dokonce, relapsu, neboli opětovaného výskytu. A jak je pacient sledován, nebo jak dalece doporučujete mu, aby se sledoval a jakým způsobem?
2: Prodělané léčbě, jakékoliv, ten pacient je sledován urologem nebo onkologem. To sledování spočívá v kontrole toho druhostranného varlete, protože jisté riziko, byť velmi malé, výskytu na druhé straně existuje. Je to poměrně vzácné, ale případy máme.
1: Že by bylo zasaženo to druhé varle.
2: Přesně tak. Velmi vzácné jsou případy oboustranného výskytu. Mm-hmm. Ten výskyt následný v tom druhém varleti je, jak jsem říkal, velmi vzácný, ale to varle samozřejmě by mělo být sledováno. Zároveň sledujeme laboratorní hodnoty, speciální nádorové markery, takzvané, což jsou látky v krvi.
1: Metastází. Polymetastázy.
2: Ano, ono ty, ne každý nádor tyhle ty takzvané markery produkuje nebo zvyšuje, ale pokud jsou primárně zvýšeny, tak my potom můžeme tyhle ty hodnoty využít ke sledování účinnosti té léčby.
1: Jak často probíhá toto sledování, které, říkám to správně, že je to screening? Že se tomu...
2: Screening je zaměřen na prevenci a časný záchyt. Tohleto sledování, říká se mu follow-up, nebo prostě dispenzarizace se sledováním těch pacientů. Probíhá v různých intervalech, často v závislosti o rozestupu od té léčby. To znamená, zprvu si ty pacienty hlídáme častěji, i markery můžeme sledovat po čtvrt roce, po půl roce a zároveň pravidelným například zobrazovacím CT vyšetřením například sledujeme, jestli se nikde jinde v organismu nevyskytly ty dodatečné metastázy.
1: Jak se můžou projevovat pro pacienta nejviditelnější jevy, které prokazují, že něco není v pořádku. Hrozí tam nějaké, nebo je to případ třeba otékání, nebo změny velikosti varlete, dočetl jsem se také, že snad krev moči se může objevovat. To jsou vnější znaky, které by pacient mohl zjistit sám?
2: Krev v moči standardně nádory varlat neprovází. Mm-hmm. A
1: A to je v té, promiňte, že jakoby odmočím, ale to znamená, ta se projevuje kdy? Co, od čeho je signálem krev v moči?
2: Krev v moči může být signálem prostého zánětu, bývá nicméně poměrně častým znakem přítomnosti zhoubného onemocnění močového měchýře. Například. Jo, to znamená, dobře. Je to vždycky alarmující faktor, každá krev v moči si zaslouží vyšetření.
1: Není to otázka toho, o čem dnes mluvíme.
2: Ano.
1: Říká doktor Jiří Stejskal, vedoucí lékař urologické ambulance Ústřední vojenské nemocnice v Praze, v dnešním pořadu Zdravíčko doktore s Vladimírem Mertlíkem na Country Rádiu. Však se vrátíme.
0: Zdravíčko doktore, váš domácí lékař na Country Rádiu.

0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař. Na Country Rádiu.
1: Mluvíme dnes, pane doktore, o nádorech a o nemocněních varlat. Nemohu se nezmínit, jakou roli v těchto onemocněních hraje nebo může hrát prostředí, ve kterém se člověk pohybuje, ve kterém pracuje, třeba prostředí s chemickými expozicemi, barvy, kůže, cokoliv prostě, kde se používá nějaká chemie. Jaký vliv to má?
2: A ta profesionální expozice má prokazatelné vlivy například už od dříve zmíněného nádoru měchýře, ale u nádoru varlat ta expozice nebyl, nebo ty vlivy té profesionální expozice nebyly prokázány.
1: V žádném případě, jo?
2: Jistě průmyslová rozpouštědla nebo nějaké těkavé látky a tak dále nám na zdraví nepřidají a ochranné pomůcky jsou zásadní. Spojitost nádory varlat ale nemáme.
1: Když jsme tedy u těchto věcí, jak co vše má na nás vliv, nebo na ta případná onemocnění, když bych vám položil otázku, nebo měl jste za úkol teď, a také vám ho dávám, provést jakousi stručnou osvětu k prevenci, k tomu, co dělat, a naopak pochopitelně také, co nedělat. Co byste řekl?
2: Ve stručnosti u nádoru varlat můžeme si říct, že zjistit přítomnost nádoru varlat je poměrně prosté. Je to hmatná věc, že jo? Ale extrémní roli tady hraje osvěta a informovanost obyvatelstva. Protože jedná se o nádor společensky poměrně choulostivé oblasti a tady je jasná spojitost mezi informovaností a takovým tím společenským studem. Je to podobné jako třeba nádory prsu. Ano. To znamená ve společnostech, které jsou dobře informované a mladí muži a jejich okolí jsou si vědomi a zároveň se nestydí v případě nálezu něčeho, co se jim tam nepozdává, se obrátit na své okolí nebo lékaře, nestydí se, nechodí s tím 2 roky, aby se dostali do fáze, které už jako lékařsky se pomáhá poměrně obtížně. Osvětové, že osvěta je klíčová. Osvětové programy typu Movember nebo Prsakoule jsou důležité, protože pracujeme s mládeží a s mladými dospělými, tak ta osvěta může být i, nechci říct úplně jako zábavnou formou, ale může být takovou odlehčenou formou. Proto ty zajímavé názvy, měli by si toho být všichni vědomi a klíčem je prostě nestydět.
1: Když bych to zkusil převést do ještě pro mě srozumitelnějšího a více laického nebo laické formulace, jde o to, tou osvětou zbavit tato onemocnění určitého stigmatu?
2: Ano, ta detabuizace je naprosto klíčová, protože ve srovnání s jinými zeměmi my máme relativně nebo pokročilé, jak bych to řekl, vyspělé společnosti, pokud si budeme takto fandit, mají vyšší záchyt, ale zároveň velmi dobré léčebné úspěchy. To znamená, úmrtnost na nádor varlaté je velmi vzácná. Ale když se budeme bavit o subsaharské Africe například, tak tam ten potvrzený výskyt je nižší, ale ta úmrtnost je větší, protože oni si to prostě pánové nechávají pro sebe. Jo, stydí se, protože ta společnost jako hůře akceptuje to, že půjdu a ukážu svůj genitál někomu cizímu.
1: Jo. Souvisí to tedy s určitými projevy v této společnosti, o které mluvíte? Mačismu takového, jakože?
2: No spíš je to...
1: Nebo je to i u žen tam?
2: Ano, je to podobně jako u těch prsů. To znamená, může to samozřejmě souviset s dostupností lékařské péče, ale taky s odhodláním toho pacienta nebo s ochotou toho pacienta tyhle ty problémy řešit v rámci té společnosti.
1: Takže k řešení tedy jsou, pokud a pomůžeme jim tím, že přijdeme včas.
2: Přesně tak.
1: Jako u většiny chorob. To byla poslední slova dnešního setkání s doktorem Jiřím Stejskalem, vedoucím lékařem urologické ambulance Ústřední vojenské nemocnice v Praze, který byl hostem dnešního pořadu Zdravíčko doktore s Vladimírem Mertlíkem na Country Rádiu. Přátelé, mějte se krásně, já se s vámi loučím a pan doktor Stejskal zajisté také.
2: Děkuju za pozvání, nashledanou.
0: Zdravíčko doktore, váš domácí lékař na Country Rádiu. Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

u našich dveří nějaký frajeři, divný frajeři, jestli můžou dát jenom na chvíli, že by si rádi promluvili.

0: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
1: To je, panečku, provoz a těch aut kolem. Kdo se v tom má dneska vyznat?
2: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz.
3: S Bohem, lásko, nech mě jít.
2: Vzpomínky.

0: Je 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Legendární dámská country kapela Schovanky se chystá na Barču v pondělí 12. října. Konkrétně od 19 hodin v kulturním domě Barikádníků v Saratovské ulici na Praze 10. Poutníci si dovolují pozvat na svůj poslední letošní koncert v Praze na Jižním městě v kulturním centru Zahrada. Během večera zazní písně v pořadu Přes 50 let v country, takže ti, co mají rádi písničky jako je Panenka nebo Hotel Hillary, si přijdou na své a určitě také ocení písně novější, hlavně z CDčka Stíny na střechách. Pondělí 12. října od 19 hodin v kulturním centru Zahrada v Praze na Jižním městě. A ještě paběrky Marko Čermáka. To vše uslyšíte v restauraci u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3 v úterý 13. října od 19 hodin a 30 minut. Podrobnější informace a další akce a koncerty najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz pod odkazem Kultura.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. Folkmeny Country Radia.

ne, je třeba občas kůže hroší, jinak jsme v jádru samý dobří hoši. A moje žena Marie kdysi s láskou dávala šunku kapie na chléb a máslo, svačinu ani Marie už dneska nemám jistou, to od té doby, co se stala aktivní.

Do práce jako k oslavě, nejspíš proto, kdysi jsem dělal v Ostravě. Tož vím o tom, cestou nám optimismus vyzařuje z tváří. Někteří zpátky ještě více září. A moje žena Marie teď se mnou nespí, že svítím přes žaluzie. Už venku z cesty nikdy mi nevěřila, když jsem říkal, zlato, ty vůbec nechápeš, co dokáže atom.

Menší výbuch nastane a furt se žije, nikomu nic se nestane, až na prémie. My za to nemůžem, my to máme v oku, vždycky to pojebou ti z druhého bloku. Se mnou se moje Marie občas smíří, na to se vždycky napijem, já trochu hýřím. Nad ránem zavírá to Fernet Rum a Gin Fizz, rázem je zelená víc než celý Greenpeace.

0: Posloucháte Folk Memory s Milošem Kellerem na Country Radio. Country Radio.
1: Já proti ničemu neprotestuju, neprotestuju. Mně už je vážně všechno fuk. Jen se těším, jak si zanakupuju, zanakupuju, až štvou mě lidi, co dělají hluk.

Proti ničemu neprotestuju, neprotestuju, mě už je vážně všechno fuk. Jen se těším, jak si zanakupuju, zanakupuju, až štvou mě lidi, co dělají hluk.

pozornost. Já proti ničemu neprotestuju, neprotestuju, mě už je vážně všechno fuk. Jen se těším, až si zanakupuju, zanakupuju, až štvou mě lidi, co dělají hluk.

proti ničemu, neprotestuju, neprotestuju, mně už je vážně všechno fuk. Jen se těším, až si zanakupuju, zanakupuju.

Dobrý večer, začíná se nedělní tříhodinový folkový pořad na vlnách Country Rádia nazývaný Folkmeny. A tím vás provedu já jsem Miloš Keller, dobrý poslech a dobrou pohodu. Na úvod zahřívací kolo Sova a slamák Marie a taky Lazy Harry. No a pak už jsme si dali Blondýnu a také Bohadlo, Adélu Bohadlo s Pavlínou Jíšovou. Proč? Protože minulý týden jsme sice dokončili naši hudební abecedu, která začala v létě, ale uvědomil jsem si, že jsme vlastně se věnovali zejména skupinám, nikoli v solistům. A tak to v následujících dvou až třech pořadech ještě napravíme. Naše hudební abeceda bude pokračovat, ale teď tedy podle solistů. Blondýna nabídla Antiprotest Song, Pavlína Jíšová a Adéla Bohadlo, Matka a dcera. Teď Honza Burian, Ještě tak pejska, Iva Bitová v černém a Honza Bicán, Ano pane, toto je moje děvče. A pak už přejdeme na C. Tak až se vám i nastavená hudební abeceda pro solisty líbí.

šesti sousedům. Ještě tak dojít stareň pro oběd. Ještě tak hlídat děti sousedům. Ještě tak dojít stareň pro oběd. Ještě tak věřit televizním snům. Ještě tak v pátek nikam neodjet. Ještě tak v pátek nikam neodjet. Ještě tak uhlí z těžka vynosit, v rádiu hlídat předpověď. Ještě tak uhlí z těžka vynosit, v rádiu hlídat předpověď. Ještě tak uklízet jen pro pocit, že

ještě tak tajně hledat inzerát. Odepsat by však bylo neslušné. Ještě tak vzít si k sobě pejska snad. Ještě tak pejska. Člověka už ne. Ještě tak pejska.

bouřka v kopcích, vinice u vesnic. Zmizel s nocí měsíc, půl měsíc. Cesta vzhůru nás vede od lidí. A kdo jde první, nejvíc uvidí. Nemůžeš dál, a je to jen pár let, kdy si dobýval

V naší solové či solistické abecedě jsme se dostali k C-čku. Tohle byl Ivo Cicvárek a Autopilot. Za chviličku Cleo, ale píše se Cleo a Cizinci. A potom Pavel Čadek, Úředníkův song, a budeme tu mít už Ečko, protože na Pavla Dobeše a také Vabyho Daňka jsme nezapomněli. Jan Eret, Neruším.

Dodržuju všechny předpisy, parkuju na značce, přecházím na zelenou. Já nejsem jako ty, jakže bylo to jméno. Nemám tu, nemám sousedé.

Tohle byla Elka, písnička Budu tady krátce. Některé ze solistů znáte z našeho běžného vysílání, některé jiné solisty znáte právě a pouze z pořadu Folkmedy. Teď už jsme u Géčka. Josef Guschelbauer Nemůžu. A přejdeme k Háčku. Michal Horák, Nekonfliktní typ, a také Roman Hampacher, Lodivod.

0: vlastně Chanuka.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

Tohle byl Martin Hejnák a Fontány. Martin Hejnák je pravidelným účastníkem notování, o kterém taky ve folkových stupních a folkmeny hovoříme. Pojďme dál, Pavel Helan dnes ráno a pak půjdeme k jo. Marty Johnson, ještě je čas, to je objev možná loňského roku. A ještě potom Honza Jícha. Od něj si dáme oblíbenou hymnu francouzských trampů. A za týden budeme pokračovat.

Je 21 hodin. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Folkmeny Country Radio.

10. prosince 97 a Julia Hill stoupá do koruny sekvoje uvnitř kalifornských lesů.

Dřevorubci jsou tvrdí hoši, ale před čistou odvahou, jak z obsidiánu, to nakonec vzdají. A 1500 let starý strom zůstává stát a po světě se šíří pyl.

Ovocí, mazlíčky a farmy se trochu zapomnělo. Říká, že si nepřipadá osamělý a bůh radioaktivity je k němu zatím

nové ráno 2024 a na oranžovém jestřábníku se třepotá bílo-červený drahokam. Po 100 letech zase jedna horská louka v Krkonoších věří v jasoně červenoukého. Z obav před nájezdem sběratelů místo vypuštění motýlího roje ochranáři tají. Miloš Andrés říká, namalovali jsme jim na křídla čísla

pralesní rezervace, které dal kdysi jméno. A Mirek Janík vypráví, jak v roce 2003 porosty šťůrnice dosáhly obmítí a měly se kácet. A jak se na poslední chvíli díky sbírce, díky dárcům podařilo ty pozemky vykoupit.

Vítejte u sledování další hodinky nedělního folkového večera nazývaného Folkmeny. Tuto hodinku reprízujeme i ve čtvrtek hned po půlnoci. Začali jsme zahřívacím kolem Vasilův rubáš a také The Seekers a pak nám zahráli a zaspívali Corpus Delicti Nočním městem a to už byla první písnička naší připomínací nebo gratulační rubriky. Už jsme si to připomínali minule, ale ještě jednou 11. října 2018 zemřel kytarista a zpěvák skupiny Corpus Delicti Tomáš Berka. Corpus Delicti zahráli Nočním městem. 15. října 1975 se narodil písničkář ze Vsetína Jan Žamboch. Žamboši jsou držiteli tří sošek andělů. Zahráli a zaspívali Páč a dáme si od nich ještě jednu tu známější.

Jaj Elskadaj. No a pak tu máme ještě jedno připomenutí. 12. října 1948 se narodil Pavel Anděl Pokorný z Minnesängeru. Minnesängeři nabídnou slunný den.

0: Folkové stupně, folková minihit paráda v rámci pořadu Folkmeny. Každý měsíc pětice písniček, trojici nasazujeme my a o dvojici dalších písní rozhodujete jako o postupujících z předchozího měsíce svým hlasováním. Hlasuje se na webových stránkách www.countryradio.cz.
1: Tak už zase sedím ve vlaku, v ruce tisknu zbytek drováků. Jak už je to

Teď jen čelo tisknu na tabulku, za sklem vidím louky chrb a máků. Někde nad lesem se slunce

to už jsme u folkových stupňů naší mini hit parády v rámci pořadu Folkmeny. Aktuálně vedoucí Sejfy Ponka Cesta domů, ale ne o tolik, jak bývalo zvykem. Dáme si druhé a třetí místo pěkně pohromadě. Inženýr Vladimír, tomu se dobře vedlo v Bonanze dneska. A na folkových stupních se mu taky nevede špatně, je aktuálně druhý na Terásce. A třetí je Honza Novorka s písničkou Díky písním. Sejfy a Honza Novorka jsou postupující z minulých kol, inženýr Vladimír je premiéra tohoto kola.

plynou. Těžko najít pro srovnání situaci jinou. Tak jich mám až po okraj, ne jeden hrníček. A kdo má největší, snad mít jatroníček. Pojďme všichni hrát, klidně třeba do rána. Probudíme den a další bude napsaná. Zůstáváme těmi, kteří přežijí.

Díky, že jste přišli, díky, že jsi tu. Jsem zatím ještě školák z města husitů. A jednou možná zjistím, kde bylo hůř, kde líp, v zemi, kterou zdobí spousta českých lip. Díky, že jste přišli, díky, že jsi tu.

Aktuálně třetí Honza Novorka, díky písním, čtvrté a páté místo si dáme opět pohromadě a za týden to může být všechno úplně jinak. Na čtvrtém místě sbor Molidury pod Starou jabloní a na pátém místě, kam zbývá jít, The Folks.

0: Folkové stupně, folková minihit paráda v rámci pořadu Folkmeny. Každý měsíc pětice písniček, trojici nasazujeme my a o dvojici dalších písní rozhodujete jako o postupujících z předchozího měsíce svým hlasováním. Hlasuje se na webových stránkách www.countryradio.cz.
1: Folkmeny. Pozvánka na koncerty.

0: planetáriích bývají hvězdy a Jana Richterová bezesporu hvězdou mezi našimi folkovými interprety je. Tu teď mám na telefonickém spojení a Jana Richterová bude v planetáriu. Jak se to stalo a co to bude? Co je to za akci? Já tě zdravím. Ahoj.
1: Ahoj Miloši. Ahoj všichni posluchači. No, bude to koncert Člověk pod hvězdami a já jsem si vymyslela multimediální projekt, kde můžou zaznít moje písničky v doprovodu hvězdné oblohy, protože vyberu ty nejjemnější a nejněžnější. K tomu se chystají speciální projekce v našem nejmodernějším planetáriu, vůbec vlastně v Evropě nejmodernějším planetáriu, a bude k tomu hrát těch 45 milionů LED diod, které v pražském planetáriu jsou. No a já jsem to pojala jako cesta člověka od zrození až po smrt a znovu zrození přes různé emoce, a pomáhat mi s tím vyjádřením bude Ondřej Smejkal, který hraje na didgeridoo, a taky Toman Equilibre, který se věnuje hrdelnímu zpěvu, alikvotním tónům a taky akrobací. A myslím si, že to bude velice zajímavá fúze, která by měla být meditativní a prostě krásná, protože tam bude ta nádherná hvězdná obloha.
0: Bude to v pražském planetáriu, to je ve Stromovce. Kdy a od kolika hodin?
1: Bude to v úterý 20. října v 19 hodin a trvá to fousek přes hodinu.
0: Vstupenky je možno koupit někde třeba na webových stránkách, nebo máš webové stránky, kde by se o tom posluchači dozvěděli více?
1: Určitě. A je to na webu Planetária, a nebo mám speciální stránku pojďnakoncert.cz.
0: Říká Jana Richterová, mimochodem, když si říkala, že to je od zrození až prostě po konec a znovu zrození a podobně, já se trošku drze zeptám, bude tam klimakterická?
1: Nebude, Miloši, nebude. To jsem teda musela samozřejmě s pláčem opustit, protože to by do té atmosféry vůbec nezapadalo, takže bude to pojato velmi nižně, meditativně, a myslím si, že to vlastně musíme prostě takhle jako pojmout.
0: Že to bude. Říká Jana Richterová o svém koncertu v Planetáriu pražském, které bude 20. října. Já popřeji hodně návštěvníků, aby se to povedlo.
1: Já moc děkuju a těším se na to a na všechny, kdo přijdou. Ahoj.
2: Běžte vy, mladý kozy, s tímhle do háje. Tohle už vypadá jak nějaká soutěž trhlá. Který je nejvíc blbě, tato vyhraje. Kde která chlubí

mám břicho jak mi čudu na Premier League. A metr ode mě jsou nějaký cizí špeky, jenže jsou moje, takže om a za to dík. Jsou z toho, že jim v noci obložený veky. Ani

uzlení. Zatímco všichni kolem oblékají svetr, to moje tělo topí jako Dukovany. Potím se jako kráva, sotva ujdu metr a z prchu potřebuju jenom lezu z vany. Tak ho

0: Můj starý radši někam do hospody běží. Kdo by chtěl doma mít klimakterickou babu? I bába tutovka je proti mně tak svěží. A moje tělo je i pro dědečky tabu. To ještě není všechno, může bejt i hůře. Tak jako kámoška, co přechod přivítala, výročně na Vánoce svedla svýho muže. A ještě horší věc, než přechod se jí stala, to bylo radosti, že menstruace není. A teď má termín porodu, když mladší jsem se žení.
1: Posloucháte Folkmeny s Milošem Kellerem na Country Radio. Country Radio.

Skupina The Folks úspěšně soutěží v soutěži folkové stupně. Před chvilkou jsme slyšeli a teď jsme slyšeli také Libuše. Docela známá písnička právě díky písničkám na přání a díky folkmeny. A tak si folk zdáme ještě nesoutěžně. Zatoulaná a Balvan. A úplný závěr této hodinky obstará Disgrafik Xindl X. Pokud posloucháte reprízu, tak je to všechno. Pokud premiéru, tak pokračujeme dál.

0: Posloucháte Folkmeny s Milošem Kellerem na Country Radio. Country Radio.
1: Ahoj, já jsem Ksendl X.

panací přetvoříme populace. Budeme všichni stejný, stejně nadějný, budeme mít stejný síly zpět k vyššímu cíli. Zavedeme nový spotřebitelský soutěže, nasadíme si nový otěže, mákneme si utěžební věže, nahradíme stroje, budeme makat ve stoje i v leže. Udělíme si hafo řádu za úctu k úřadům.

partyovým zbožím. Řekneš mi, že v zájmu recyklace musíme se vracet k hodnotám minulý generace a nakonec v rámci team buildingu všichni společně

0: Ještě jednou, to po třetí, dobrý večer při sledování pořadu Folkmeny. Tuhle hodinku začneme trošku netradičně, protože tady opět máme dvojici pozvánek, které jsou na pondělí a na úterý, a tak by v té reprízované části po 21. hodině ve čtvrtek o půlnoci posluchače spíše děsili. Takže tahle hodinka bude věnována zejména pozvánkám, nezapomeneme a trošku zahraniční muziky a také pochopitelně pozvánky k předpůlnočnímu a popůlnočnímu vysílání. I touto hodinkou vás provází Miloš Keller. Tak za chviličku pozvánka první.
1: Folkmeny. Pozvánka na koncerty.

0: Ondřej Fencli opět na telefonickém spojení do Country Rádia, a to proto, aby pozval na zajímavý koncert či koncerty. Já tě zdravím a máš slovo.
1: Zdravím, ahoj Miloši, zdravím posluchače Country Rádia a chtěl bych vás pozvat na koncert super kombinace legendární Honza Hrubý na housle a moje kapela Hromosvod. Společně budeme hrát v pondělí 12. října od 7 večer v Ostravě v klubu Parník. Hrajeme starý pecky Vlády Mišíka, Michala Prokopa a hrajeme taky Hromosvodí pecky. Samozřejmě jsou tam dvoje housle, basa, bicí, velký posas a je to krásný vždycky, takže zvu vás na Honzu Hrubýho a Hromosvod do Ostravy 12.10. v pondělí od 7 večer. A pak vás chci pozvat do Zlína, kde zahrajeme v kombinaci opět Honza Hrubý a Hromosvod 13.10. v úterý v klubu, který se jmenuje Zelenáčova šopa. Je to od 7 večer a zase budeme hrát starý Mišíky, Prokopy, Hromosvod a to vše s houslemi legendárního Honzy Hrubého.
0: Na dvojici koncertů na Moravě pozval Ondřej Fencli a popřeji hodně návštěvníků a děkuji za tuhle pozvánku.
1: Taky děkuji, těšíme se na vás v pondělí v Ostravě, v úterý ve Zlíně s Honzou Hrubým a Hromosvodem.

Žamboši, nezaměnitelná česká hudební skupina, ověnčená třemi cenami Anděl v kategorii folk. A přesně tahle kapela dorazí v úterý 13. října v 19 hodin do experimentálního studia Lidových sadů v Liberci. Tak neváhejte a doražte taky, bude to parádní večer. Na viděnou s vámi se těší písničkáři v kavárně, sdružení Underfolk a Petra Palaščáková.

Posloucháte Folk Memy s Milošem Kellerem na Country Rádiu. Country Rádio.

této hodině hrajeme písně od známých k méně známým a naopak. A nakonec se vypravíme do zahraničí.

Pozvánky máme úspěšně za sebou, tohle byla Jana PS, Poznávám dům, předtím Paleta, Mladý Emmet. U Jany PS bychom se mohli ještě na dvě písničky zastavit, Nic nás nepřipomíná a také Hák. A pak tu bude Aleš Petržela a také Přelet MS, tedy Přeletky.

let poté, co otevřela z okénice, stále vím, kde jsou mý starý rukavice, co upletla s mě.

této hodině hrajeme písně od známých k méně známým a naopak. A nakonec se vypravíme do zahraničí.

Zahraniční porci folkové muziky v této hodince tentokrát reprezentují jen tři interpreti, jeden z nich už doreprezentoval Gordon Lightfoot a čeká na nás Art Garfunkel a Peter Paul and Mary. Z hlediska informací to ale není všechno, protože mezi Artem a triem Peter Paul and Mary vám kolega Milan Schmidt prozradí, o čem bude album týdne, které začíná hned po skončení této hodiny, tedy ve 23 hodin. A úplně poslední slovo v této hodince bude mít Jirka Vondráček s písničkou Z karavany pro tento týden. Písničku Z karavany pro příští týden vám představí zítra v čaji o 6. po 6:30. A já ještě doplním, co bude po půlnoci, repríza pořadu Karavana, kterou se chystá právě Jirka Vondráček s Denisou Markovou, takže je možné, že tam ta písnička Z karavany pro tento týden ještě jednou zazní. Ale vy můžete tipovat, která z toho pořadu bude písničkou Z karavany pro příští týden. Hezké tipování, hezký poslech vám přeje Miloš Keller.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát nás čeká hodinka s Ondřejem Havelkou a jeho album Swing milonového věku.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

0: písnička týdne z karavany Jirky Vondráčka a Denisy Markové.
1: Ahoj všichni, kdo posloucháte Country Radio. S písničkou týdne se hlásí opět Jirka Vondráček a dnešní písnička zazní v karavaně číslo 98, která se teda teprve chystá, tak ji neprošihněte. Písnička 41. týdne se jmenuje Rande s fichřicí a složil si ji na tělo Jirka Schmidt. Je to titulní skladba stejnojmenného alba, které vydal teď v srpnu 2026. Jirka nám do karavany poslal velmi zdařilý písničky i z předchozího alba, to se jmenovalo Díra v plotě, a to je fajn, protože je bezvadný, když se skládá a nahrává a posílají se do karavany aktuální novinky. Aktuálně máme za sebou taky oslavy 60 let Porty v Řevnicích a na Portu se vzpomínalo i v Plzni na Lochotině. Bylo to prý úžasný. Nostalgie tam cloumala folkovým majestátem. Bohužel jsem tam nemohl být, no tak co se dá dělat, prošvih jsem to, ale tak příště zase v Řevnicích. Ano, Porta žije a užívá si plné doušky svého věhlasného života. A tak můžeme připravovat další ročník Porty v Řevnicích a vy se můžete těšit na legendy i nováčky folk a country hudby. To nemění nic na tom, že píšete, že vám písničky týdne dělají radost, jako podporované novinky z karavany. Dík patří samozřejmě Country Rádiu, že ten prostor dostávají, tak nám klidně napište, které se vám líbí nebo líbily a my je zase rádi v karavaně znovu zahrajeme. A teď už aktuálně písnička 41. týdne Jirka Schmidt a Rande s fichřicí. Hezký týden.

Béčkovej Hollywood. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio právě otevírá album týdne. Kolega Milan Schmidt je připraven představit vám další hudební album, které vám doporučí k poslechu nejen na tento týden.
1: Krásný dobrý večer, milí posluchači, a dnes si trošku odpočineme od folku, od country i od trampské muziky, i když swing, který nás dnes večer nepochybně všechny pohltí, bychom nalezli třeba právě v trampírně. Nakonec trampská muzika v něm našla svůj základ. Celý večer dnes ale bude trošku jiný. Někdo bude poslouchat a někdo, k nelibosti sousedů, možná i odsune stůl na stranu a v rytmu swingu si zatančí tak, jako kdysi mladí tančili v období nylonového věku. Nevíte, o čem mluvím? No, já se přiznám, že jsem také nevěděl, a tak jsem nahlédl na obal alba, kde mistr swingu pan Ondřej Havelka říká: snad bych měl pro ty, jejich znalost historie českého swingu je poněkud křehčí, lehce objasnit, že nylonovým věkem nazval básník swingu spisovatel Josef Škvorecký období prvních tří poválečných let 45 až 48. Co jej inspirovalo pro tuto metaforu? Plzeň a celé západní Čechy osvobodila americká armáda a američtí kluci, šťastní, že strašné válečné peklo skončilo, veselili se s místními děvčaty a učili je jitterbug, poslední výstřelek tanečního swingu, a okouzlující svobodou rozjařené Češky s nimi zase válely polky a valčíky. A vděční američtí vojáci je s radostí obdarovávali čokoládou, žíkačkami a také nylonovými punčochami. Proto se nylonky staly symbolem této doby. Tolik tedy část předmluvy pana Havelky na tomto albu a já už jen doufám, že se nenecháte dlouho pobízet a rozjedete dnešní večer v rytmu swingu.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. S Milanem Šmitem pokračujeme v hudebním listování Album týdne. Tak se pohodlně usaďte a jdeme na to.
1: Posloucháte album Swing nylonového věku od Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers. Album nahráli v tomto složení. Pan Ondřej Havelka, zpěv, umělecký ředitel. Slečna Rozálie Havelková, zpěv. Pan Vojtěch Havelka, zpěv. Pan Juraj Bartoš, kapelník, trubka. Pan Jiří Patoč, trubka. Pan Michal Krása, trubka. Pan Michal Plecitý, trombon. Pan Pavel Jordánek, klarinet, alt saxofon. Pan Martin Tříska, klarinet, soprán saxofon, alt saxofon. Pan Jan Tříska, klarinet a tenor saxofon. Pan Bedřich Šmarda, klarinet, tenor saxofon a bariton saxofon. Pan Miroslav Lacko, klavír. Pan Petr Tichý, kytara. Pan Petr Vlášek, kontrabas. Pan Jiří Pípanovák, jazz band. Pan Tomáš Hubka, housle. A paní Zuzana Grossmanová, housle. Tak doufám, že jsem na nikoho nezapomněl. Tenhle ten orchestr je opravdu velmi obsáhlý, tedy co se obsazení týče, ale dost slov a zase šup do tance.

Tolik tedy Ondřej Havelka a jeho Melody Makers, kteří nás vcucli do víru tance swingu nylonového věku. Teď se trošku vydýchejte a přeji vám dobrou noc.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Posloucháte reprízu pořadu. Karavana na Country Radio.
1: Je to přesně tak. Karavana je na Country Radio a je právě tady a teď s vámi. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Dobrý den.
2: Tady je Denisa Marková.
1: A Jiří Vondráček.
2: Ano, a s námi je tady Jakub Jiroušek, samozřejmě jako vždycky.
1: Přesně tak. Ahoj, Jirko.
2: No, tak co máme dneska?
1: Máme toho spousty před sebou. Já už jsem se na vás těšila, kluci. I když já jsem tady v rádiu každou chvilku, ale vy jste mi tady chyběli.
2: No jo, tak pojďme ke karavaně, jo?
1: Dobře, dobře.
2: Tak kromě 8 písniček od 4 interpretů vás čeká samozřejmě taky bombonek a zlatý náklad karavany a tak vám přejeme příjemný poslech.
1: A kdybyste náhodou někam spěchali, tak nezapomeňte, že si nás můžete online poslouchat třeba v metru, když budete mít sebou mobil. Což víme, že budete.
2: No já myslím, že všichni mají mobil v metru. No a nebo si nás můžete pustit třeba znova na YouTube kanálu Country Radio.
1: A co dnes uslyšíme, Jirko?
2: Já něco vím a já to řeknu. Františka Kasla třeba uslyšíme.
1: Já taky vím. Třeba Jirku Šmita.
2: Ano, a Tomáše Verku Svokobere.
1: No a taky Roberta Křesťana a Moniku Song.
2: Jo. A k tomu bude Bombonek Sporty 2008.
1: Tak už nebudeme mluvit a budeme hrát.
2: Co si dáme?
1: První písnička se jmenuje Královny a zpívá František Kasl.
2: A je to z CDčka Nic to nestojí a autorem hudby i textu je kdo jiný než František Kasl.

0: Tahle příjemná muzika, která otevřela dnešní karavanu, je z pera Františka Kasla a jmenovala se Královny.
1: Ano, a František pokřtil teďka své nové album na festivalu Třepcínské zvonění.
0: Počkej, ty jsi tam byl.
1: No
0: a ty
1: jasně.
0: Jsi dokonce pokřtil mu CDčko s Mirkem Palečkem.
1: Je to pravda, já jsem byl přitom, protože Franta nás s Mirkem pozval, abychom mu právě to CDčko pokřtili.
0: Takže jsi byl komotr.
1: No,
0: jeden z kmotů.
1: Tak se stalo.
0: A jaký to bylo?
1: No, bylo to pěkný, protože ten Třepcín, tam se vždycky sejde spousta lidí a tak myslím, že si to Franta zasloužil, že měl tak veliký potlesk.
0: Mm-hmm.
1: On byl totiž, teda bych to pro něm, o něm prozradil, jo. On nebyl jenom vždycky zpěvákem a autorem a textařem. On byl taky jednoho času šermířem a kulisákem. Víš to?
0: Vůbec ne.
1: No.
0: Vůbec o tom nevím.
1: No a v 90. letech získal cenu pražského country rádia Objev roku.
0: A taky cenu posluchačů, to jo, si pamatuju.
1: To je pravda, no.
0: A on byl taky dlouholetým kapelníkem a spoluhráčem Kuby Smolíka.
1: To je pravda.
0: Pro kterého složil docela dost hitů.
1: No a teďka je členem Fešáků, jo?
0: No já na tom byla. A já jsem byla překvapená, jak těm Fešákům František sluší.
1: Takže teď je tady album Nic to nestojí.
0: Mm-hmm.
1: Tam jsou písničky, které Franta nahrál, tak jako ty, který už i starý, nebo starší, který má rád, takže jsou v novém kabátě.
0: Tak si dáme druhou písničku?
1: No, a ta se jmenuje Nic to nestojí.

0: Karavana Jirky Vondráčka a Denisy Markové na Country Rádiu.
1: Nic to nestojí a František Kasl. Krásně se to poslouchá.
2: No, mně se to taky líbí. Já myslím, že to je taková klidózní muzika.
1: Taková příjemná.
2: No. A hezky se u ní všechno. Víš, co to je všechno?
1: Všechno je všechno. Tam to... je obsazeno, obsaženo všechno.
2: Jasně. Tak to nebudu vysvětlovat.
1: Já si myslím.
2: Jak jsme byli na tom Třebšinském zvonění, tak
1: ano.
2: I ty Pikovice patří k těm větším festivalům, jo, tady. Ale letos se otevřely i brány Lochotína.
1: Já vím, my jsme o tom přece minule mluvili.
2: No, tam bylo asi 6 tisíc lidí. Vzpomínalo se na Portu, která teda zažila svoji slávu největší v těch letech 1987-88, to se tak jako říká, jak tam bylo těch 30 tisíc lidí.
1: Mm-hmm.
2: No a teď se tam prej slzelo a vzpomínalo a bylo to prej moc pěkný.
1: To je dobře. Však ona vlastně oslava 60 let Porty letos proběhla v Řevnicích v červnu a tam to bylo taky moc krásný.
2: Nádherný.
1: Bylo to tam plný hostů a stihla se i soutěž a bylo to prostě skvělý.
2: No, fakt je, že dneska si teda už ani neumím představit, jak to asi na tom Lochotíně vypadalo, jo? Protože to se museli odevzat texty písní.
1: Ano.
2: Ty se schvalovali, nějaká odborná, úžasná...
1: Zcela jistě odborná.
2: Policejní komise. No a samozřejmě se to dělalo tak, že se schválil nějaký text, ale potom ty kapely si v polovičce písně připravili nebo vymysleli ještě další sloku. Mm-hmm. Ta už schválená nebyla.
1: No nebyla. A tak z toho byl samozřejmě problém, protože jak si to tak představuju, tak mezi těmi trampy byli nasazený kluci s magnetofanama, aby zaznamenali, co kdo řekl, co, jak se tvářil, co zpíval.
2: Jasně, aby
1: a
2: se
1: pak se to vyhodnocovalo.
2: Aby se vědělo.
1: Na ústředí.
2: No, co se teda v tom podpalubí děje, že jo, v tom folkovém, protože oni to měli zmáknutý dobře.
1: Hmm.
2: Oni měli prostě přehled to, co si kdo myslí, co píše, takže... Byl klídajk.
1: Doba nesvobody slova je doufejme za námi.
2: Já taky doufám.
1: To byla hrůza.
2: No.
1: Ty jsi tam někdy byl, Jirko?
2: Kde? Na Lochotíně?
1: Mm-hmm.
2: Ale prosím tě, já jsem byl u toho, když jsme s Aničkou Rojtovou domlouvali ten Lochotín, teďka jako vzpomínka na Lochotín a zároveň oslava 60 let a 100 let zoologické zahrady. No a co se nestalo? Když jsem měl teda vyrazit na Lochotín, tak jsem zjistil, že mám být v Bílině na festivalu na Kyselce.
1: S kapelou.
2: No.
1: No ale otázka zní, jestli jsi někdy byl na Portě na Lochotíně v její největší slávě.
2: Ne, tam jsem nebyl. My jsme hráli na Lochotíně s Marcias, to jo. Dokonce v tom areálu, to byla taková ta škařice, protože to už byl ten Lochotín jako známý, že ten se jen tak nenaplní. A v té době, když my jsme z Marsia, z toho mohlo být, kolik to bylo, 79, tak jsme měli koncert v tomhletom obrovském amfiteátru, ještě neupraveným, pro těch 25 tisíc lidí. No a naprosto jsme netušili, že jak to tam dopadne, jo? Protože zvuk a všechno to bylo obrovský. No náš zvukař Kovránek to opravdu vymyslel, šlo to přes celou tu aparaturu toho kina, ale přišlo tam 15 tisíc lidí.
1: Panečku.
2: Jenže hned po nás šel film Horečka sobotní noci.
1: Je takhle.
2: Takže my jsme byli vlastně
1: svezli
2: před kapela filmu a to byl dobrý for.
1: Slyšel nás hodně. To je dobrý nápad, člověče. Tak kdybyste někteří měli kapelu a nevěděli si rady s tím, že nechodí diváci, tak je pozvěte na film a udělejte před kapelu, jako to běžně dělá Jirka Vondráček.
2: Jasně.
1: A my si teď dáme Jirku Šmita a Rande s vichřicí.

jako dřív bejt hodnej kluk, na baru pít rosu z luk, jinou lodí v jiný řece prostě plout. Skončil sám, na duši novej šrám, rozum se zbláznil, ztratil svůj azyl.

0: Béčkovej Hollywood.
1: To bylo Rande s Vichřicí a Jiří Šmit.
2: Já jsem si říkal, když mi to Jirka poslal, co to asi znamená, jo, to Rande s Vichřicí, tak jsem si říkal, jestli to není tchýně třeba, nebo manželka, nebo o čem to asi bude. Jo. Nicméně, ano. Ještě jak jsme povídali si o té portě, tak my vlastně příští rok budeme slavit 20 let porty v Řevnicích.
1: A nebylo by dobrý to oslavit na Lochotíně právě?
2: No to nejde už, protože to nejde vrátit.
1: Nebyl někdy takový jako ne. Záměr?
2: Dvakrát že byste... nevstoupíš.
1: Nejde.
2: Já si myslím, že ani ta soutěž už tam není to zázemí, ale myslím, že ta nostalgie byla velká a na sociálních sítích se o tom hodně píše, takže si lidi zaplakali, zavzpomínali a teď už zase šup do Řevnic, protože tam je portě krásně.
1: Já totiž musím za sebe říct, že já jsem na Lochotíně nikdy nebyla, ale nejsem příznivec těch velikánských amfiteátrů a letných a tak. Mně tam není dobře a mně, musím říct, v Řevnicích dobře je, protože je to v lese, je to tam malebný, takže to místo je krásný.
2: Tak pojďme se zpátky. Kirkovi, že jo?
1: Přesně tak.
2: Co bys o něm, tak co ty o něm víš?
1: Co já bych o něm věděla? Já totiž o něm vím, že je to skvělý písničkář. A v srpnu letos vydal nový album s názvem Rande s Vichřicí a tu písničku vlastně titulní jsme teďka slyšeli.
2: No, on spolupracuje s hudebníkem Ravenem. A tak kromě toho, že u něj nahrál celý album, tak mu tam Raven hraje na klavír a na další klávesový nástroje nebo na foukačku. A to je teda u Ravena celkem, on se jmenuje Vladimír Kučera a to je takový charakteristický, že funguje nejen jako hudební mistr, ale zároveň mu to jako muzikantovi asi nedá a prostě když slyší, že je potřeba něco ještě dodat, no tak veme nástroj, protože umí na kde co.
1: Já jsem slyšela, že Raven umí hrát na všechno.
2: No, jasně.
1: Je to pravda?
2: No asi jo.
1: Tak no. Jo, tak udělal dobře Jirka, že se dal s ním do spolupráce.
2: No, a to album Díra v plotě bylo taky výborný, taky,
1: bylo,
2: jsme, tady, no, taky jsme tady měli hezký písničky od něj. Takže teďka si dáme duet, protože Jirka zpívá s Šárkou Adámkovou a jmenuje se to, to je zvláštní název, jo, Vzhůru pořád spolu zůstanem.
1: Oni jakože nebudou nikdy spát?
2: Já nevím, já se ho musím zeptat.

0: Zlatý náklad karavany na Country Rádiu.
1: Ještě než si pustíme Zlatý náklad, tak jenom musím oznámit, že dospívali Jiří Schmidt a Šárka Adámková písničku, která se jmenovala Vzhůru pořád spolu zůstanem.
2: Je to pravda.
1: Se nedá pamatovat.
2: Ne, ale je to fakt.
1: No ale je tu Zlatý náklad karavany, což je písnička, kterou už karavana, nebo která už karavanou prošla a už lítá éterem.
2: Jo. To je na písničkách to hezký, jo. Že zatímco my jsme tady jenom tak jako na návštěvě, tak písničky, když jsou dobrý, tak tady zůstávají. Mm-hmm. My jsme tu další písničku, kterou otextoval Petr Kalandra, hráli s Marcias. Mm-hmm. A Tomášovi Berkovi se líbila a nám teda taky, jo, tak jsme ji hráli s Vokober na koncertech a nějak neplánovaně, když byl Tomáš u nás doma na návštěvě, protože tam jsme občas si zkoušeli něco, tak jsem si říkal, tak to nahrajeme. No a ono dokonce zůstalo otevřený okno, takže když se zaposloucháte do té písničky a nemáte tinnitus, to znamená, že vám šumí v uších a neslyšíte určitý frekvence.
1: Vím, já cvrčí mi v uších.
2: No, tak uslyšíte cvrčka z naší zahrady. Jo.
1: Takže je to vlastně live.
2: Jo, já jsem k tomu teda potom ještě dohrál Kongo a dospívali jsme s Petrem Zbory, ale je to vlastně systém je live.
1: Hmm. A je to hezká vzpomínka na Tomáše Berku a jeho podání písničky Slunce a déšť.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Posloucháte pořad Karavana na Country Radio.
1: A v ní jste poslouchali Tomáše Berku a Vokobere, písničku Slunce a déšť.
2: Kdo Karavanu poslouchá pravidelně, tak to ví. A kdo ne, tak mu to teď řekneme znova. Jak to s Karavanou je?
1: 4 interpreti, 8 písniček a k tomu zlatý náklad Karavany a pak Bombónek.
2: No.
1: Což je nějaká historická nahrávka.
2: Jasně.
1: Kterou Jirka vyhrabal ze svého archívu.
2: A když tohle to všechno prošvihnete, to znamená prošvihnete premiéru v pátek večer v 7 a reprízu v neděli v noci, tak si můžete ty naše Karavany poslechnout ještě na YouTube kanálu Country Radio, a nebo taky jsou tady ty písničky týdne, což znamená 4 písničky, 4 interpretů každý týden po sobě v pondělí, v úterý v 6:30 asi, nebo po 6:30 a od středy do pátku je vysílá Petr Kocman.
1: Mm-hmm. A to hlavní, máme naši facebookovou partu Přátelé pořadu Karavana a tam nám můžete napsat. Třeba tohle se mi líbilo, to se mi líbilo míň, tohle tam Vondráčku nedávej.
2: To tam nepište, napište nám, jak se vám to líbí, jak nám to sluší tady ve studiu, že jo, a takový ty pozitivní věci. Ne, klidně napište, hele, tahle se nám fakt líbí hodně a my vám ji znovu zařadíme do ty Karavany, protože to je prima. Když víme, že se vám líbí, tak nám se taky líbí.
1: A dáme si písničku další?
2: Jo. Teď to bude Monika Song a ta mi poslala písničku Modlitba a sama si ji složila.

0: Modlitba a Monika Song. Monika vydala v roce 2023 album Lodivod a já si pamatuju, že soutěžila na Portě. Tam získala nějaké ocenění, to už si nepamatuju.
1: Ocenění, speciální ocenění poroty dostala. Mm-hmm. Taky už nevím, který rok to byl.
0: A pokud vím, tak Monika byla s tebou a dalšími muzikanty, ty se tak uculuješ, na plážovém festivalu v Chorvatsku. Prosím vás pěkně, mě nechali doma, jo?
1: No, protože jsi neměla pas.
0: Aha, to jsem nikdy neměla, to je pravda.
1: No, to bylo docela dobrý.
0: A to byl jeden z těch partnerských festivalů Porty letošního ročníku. No. Jak se na takový festival do Chorvatska k moři, já jsem sledovala bedlivě tvůj Facebook, a tam to jeviště přímo jako v podstatě hnedle u moře.
1: To je moře, no.
0: Že jo?
1: To je bomba.
0: Tam se šlo posíma nohama.
1: Hele, jestli se chcete dostat na tenhle ten festival, tak to je jednoduchý. Přihlásíš se na Portu do některého z oblastních kol a tam se dostaneš do finále do Řevnic. A pak si tebe, interpreta, vybere Jirka Kůka, který ten plážový festival pořádá. A letos to byl třeba Marty Johnson a loni právě Monika, protože těm finalistům se tam líbí. Mm-hmm. Tak třeba tam byly Lady Birds nebo Monika Bublíková, tak oni se tam vlastně vracejí. A tím pádem narůstá ta komunita těch finalistů Porty, který jsou na plážovém festivalu v Chorvatsku. No a pak to vypadá, jak to vypadá, protože dva dny se hraje a zpívá u moře. Do toho zapadá to slunce takhle.
0: Já to viděla na těch fotkách.
1: Já jsem se snažil to právě, mám i videa. No a potom se jde do moře, tam se koupeš, pak se opaluješ, potom večer se sejdou všichni, zase hrajou a druhý den to samý. Mm-hmm. Dobrý, ne?
0: No dobrý. Já na to nemám slov, zatímco já chodím do práce, tak Vondráček si hraje po večerech a přes den se koupe.
1: No. No. A já jsem tam vlastně byl pozvaný od Jirky Kůky, jako protože mu vždycky pomáhám vybrat ty finalisty, nebo kdo by se tam hodil, no tak on mě dal voucher, že bych tam mohl klidně přijet jako host a zároveň říkal, kdyby si vzal kytaru, tak bys mohl něco zahrát. No tak já jsem si vzal kytaru, ještě jsem vzal sebou Rudu Sakalu, kamaráda, takže jsme spolu připravili takový jako duety.
0: A vy jste tam natočili nějaký klip, ne?
1: Já jsem s ním natočil právě klip, protože říkám, no tak když už tady máme kytary, když už tady mám kameru, protože tu já vozím pořád, tak jsem mu natočil Jet Plane. Mm-hmm. A to je písnička, za kterou dostal teďka platinovou českou dvanáctku.
0: Hezky. No. Hmm. No, už toho závidění bylo dost.
1: Ale dáme můžeš se taky. A vy taky, posluchači.
0: No, všichni můžete jít do Chorvatska. Samozřejmě ti to moc přeju a jsem ráda, že jste se tam měli krásně a že to proběhlo perfektně.
1: Pojď taky příště.
0: Tak příští rok pojedeme všichni. Dobře. I Kuba pojede. Tady mává, že pojede s náma Kuba. A Monika Song, kromě toho, že pojede příští rok, tak nám teď zaspívá písničku Vzpomínka na babičku.

0: karavaně dospívala Monika Song písničku Vzpomínka na babičku.
1: No, to je hezký, že si vzpomněla na babičku a zpívá jí. Jo, to je dobrý. To bych taky mohl vlastně udělat nějakou písničku, vzpomínku na babičku a na dědečka. Ale teďka, když máš víc jako babiček a dědečku, tak to máš 4 písně hnedka musíš udělat. Někdy i víc.
0: Já nevím, jak na tohle to mám teď navázat, Jirko, upřímně. Víš, musíme jít dál s naší karavanou. A když ty se zastavíš u toho, kolika babičkám budeš psát písně, samozřejmě, že texty bude psát
1: Veřejnost. No, ale ty mě můžeš skočit do řeči a říct, že se něco chystá třeba ve Velkým mlýně. Jo?
0: To... A to se chystá, ale. No. Ve Velkým mlýně se něco chystá.
1: A ty o tom
0: bude
1: něco
0: se tam
1: víš,
0: zpívat,
1: určitě.
0: Já to vím. Já to vím dávno. No, bude to 21. října a budou to ozvěny Velkého mlýna a porty. A v podstatě by to měl být závěrečný, že? Festival štafety partnerských festivalů porty.
1: No.
0: Takhle jsem si to zapamatovala.
1: No, to si zapamatovala dobře, protože jsme o tom už minule mluvili a já jsem ti tady řekl, a ty jsi to nevěděla, že to budeš uvádět.
0: To jsme. Já jsem se to dočetla na plakátě, musím říct. Tak no. Já děkuju, já přijdu.
1: Hele, ještě to teda zopakujeme, protože teď už to víme přesně, že tam vystoupí 4 hosté z letošního finále porty. Jedni se jmenují For Folk, potom Hoši, Pavel Houfek a Jožo Sirka a Los Losos.
0: To jsou názvy, to se nikdy nebudu pamatovat. Takže až to budu uvádět, budu to mít
1: můžeš
0: na papíře.
1: Můžeš mít
0: papírek, jasně, no, jasně. To je fajn. No a na závěr samozřejmě vystoupí Jiří Vondráček Trio s Helen Roghousle a Alešem Petrželou.
1: No, ale to není samozřejmě. Ty jsi řekla, že tam vystoupíme
0: samozřejmě. No samozřejmě, že tam musíš vystoupit, Jirko. Když ty si tu kytaru bereš přece všude sebou, když jsi vystoupil v Chorvatsku, tak proč ne ve Velkém mlýně?
1: Dobře, dobře. Tak Jirka Vondráček Trio s Alešem a s Helen tam vystoupíme a Denisa s náma. A já teda doufám, že se naučíme jednu písničku, ten duet, víš, co zpíváš s Kucmanem.
0: Jo, že bychom to tam švihli spolu.
1: Si ho tam střihli, no.
0: Víď, ty, to dávno umíš.
1: Nade mnou.
0: Ty to dávno umíš, já to o tobě vím. Jo, tak to zkusíme. Dobře. Když to zkazíme, tak víme, že obecenstvo je schovývavé a hodné a že nám to odpustí.
1: A my si dáme 4. hosta naší dnešní karavany a tím je, není nikdo jiný než Robert Křesťan a jeho druhá tráva, protože má nový CDčko.
0: Je. A z toho si pustíme písničku Rebeka.
2: Podzim s Country rádiem.

0: Robert Křesťan, Druhá tráva a písnička Rebeka. Jirko, já jsem slyšela takovou drobnůstku o Robertovi.
1: Řekni.
0: Když kluci točili v Americe a spolupracovali s těma zvukařema a producentama, třeba kolem Eddieho Vasquese nebo lidi z Nashvillu, tak se proslýchá, že je vždycky fascinovalo ne to, jak hrajou skvěle na banjo nebo dobro, protože oni jsou tam samozřejmě zvyklí, jo?
1: Jasně.
0: Ale oni zírali na tu Robertovu barvu hlasu a frázování a říkali, my sice nerozumíme ničemu z toho, co zpívá, ale věříme mu každý slovo.
1: No, to je dobrý. Ale fakt je, že Robert má v tom hlase takový ten chraplavý prach cest, takový něco, co se nikde nedá naučit, že jo? Na žádný konzervatoři, nikde. To prostě buď v krku máte, anebo nemáte. No. Prostě,
0: ten život, že jo, to přinese.
1: Ten taky, ale prostě moc krát jsme si o tom povídali, že barva hlasu je pro toho interpreta prostě to nejdůležitější, co má. I ta intonace se dá jako vylepšit.
0: Naučit.
1: No, ano, dá se cvikem opravdu vylepšit. Jo? I když samozřejmě jsou zpěváci, kteří to mají intonačně tak čistý, že neuhnou a neuhnou. Jo? Ale důležitá je ta barva.
0: V Americe mu nerozumějí, ale věřej. A my mu rozumíme. No. A můžeme říct, že texty Roberta, kterým rozumíme, jsou vždycky vycizelovaný. A je jasný, že nad každým slovem má Robert nadhled a ví naprosto jasně, proč tam je.
1: No, ale to neznamená jenom mít talent, ale vlastně zodpovědnost za všechny své činy. A já si myslím, že Robert nepustí nic, co by někdo, a to není záměr, že by nechtěl, aby náhodou mu někdo něco vytknul.
0: No to
1: je v něm. Prostě to napíše tak, ale bude si dbát a sedět nad každým slovem. To si myslím, že jo.
0: Tak jo, dáme si další písničku, kterou bude zpívat Robert Křesťan a budou to Stopy v písku.
1: A já bych docela rád doplnil, že tentokrát mu hudbu napsal Luboš Novotný a Robert to otextoval.

0: Stopy v písku zanechal Robert Křesťan. My tady máme pozvánky a určitě citát na závěr.
1: A víte, co je potřeba udělat, abyste se dostali s písničkou do country rádia?
0: Natočit a poslat nám je.
1: No,
0: jak je to jednoduché? Takže jestli máte třeba nějakou kapelu nebo jste interpret a rádi byste zkusili svoje štěstí, tak určitě neváhejte a pošlete nám to.
1: Ale pozor, my potřebujeme vždycky dvě. Už
0: no jistě, jistě. No, samozřejmě.
1: Jasný.
0: Máš pozvánky?
1: Mám pozvánky, tak o jedný jsme už mluvili věci, to jsou ty ozvěny Porty a Velkého mlýna, to je 21. teďka 10. Tak to určitě přijďte a kdybyste nevěděli jak, tak existuje předplatný Fair Play, se to jmenuje, anebo to najdete na webových stránkách Velkého mlýna a budeme rádi, když přijdete.
0: Budeme se na vás těšit.
1: No. Pak je tu Gateo, to je 15.10. Hostem bude Zdeněk Vřešťál a určitě Zdeněk půjde ještě na návštěvu k Petrovi Kocmanovi, protože to máme hezky vymyšlený. Petr už se na ně těší. A ty jsi mi říkala taky něco zajímavého,
0: jasně,
1: že máš pozvánku.
0: Já bych vás chtěla pozvat do Lucerna Music Baru, kde 19.10. bude vystupovat legendární skvělá kapela České srdce. A my, pokud já vím, si v příští karavaně dvě písničky od nich zahrajeme.
1: Určitě. My jsme hráli se Šembou, protože jsme měli skupinu Lego. Doprovázeli jsme Lucku Bílou 2 roky. No, tak to budou určitě.
0: Kdyby nevěděl, kdo je Šemba, tak je to Michal Šembauer, frontman skupiny České srdce.
1: Ano, ano.
0: A takže se těšíme, ne, ale určitě se uvidíme 19.10. v Lucerna Music Baru.
1: Kdyby vám to nebylo jasný, tak navštivte skupinu Přátelé pořadu Karavana a víte všecko.
0: Přesně tak. Máme bombónek?
1: Máme bombónek.
0: Povídej.
1: Je to AG Flekt a je to písnička, která je na CD Porta 2008 a jmenuje se Samba. Tak to vás teď čeká a dáme si ještě citát?
0: No ten musí být.
1: Přečti ho.
0: Ne, ten čteš ty vždycky, Jirko.
1: Ne, vždycky ne.
0: Ten moudřejší člověk musí přečíst citát. To by ode mě nevyznělo.
1: Málem je důležitější vědět, o čem netřeba přemýšlet, než to, o čem je přemýšlet třeba. Abuchov.
0: To jsem docela ráda, že jsem to nemusela číst. Loučí se s vámi Karvana, Jiří Vondráček,
1: Denisa Marková,
0: Kuba Jiroušek. Mějte se moc krásně a za měsíc ahoj.
1: A loučí se s vámi AG Flek a jejich Samba.
2: Karavana na Country Rádiu. Bombonek.

si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. Pohostil mě slivovici, představil mě mářce, posadil mě na lavici z dubového pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy,

Plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj.

kraj. A naučíš se skákat tak, jak to umí vrabec, když na nohu si pustíš železniční pražec, vždyť jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj.

Music Shandy. Pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj. A když děti zlobí, tak hned je doma mázec. Děda mráz si nepřinese ani jeden pražec. Vždyť je jaro, zapni si kšandy.

0: Tak vážení, do sedel. Ten slavnější dopředu. No a ti ostatní na tandem. Hlavně se mi prosím nehádejte. Úterý v tandemu. Od rána do podvečera vždy dvě písničky v podání jednoho interpreta.
1: Koukám, jak celá země vstává, jen dosněl poslední klapot kopyt.
0: Ta první známější, ta druhá možná o to zajímavější.
2: A budu z nudy sudy krouhat, pak do všech mužských leze touha, prachu mraky, drahý vraky.
0: Už zítra, výhradně.

0: Dovolíte, abych si přiset...
1: Prosím, samozřejmě, děkujeme. Samozřejmě. Průkopník.
0: Co prosím, co říkáte?
1: Nic, já si jen tak pro sebe říkám průkopník.
0: Jo, takhle. Průkopník. Vy si tak říkáte, jo, nebo...
1: Ne, já tady luším křížovku.
0: Aha, takhle, jo, rozumím.
1: Jak si momentálně právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník.
0: Jo, takhle, aha, no.
1: Průkop, neradši to náhodou vědět.
0: Průkopník?
1: Průkopník.
0: No tak to je jaksi...
1: Ne, já vás tím nechci nějak obtěžovat, ale když už tady sedíte, tak...
0: Ne, tak to mě neobtěžuje, to já vám rád poradím. No. Křížovka to není pro mě problém, to je maličkost.
1: No, to je pro mě taky, víte. To je, taky, to je. Ale přece jenom někdy se stává, že slovo nebo otázka, která dá i vzdělanému člověku, jak si zamyslet.
0: To samozřejmě se stává, no. Dokonce mě někdy se to stane taky. No.
1: Jako já teď například právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník.
0: Ano, průkopník, jo. No tak průkopník, to je, jak si, to může být totiž různý, víte?
1: Ano,
0: je průkopník, ano. Ono přijde na to, kudy se ten průkopník prokopá. Jestli nějakým tunelem, nebo...
1: Ne, tak tady stojí průkopník Českého divadla.
0: Aha. A jakýho divadla přesně tam nestojí, že jo?
1: To právě tady nestojí.
0: Aha. Tak to je dost nejasný tohleto, že jo?
1: No,
0: právě. Si se někdo prokopal nějakým divadlem?
1: Tak by tam taky mělo stát jakým, víte?
0: No právě.
1: No tady stojí jenom v závorce Josef Kajetán.
0: Tak to je těžký tohleto, no. Opravdu. Jestli to nebude třeba přímo ten pan Kajetán, víte?
1: Myslíte? Ne, to já myslím, že ne, protože ne? To je průkopník na 3.
0: Jo. Na 3 metry, nebo...
1: Ne, na 3 písmena.
0: Jo, na 3 písmena, aha. A to myslím asi jeho jméno, ne? Zřejmě, ne? Asi.
1: Patrně, ano, patrně.
0: No jo, Josef Kajetán, jo. To je... U nás je pomenovaný Tylovo divadlo po nějakém průkopníku.
1: Nevíte náhodou, jak se dotyčný průkopník jmenoval?
0: No to já právě nevím, to je...
1: No jo, tak to je těžký tohleto. Tak víte co, že bychom to nechali stranou zatím, ono se to nějak vystříbří.
0: No
1: a že bychom vzali další otázečku, ne?
0: Třeba, no.
1: Jestli mi v tom chcete být ještě trochu nápomoc.
0: Ale jo, to budeme mít hned,
1: no.
0: To je pro, není
1: no,
0: problém.
1: Tak fajn, to budeme mít hned.
0: Ano,
1: tak. Ano, tak vezmeme napřed ty lehčí, víte.
0: Třeba, ano.
1: Třeba nějakou tu svislou.
0: Třeba, ano. No. Dovolíte si trošku.
1: Jo, prosím, založe mě. Tak nějakou tu svislou vezmu, jo? Ty lehčí, víte.
0: Ano. A ty jsou jako lehčí, ty svislí, nebo co?
1: Ne, vždycky, ne. Ale vždycky vedou tak nějak svisle, víte.
0: Aha, takhle, já rozumím. Ano.
1: Tak třeba tohleto. Vzácné zvíře Austrálie.
0: Ano. No tak, to je krásná, lehká otázka tohle, že jo?
1: Jo, vy už to víte?
0: No tak ještě ne, přesně, že, ale ono v těch vzácných zvířat tam tolik nebude.
1: Samozřejmě, kolik jich tam může být, no tak dověsli takových akorát pár, víte.
0: Pár, ano, nebo ještě míň,
1: no, třeba. Právě.
0: Takže vzácní zvíře Austrálie by mohl být třeba takovej lední medvěd.
1: A to ne.
0: Co?
1: Poslíšte, to se, ne, to se mejlíte. To se mejlíte, protože lední medvědi v Austrálii nejsou.
0: No jo, no tak nejsou tam, já vím, ale právě proto tam budou vzácní.
1: No ne, já si myslím, že tam nejsou vůbec.
0: No proč myslíte, že...
1: No, v tom vedru by tam takový lední medvěd rostál.
0: Ne, to je pravda, to mě nenapadlo. A nebo víte, co by taky mohlo být za zvíře?
1: No.
0: Třeba nějaký docela jiný.
1: Víte, že máte pravdu.
0: Jo.
1: No vidíte, už se k tomu pomalu blížíme,
0: no,
1: víte.
0: To...
1: Teď ještě vědět o tom jaký.
0: Ano, no, tak jaký. To už nebyl takový problém. No,
1: to se nám vystříbří, to se nám vystříbří a my zatím vezmeme další otázečku, víte. Tak třeba tuhletu, když...
0: Ale jde nám to dobře, že jo?
1: No, výborně. Vždycky jenom o chlup to neuhodneme.
0: A, samozřejmě, to bude mít.
1: Tak já beru tady tuhletu. Italský výběrčí činže.
0: Jo.
1: Umíte italský?
0: Italský? No tak dovedu, částečně dovedu. Ano.
1: A výběrčí činže italský náhodou nevíte?
0: Výběrčí činže italský?
1: Jo.
0: No tak výběrčí činže, to je italský, myslím, jako, že italský.
1: Ano, italský je psáno.
0: Italský výběrčí činže, to je ten Mám na jazyku, to je zajímavý.
1: Já taky, ale já už dlouho nemluvil italsky, tak ono to...
0: Ano, člověk se úplně vypadne.
1: Ano, právě. Či, to je, ano, úplně. Jako já si vám například už ani nespomenu, jak se řekne italský výběrčí čin, že?
0: No, to je neuvěřitelný, člověk z toho úplně...
1: No jo, no, tak to je, že vy tak... už to taky nevíte asi, víte?
0: Ale počkej, já přemýšlím zrovna, italský to je, bajo, to je, vím to, to je ten přeci italský výběrčí čin, že? Jo, počkejte, není to ten činžáno? Činžáno?
1: To ne. Poslyšte, pane, to se mejlíte. Ne, ne, no. To je správně činzáno.
0: A jo, činzáno, už vím, činzáno.
1: To by musela bezpečně. Ano. A je to ta venej sejra.
0: A jo, sejra. Ta venej, že jo, takový, ano. V takových flaškách se prodává. Já.
1: No tak ono jeho víc druhů, víte. Ano. Oni jsou i mimoflaškový takový.
0: Taky, jo. Jo.
1: No tak co uděláme s tím italským výběrčím činže?
0: On je jako svislej, je ten výběrčí dost těžká otázka.
1: No, no takže bychom ho nechali stranou.
0: Třeba,
1: výběrčího, a ono se to vystříbří nějak.
0: Ano.
1: A vezmeme další otázku.
0: Třeba, vemte další.
1: Zase nějakou tu vodorovnou, jo?
0: Něco vodorovního.
1: Vodorovnou, ano. Tak třeba tuhle tu množné číslo slova hudebník. No to je jasný.
0: Tak pro děti.
1: Přijme na nás, víte.
0: Tak to hned napište.
1: Já to píšu rovnou. Množné číslo slova hudebník. Orchestr. Safra.
0: To je?
1: Safra. Přebývá mi jedno pole.
0: Jo. Vepředu nebo?
1: Vzadu.
0: Vzadu ještě k tomu?
1: Ještě k tomu vzadu.
0: No to je smůla tohleto. Když už to konečně víme, tak to mají za špatně natištěný, to je
1: těžký. To se potom špatně luští, takový.
0: No právě, no. Tohle je těžký.
1: To je těžký.
0: No jo, tak co bysme...
1: Takže bysme šli kousek dál, ne?
0: Třeba, vezmeme něco.
1: Vezmeme ještě nějakou tu vodorovnější.
0: Třeba,
1: takovou,
0: ano,
1: jo?
0: Třeba, ano.
1: Tak vezmeme třeba tuhle tu ano. C, vezmeme C.
0: Jo, co C? To je vitamin, jo, nebo co?
1: C, otázka.
0: Jo, otázka
1: písmeno
0: C.
1: Otázka C, písmeno zní 12 měsíců.
0: No to chci, ho znám všechny.
1: Jo.
0: To je leden, únor, březen.
1: Ano, podzim, zima.
0: Ano, to
1: no jo, ale tohle to všechno má být na tři písmenka, víte?
0: 12 měsíců no. Na tři písmena?
1: No je to tady ta.
0: To je nějaký nesmysl, ne? To je určitě něco popletli. No
1: takže taky myslím, přece nemůžete vtěsnat 12 měsíců do tří písmenek.
0: No vole, jo.
1: Aby jsme takhle mohli důmat celý rok?
0: No vole, to je nějaká...
1: Co s tím?
0: No já nevím. No,
1: takže bychom to zase nechali stranou, ne? Ono se to vystříbří.
0: Ono se, jo, to zkuste něco.
1: Ono se to vystříbří.
0: Zkuste něco jinýho.
1: Takže bychom...
0: Co tam ještě máme?
1: Máme to třeba tady tohleto... tažný pták. Tažný pták.
0: To je zase taková nejasná otázka, no. Tohle, jo.
1: Ačkoliv, počkat, nemohl by to být papoušek.
0: Papoušek tažný.
1: No, ten přece tahá z kastlíku ty planety.
0: Papoušek. To nemůže nic jiného být, to může být jině papoušek.
1: Tak já to napíšu rovnou, jo?
0: Napište to hned.
1: Píšu papouš.
0: No.
1: Safra. Nevejde se. Nevejde se. Nemohl by to být jenom papouš? Bez toho eku?
0: Bez eku papouš?
1: No, pepouš.
0: Ale poprosím vás.
1: Papouš.
0: To je nějaký zmetek ty noviny, já vám to říkám.
1: No to bychom takhle mohli hádat dlouho, víte.
0: No voleť, ještě že jsme tak rychle prokoukli, no. Víte. Vy nemáte náhodou ještě takový noviny doma, jo?
1: A víte, že má?
0: Jo.
1: Jo, vy myslíte, že by to tam v tom výtisku mohlo být správně?
0: No to co, nemůže být všude špatně.
1: O čem je to hned nenapadlo? No, tak víte co, pojďte, půjdeme k nám a tam to krásně doluštíme.
0: No to je nápad, uděláme to u vás.
1: No, ještě, že nejsme nějaký malý blbci, aby jsme na tohle naletěli, víte?
0: Na to může naletět nějaký idiot.
1: Jo. Co, kdo, co?
0: Idiot, že na to může naletět nějaký, říkám, jině.
1: Co to je idiot? No. Jo, idiot.
0: Idiot.
1: Naletět. Jo, no. Jo, to je pták, to já vím.
0: Ne, tak, idiot, no. To je člověk, jako vy a já.

0: co vy? Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

je ještě zavřený, to nevadí, mám klíč. A noc už má na kahánku, takže musím pryč.

brzo bude ráno. Zas jdu od ní. Jdu domů stejnou cestou, kterou tolikrát jsem šel. Jsem bohatší o slib, co jsem dal.

chtěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku, v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí.